0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou. A vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

Tim Skull. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Troníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k osmdesátce pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

míchám ku po čtyřek rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po dvou, třech letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi, anebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

Žalmanovo album A Tomáš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Hálková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

znovu skotskou krajinu, v dešti se mlhou brudit, když nad hladinou orel zakřičí.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z osmdesátkového alba Žalmanova spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohunky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kde Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou Vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, na rozcestí, znovu zrození, jsem zmačkaný, dobrovzdání, kam odchází světe, byl to hezký den, pomalý šípy, stovky domovů, konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

pěseň čistá, v útulku bystra mě nechává. Tamáří z Majdaleny je přelud s Bohem.

Album Žalmanova spolu a Tomáš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lapsteel nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté, to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba, chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

Band z nového alba Žalmanova Spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízal a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Mysleme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

lásku třeba kluk umřel. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel. Za času svou lásku jedné noci opustil.

lásku třeba umřel. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel.

konečná, prosím vystupovat, přátelé. Konečná, motoráček dál už nejede. Jdem hledat zlato, stojí to za to, kdo z nás to ví, kde leží v srdci.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova spolu a Tomáš Porád něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky domovů, někde dobře byl. Bál jsem se tmy, jak unáší mě do hluby, a že lidi opustí.

hřeje prázdno v těle, prodlouží den a třeba někde u vína. Pohladím svět očima, slunce si pro nás přijelo. Měl jsem stovky domovů,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Ať je podzim nebo léto, babí, humoška vás prostě baví.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl.
1: Ano,
0: chtěli ano. Mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak...
1: No jo, tak co bych
0: chtěl. Cen není nikdy dost.
1: No je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co ano, to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestr, československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Tak uvidíme, uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pidivajzlice, oheň. Pro Krista. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak, prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene podniková kontrola.
2: Tak. Tak prosím vás, co je nového v pidivajzlici?
3: No, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrad, tak byl podezřel.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlic?
3: No, dostali jsme nos. Co kreso?
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe, přemýšleli jsme. Hlavama?
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo, tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno. Nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte? My jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte?
2: No, takhle,
3: ano. Máme...
2: A zůstalo, no. Prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
3: No, my jsme ji přímo zazdili.
2: Přímo.
3: Ale my jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek, který...
2: Vážně?
3: Poračte se podívat.
2: S dovolením? No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
3: No.
2: Šterclův salát.
3: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
3: Takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a rozsekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Tak to sekáme.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu, Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no, to
0: v podstatě
1: netušil,
0: v takovéto
1: nikdy.
0: Zábavě.
1: No, teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě, takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Tluč Hořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že jo.
0: Ano. Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým ž.
1: Ano.
0: Tak přátelé.
1: No, skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénarista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat. Když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky. Ano. Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni, u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900. Můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: děkujeme pěkně. Naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravím vás do studia a posluchačov Humoriady a hlasujem za Ačko.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Já zdravím ze Světlé hory a zdravím slavného Rumburaka.
3: Děkuju vám.
5: A chtěl jsem se pana Lábuse zeptat,
3: ano.
5: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací aneb Rumburak králem říše pohádek?
3: No tak já to první třináctku už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže jsem byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, protože, že jo, tak 2x13, no takže to bylo asi rok a 3/4 jsme točili.
1: A Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
3: No jo, dokonce tam byl, tam jsem měl dvojníka, jsem tam měl vlastně, no jo,
5: ano.
1: No. Ano. A koho jste si vybral?
5: A nebo B? Samozřejmě Ačko.
1: Ačko, děkujeme, mějte se. Naschledanou. Dobré odpoledne.
6: Halo. Já vás zdravím, tady je Pepík z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
1: My vás.
6: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
1: Takže taky umělec.
3: No je.
6: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty Pidi Vajzlice a přeju hezký den.
1: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
7: Sekaná mates, jo, to bych si dal povčerit.
8: To jo, bych vám ani moc nedoporučil.
7: Proč?
8: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
7: Tak to ne. Ale tady, kouká, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
8: A jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
7: Je polévka Karla Hály.
8: Jo, to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
7: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
8: No, kohout ten byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
7: Jo, tady nápoje,
8: no.
7: Specialita závodu, proti všem.
8: No jo, to je půl litr rumu. Co když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
7: No. Tak vám moc krát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
8: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
7: Tak vy okrádáte lidi.
8: Co to povídáte? Takové okrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
7: No, to je pravda.
8: To bychom daleko nedošli.
7: No, no, nechme toho, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
8: Přijďte v pátek na zabíjačko.
7: Jo, výborně. A co porážíte?
8: Nějaký umělci z Prahy.
7: Estráda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse. Na čem teď pracuje, co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele. To by se byla...
1: To je někdy velká práce.
2: No, řeknu vám, teď jsem dotočil film jeden, k druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh, hraju tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádky a ty malý chatičky, a tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hraju pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech, v Kalichu a ve Viole a divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak,
1: a jak často se vydáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: No, s Oldou točíme právě, teď jsme natočili další díly ty rodinky Tlučořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. Jo, 90. nám by to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi, samozřejmě. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem pane Šlechtic, a byli pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Kože?
4: Patřili byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Kože? Pane, můj kort mě v dlaně lechtá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to. Nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho. Slouho.
4: Slouha. Ty zřekni, pane, slouha? Ukaž mi můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí.
5: Nic mi žedle odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantika, držíš meč jak Flobertku, prosím tě. Tak
5: Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takovej dojem, že jsi dělal užíšky za mlada práče, víš? Jako kluk. Hele, pojď, je, no, romantik, tak pojď, no.
5: Nech to. Dej tu špičku pryč.
4: Ještě máš jednou oko volný.
5: No, ale to je hladí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej.
4: Redford.
5: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
5: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
5: Hele, ty jsi celé zdravé, já si vemu boilera toho zdravé. Haló, je tady nějaký někdo schopný? Ano, ten je krásnej.
4: No.
5: Je hezký jako já.
4: No.
5: No, tak tohle dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, myslíš? Takže...
4: No a co teďko?
5: No a teďko jako... No a teďko vem si ho. No.
4: To je volovina, ten mě zabije.
5: To koukáš, jak jsem divokej,
4: víc? To mu lítají z nosu plameny, když ten mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem, boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle, Dublera. Přátelé,
5: no to
4: jsem já.
5: No to je větší váha, těžší váha ovšem.
4: Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábu se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobě, tam jsme měli takový podivný úředníky.
1: Aha.
2: S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle. Tam je činohra, balet i opera. opera, že jo? Mm-hmm. A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízla vždycky v těch po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy. No a vlastně my jsme spolu točili léta Studio Kamarád, on dělal Harry Showmana, že jo? Mm-hmm. Já do dneška dělám 45 let, jo. Takže jsme se znali docela dobře a byl to, on byl nesmírně, byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo, to dělal on jako režíně.
1: No, já bych si teď přál pro naše děti, jako posluchače, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
2: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím, hele.
6: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milej Jů. No,
1: tak já tady mám oba teď, Jů i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 01 04, pošlete své SMS anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kofmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce, seno. Děkuju moc.
2: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce, seno, tak samozřejmě to byly. Já měl tu výhodu, že já mám ve Volyni, což je 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže nemůžete zapomenout na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky, a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nadlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě, no bylo to veselý, bylo to krásný, no. Je to dávno.
2: Živočichář Béda.
4: Ano.
2: Byla
4: ano,
2: ta
4: ano.
2: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Standa Semník vás oba zdraví.
2: Zdravíme.
5: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63. A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
2: Tak zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
6: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to Ačko, toho pana Cíblera, a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
4: Jo.
6: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od nich dostaneme, od něj dostaneme hodně.
4: Moc vám děkuju, to se mě potěšilo, děkuju.
2: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
7: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka, potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
8: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
7: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí.
8: Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný. Ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma Lustr a slaneček, anebo Pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopy Čin. Tak si vyberte v závěrečném souboji Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
2: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábuse, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy, musí být zajímavý pán, teda velice
1: zajímavý. Já myslím,
2: zajímavý.
1: Že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účes, ten vysoký.
2: Myslíte si? Určitě, já nevím.
1: Ano, já si myslím, že no, on
2: má rád velké hlavy. Strašně líbí, zvlášť, když to rozpletu teda.
1: Ano, tak prý už máte 800 dílů Simpsonů.
2: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
1: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem vás teprve rozla, já jsem to dneska nějak zaspala.
1: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
3: Jak se říká, pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
1: Pana Lábuse.
3: Je, tak já ho pozdravuju moc, krát mě děti, mám vás hodně ráda, je to sranda.
2: Ano.
1: Že jo? Tak jo.
3: To vydrží. Uh-huh.
1: A zvolíte si smutné...
3: Ano. Má hodně zdraví a pevné nervy.
2: Ano.
3: Dneska potřebujeme.
1: Ano.
3: No a dejte mě tam pana Lábuse.
1: Pane Lábuse, tady máme, zdravím, ten už je daný.
2: Můžete si vybrat.
1: Můžete si vybrat smutného muže Válka, anebo Miloslava Šimka.
3: Tak toho Šimka.
1: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou, milá paní. A zveme dalšího, dobrý den. Haló.
4: Dobrý den, tady František Jalouk, nadle tabou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
1: Zdravím.
4: A toho pana Šimka tam šoupněte.
1: No,
4: a jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čem účinkuje.
1: Všechno mu jde.
4: Nemá to chybu.
2: Tak vám děkuji.
4: Mějte se. A stále zdraví stehu. Díky.
2: Ano, naschledanou, naschledanou.
1: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
1: Zdravíme.
5: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
2: Dobře.
1: Je to tam. Aha. Mějte se hezky.
5: Zbytek dne, naschle.
1: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
6: Díky, z Valaška. Zdravím Jiřího.
2: Ano.
6: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení.
2: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulici z Kajzre máme na dosmrti zakázanou už.
1: Takže takhle. No, takhle. Josefe, Ačko nebo Bčko?
6: Ačko.
1: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
7: Dobrý den, Zuzana. Zdravím pana Lábuse.
2: Dobrý den.
7: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
2: Cože?
1: Kačka za kačku?
2: Kačka za... Teď nevím, co to říká. Kačka.
1: Napovězte indicii další, prosím.
7: Malý televizní kabaret.
2: Je to let.
1: Jo, frkačka za kačku.
2: Frkačky za kačku.
1: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky
2: za kačku.
7: Za kačku,
2: ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem,
1: a s Jitkou Moravcovou
2: a s Ondřejem Havelkou. No bylo to báječný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
1: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 letech.
2: To by se odehlo v LDNC.
1: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
8: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí. Aha. Jo? To je takový to velký černý.
9: Ona je tady, tabule?
8: No tak jako, aby si se cítil jako učitel. No, dobře, no, podívej.
9: No, jak, to, no? Jak to nosej, vej, tak... Tvojče, tak to nos...
8: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to... A kolegyně poslala pro sovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesl.
9: Ne, pardon, ale už mě to bere, víte, trochu. Ne, to Čeka to poznamená a učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
8: Slavku.
9: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to
8: používat. To jsou tvoji žáci, tohle je katedra, to je tabule, uč, ano, já si jdu sednout do lavice.
9: No tak ale, dobře, tak to vememe ale s příchodem nějak.
8: Vem to, jak
9: máte
8: chceš.
9: Zvoneček?
8: Ježišmarja.
9: Použij svůj teda šíp, jo? Tak,
8: crrrr.
9: Prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě ano, potom. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy.
8: Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
9: Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi taky přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
10: Srnec.
9: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, to je přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
11: Maťová.
9: Maťová, nahlas, abychom si rozuměli.
11: Matějová.
9: No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Maťová. Tak prosím, jak to řekne? Ale
2: co? Maťová. No.
9: To se ti manžel poděkuje. Já jsem Maťová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
11: Zuzanka.
9: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
11: Zuzanka Matějová.
9: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výbor.
1: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pocit.
2: Mějte se hezky taky, naschledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera a přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když oknem

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Tři vlastníci pozemků se odvolali proti stavebnímu povolení na výstavbu dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Andělskou Horou. Poliklinika v Chodově na Sokolovsku bude mít nové ordinace. Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro slučování škol. A dnes čekejte oblačno až polojasno, postupně až jasno, teploty do 21 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Stavba dálnice mezi Karlovými Vary a Andělskou Horou začne až příští rok. Tři vlastníci pozemků napadli stavební povolení. Jejich námitky teď řeší dopravní a energetický stavební úřad, říká krajský ředitel ŘSD Lukáš Hnízdil.
3: Ten proces toho odvolacího řízení může trvat až několik měsíců, tudíž my jsme teď ve fázi před podpisem smlouvy se zhotovitelem stavby a stavbu nemůžeme začít, protože nemáme pravomocné stavební povolení.
2: Chodov na Sokolovsku pokračuje v modernizaci polikliniky. V současné době tam vznikají další ordinace, a to jak pro lékaře, tak i pro rehabilitační služby. Radní města schválili 45 tisíc korun na vytvoření projektové dokumentace. Součástí příprav jsou taky plánovaná jednání se zdravotními pojišťovnami, pokračuje mluvčí radnice Martin Polák.
4: Ordinace mají vzniknout na chodbách ve druhém a třetím nadzemním podlaží hlavní budovy. Každá bude tvořit samostatný funkční celek zahrnující ordinaci pro lékaře, sesternu a potřebné zázemí s denní místností. Rostoucí zájem lékařů ukazuje, že bude nutné pokračovat v modernizaci polikliniky a prověřit možnosti jejího dalšího rozšíření. To by mohlo přinést nové prostory pro zdravotnické služby a možná i nová parkovací místa.
2: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol ale upozorňují, že na slučování potřebují dostatek času.
5: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících dvou letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
6: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
5: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na něj už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
7: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
5: Slučování se může týkat stovek škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Americký stát New York vyhlásil nouzový stav kvůli šíření spalniček. Do začátku října letos v New Yorku zaznamenali 108 případů. Přes 90 nakažených přitom pochází z venkovských oblastí, kde je malá proočkovanost. Stát proto rozšířil okruh zdravotníků, kteří můžou vakcíny podávat. Nařízení má platit do 4. listopadu. S epidemií spalniček bojuje taky sousední Pensylvánie, kde úřady hlásí přes 1000 nakažených.
1: Sport.
2: Judista Chysnidin Karimov prohrál na mistrovství světa v prvním kole s Šamuratovem z Turkmenistánu. Český reprezentant uzbekistánského původu byl přitom v utkání jasným favoritem.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne čekejte oblačno až polojasno a zpočátku zejména v údolích ojediněle se můžou vyskytnout i mlhy. Odpoledne bude polojasno, postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Odpoledne přechodně až dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji se teď ráno jezdí bez hlášených dopravních nehod a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hoří
0: hořící kasino, kouř nad Ženevským jezerem a 4 tóny, které zná skoro každý. Tak příběh jednoho z nejslavnějších rockových riffů dnes večer připomenou Deep Purple v Praze a za chviličku taky u nás v Dobrém ránu, které právě teď začíná a u jehož poslechu vás vítá Jitka Brošková. Já vám všem přeji příjemné vstávání do nového dne a na úvod našeho ranního vysílání ještě prozradím, že hudebně ho otevřeme spolu s písničkami od Hany Zagorové a taky skupiny Elán. A v anketě Ahoj Rádio se už za moment dozvíme, co je to rogalo. Je 5:05 a Dobré ráno právě začíná.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co je to rogalo?
1: Stroj?
2: Skupiní jako to, jak se pomenovalo tu skupinu.
1: Nějaký prapodivnej třeba robot?
3: Zvíře nějaký.
1: Je to chlupatý a je na souši.
2: Hudební nástroj. Třeba nějaká soutěž.
1: Třeba nějaká kapela se třeba takhle může jmenovat.
2: Třeba nějaká lipa.
3: Nějaký skútr.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. V našem regionu se teploty pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia, v údolích kolem 5 stupňů a ráno a dopoledne čekejme oblačno až polojasno a zpočátku se zejména v údolích ojediněle vyskytnou také mlhy. Odpoledne bude polojasno, postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne budou přechodně až dobré a biozátěž ta je střední.
0: Jubilejní 10. ročník pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: začátku našeho ranního vysílání přispěla svou písničkou skupina Jelen a za 8 minut bude 17:30. Když během koncertu Franka Zappy začalo ve švýcarském Montreux hořet kasino, členové Deep Purple sledovali z hotelu kouř nad Ženevským jezerem. Zážitek proměnili ve Smoke on the Water, tedy skladbu s jedním z nejslavnějších riffů rockové historie. Od jejího vzniku uplynulo přes 50 let a Deep Purple jsou pořád na pódiích a dnes večer vystoupí v pražské O2 aréně.
1: Za jedním z nejznámějších kytarových riffů stojí skutečný příběh. Deep Purple byli v roce 1971 ve švýcarském Montreux, když během koncertu Franka Zappy začalo hořet tamní kasino. Kouř, který se potom valil nad Ženevským jezerem, inspiroval skladbu Smoke on the Water. Autorem slavného riffu byl kytarista Richie Blackmore. Paradoxně ale kapela skladbu původně vůbec nepovažovala za budoucí hit. Na albu Machine Head byla jen jednou ze 7 skladeb. Teprve později vyšla jako single a stala se poznávacím znamením Deep Purple. Kapela vznikla v roce 1968. Spolu s Led Zeppelin na Black Sabbath patří ke kapelám, které pomáhaly definovat hard rock. Za více než 50 let se jejich sestava několikrát výrazně proměnila. Z té nejslavnější dodnes hrají zpěvák Ian Gillan, baskytarista Roger Glover a bubeník Ian Paice. Ten je zároveň jediným členem, který v Deep Purple působí nepřetržitě od jejich vzniku. Deep Purple mají za sebou více než 5 desetiletí koncertování a přes 20 studiových alb. Do Česka se vracejí po 3 letech. Naposledy tady hráli v létě 2023 v Brně. Dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

Kdeže na hradě Loket byl jako malý chlapec vězněn budoucí český král Karel IV. Tehdy mu byly teprve 3 roky. Navzdory těmto zážitkům si budoucí panovník místo velmi oblíbil. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Stavba dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Andělskou horou začne až příští rok. Tři vlastníci pozemků napadli stavební povolení. Jejich námitky teď řeší dopravní a energetický stavební úřad. Chodov na Sokolovsku pokračuje v modernizaci polikliniky. V současné době tam vznikají další ordinace, a to jak pro lékaře, tak i pro rehabilitační služby. Součástí příprav jsou taky plánovaná jednání se zdravotními pojišťovnami. V osadě Doubrava v Aši začne oprava mostku. Odborná prohlídka potvrdila, že je v havarijním stavu. Projekt počítá i s opravou jezu, úpravami a zpevněním břehů i dna potoka pod mostkem. Rekonstrukce by měla skončit na podzim příštího roku. Do Česka už dorazilo zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Švédsko nasadí ve východním Polsku systémy protiraketové obrany Patriot. Švédské Patrioty pomohou chránit logistické centrum Severoatlantické aliance, přes které proudí dodávky na Ukrajinu. Nahradí tam obranné systémy zapůjčené z Nizozemska. Výměna začne v prosinci. O pořádání letních olympijských her v roce 2036 mají zájem Indie, Katar, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Německo, Maďarsko a Turecko. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Další uchazeči se mohou přihlásit do konce října. A dnes čekejte oblačno až polojasno, postupně až jasno, teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice třetí třídy v ulici Rosnická v Karlových Varech je uzavřená. Omezení potrvá do 13. října. Objížďka vede obousměrně přes Čankov a Rosnice směrem na Starou Roli.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do středečního rána s datem 7. října. No a já vám přeji hezký poslech našeho ranního vysílání, které za chviličku vyplní výběr očekávaných událostí. A taky připojíme pozvánky nejen za kulturou našeho regionu. Tak ať se vám pěkně vstává do středečního rána. Je půl šesté a 2 minuty. Dobré jitro.

0: Písničkou od Dalibora Jandy jsme vyplnili začínající 7. říjnové dobré ráno. No a na programu teď výběr aktuálních a očekávaných událostí. Tak už jen několik hodin zbývá na požádání o voličský průkaz pro senátní volby. Lhůta končí ve 4 hodiny odpoledne. Vyřídit si ho můžete už jen osobně, a to na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžete využít v jiné volební místnosti svého volebního obvodu. Pro volby do obecních a městských zastupitelstev průkaz neplatí. Kandidáti v senátních a komunálních volbách mají do dnešních 14 hodin poslední šanci vzdát se kandidatury. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou anebo osobně na registračním úřadě. Na hlasovacích lístcích ale i tak zůstanou. Volební komise pak v pátek a v sobotu musí její jen voliče o odstoupení z voleb informovat. Průměrná úroková sazba hypoték na počátku října dosáhla 5,79% a proti září se zvýšila o 0,28% bodu. Hypotéky zdražovaly 7. měsíce v řadě. Jejich sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80% hodnoty nemovitosti. A ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Poukazují na to, že povolené limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá. Podobný návrh ústavní soud dřív odmítl. Důvody však tehdy byly převážně formální. Za 5 minut bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: No a příjemné vstávání přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. Už za malou chvíli připojíme tipy, jak si užít dnešní den. No ale jaký bude, co se týká počasí?
1: Počasí.
0: V našem regionu se teploty aktuálně pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia, v údolích kolem 5 stupňů. No a ráno a dopoledne tedy čekejme oblačno až polojasno a zpočátku se zejména v údolích ojediněle vyskytnou i mlhy. Odpoledne pak bude polojasno, postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 15 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne budou přechodně dobré a biozátěž, ta je dnes na druhém stupni, tedy střední. Za půl minuty bude 6:15. Dobré jitro.
1: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Karlových Varech. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude Francesco Kinský dal Borgo, potomek šlechtického rodu Kinských.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: tipy pro volný čas.
1: 6. hodina to bude už za 11 minut a dnes začínáme hned třemi pozvánkami do Františkových lázní. V hotelu Belvedere od 15 hodin zazní harfa a flétna v podání dua Arpeggio. V 15.30 začne v městské knihovně program pro děti od 3 do 6 let a od 16 hodin si mohou zájemci prohlédnout budovu

0: Čech, který začíná v 19.30, představí divadelní studio D3. Besedu s hvězdářem na téma prach Haleyovy komety příběh Orionid připravila v čase od 18.18 Karlovarská hvězdárna. Do tajů vesmíru uvede zájemce lektor Jaroslav Maxa. A benefiční koncert na podporu hospice Archanděla Rafaela v Nejtku začne v 19 hodin v kostele Na nebe vstoupení Páně v Karlovarské čtvrti Stará role. Účinkuje Zbyněk Drda, žáci základní školy a základní umělecké školy Karlovy Vary, Popotrio, Vocal Band Kvartet a komorní soubory Karlovarského symfonického orchestru.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Karlovy Vary dokončily 7 nových bytů v Komenského ulici. V ostrově u Karlových Varů uloží do barokní kaple speciální časovou kapsli. V 16 hodin končí možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. A dnes čekejte oblačno až polojasno, postupně až jasno, teploty do 21 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovy Vary dokončily přestavbu bývalých jeslí v Komenského ulici v Doubí na bytový dům. Město převzalo od zhotovitele 7 nových nájemních bytů, které v průběhu listopadu začne předávat vybraným nájemníkům. Zájemci o nové městské bydlení můžou ještě své žádosti podávat do 14. října do 17 hodin, pokračuje mluvčí města Helena Kyselá.
4: Ty byty jsou určeny přednostně pro osoby, které pracují v nějakých veřejně prospěšných profesích. Další podmínkou je trvalé bydliště v Karlových Varech. Žadatelé nesmí vlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení a také musí prokázat bezdlužnost.
3: Součástí domu je taky společné zázemí pro jeho obyvatele, například kolárna, prádelna a technická místnost. Na přilehlém pozemku vzniklo 10 parkovacích míst. Pamětní pouzdro s poselstvím pro další generace dnes uloží představitelé ostrova u Karlových Varů do barokní kaple v Zámeckém parku. Symbolicky tím ukončí další etapu její obnovy. Představitelé města slavnostní událost naplánovali na 16 hodin odpoledne.
5: Letošní obnova barokní kaple navázala na loňskou rekonstrukci schodiště a ochozu. Zástupci města zajistili opravu venkovní omítky, štítové atiky a oplechování. Restaurátoři obnovili také alianční erb markrabat bádenských a vévodů Sasko-Lauenburských. Právě za ním se našel tajný otvor, do kterého bude nyní uložena speciální časová kapsle. Z ostrova Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Lidé dnes mají poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou už jen osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady, i tak ale musí přijet hlasovat do Česka. Nedaleko ruského přímořského města Soči v Černém moři hoří ropný tanker. Informují o tom ruské telegramové kanály. Požár zřejmě vypukl na tankeru Aframax Rio, který je na ukrajinských sankčních seznamech jako součást ruské stínové flotily. Jméno tankeru potvrdilo i ruské ministerstvo dopravy. Loď plula pod liberejskou vlajkou a údajně byla napadena námořním dronem. Všech 23 členů posádky je podle ruského ministerstva v bezpečí.
2: Sport.
3: Hokejisté Sokolova nastoupí v druhé nejvyšší soutěži na ledě pražské Slávie. Hrát se bude od 18 hodin. Obránce Baníku František Klejna doufá, že jeho týmu se podaří ukončit sérii 5 porážek.
6: Pokračoval jako v práci a já si myslím, že když prostě pokračuje člověk a budeme furt mít v stejně bojovnost, jednou se to zlomit musí, prostě to nejde do nekonečna takhle, aby jsme ztraceli zápasy. Já myslím, že dřív nebo později se to musí otočit na naší straně.
2: Počasí.
3: Ráno a dopoledne čekejte oblačno až polojasno a zpočátku se zejména v údolích ojediněle vyskytnou i mlhy. Odpoledne bude polojasno, postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Odpoledne přechodně až dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas. Hlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Silnice v Karlovarském kraji jsou zatím bez hlášených dopravních nehod. Dejte na svých cestách ale pozor, na vozovkách se může pohybovat zvěř.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsou ve městech důležité stromy, ukazuje poprvé v Česku kampaně Tritek. Na stovce stromů se objevily štítky, no a co je na nich k vidění, tak nejen o tom uslyšíte v reportáži krátce po 6:45. A taky přidáme gratulace a s meteorology popovídáme o počasí. Je 6 hodin a skoro 5 minut a dobré ráno pokračuje písničkou od Leony Machálkové a já vám přeji hezký poslech.

0: 13 minut po 6. hodině a hezkou pohodovou středu s datem 7. října přejeme vám všem, kteří jste si nás ani dnes nezapomněli naladit. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a pozdrav a gratulaci teď posíláme vám, kteří máte právě dnes své narozeniny. Svůj velký den má také americká zpěvačka a herečka Toni Braxton, která slaví 59. narozeniny. 67. oslaví britský herec a známý porotce v televizních soutěžích Simon Cowell a americký bubeník skupiny Bon Jovi Tico Torres slaví 73. narozeniny. Dnes si připomínáme také narození českého cestovatele, kartografa a lékaře Emila Holuba, který se narodil v roce 1847 a zemřel ve věku 54 let. No a v kalendáři najdeme jméno Justina. Justina je ženské křestní jméno latinského původu a jeho význam lze přeložit jako spravedlivá.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ve čtvrt na 7 jste si naladili ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. A jaké bude dnes počasí, tak to se dozvíme od meteorologa Tomáše Vejvody. Já vám přeji dobré jitro.
2: Dobré ráno.
1: Tak do jakého rána se probouzí lidé v Karlovarském kraji?
2: Tak momentálně je oblačno až polojasno a v údolí se jen výjimečně vyskytují i mlhy. A co se týče teplot, tak ty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 10 do 6 stupňů Celsia.
1: A co máme očekávat pak přes den?
2: Tak ráno a dopoledne ještě bude té oblačnosti relativně dost. Očekáváme i nadále oblačno až polojasno a zpočátku se v údolích ještě výjimečně vyskytnou i mlhy. Kolem poledne ale začne od jeho západu oblačnosti rychle ubývat a to postupně na skoro jasno nebo až jasno. To znamená, že nás čeká slunečné odpoledne a teploty ještě vystoupí poměrně vysoko. Nejčastěji se budou pohybovat v rozmezí od 18 do 21 stupňů Celsia. V údolí ohře by mohlo být až 22 stupňů Celsia.
1: Říká meteorolog Tomáš Vejvoda. Moc vám děkuji za předpověď počasí a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Novou středu přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Za 10 minut bude 6:30. Téměř stovka stromů ve 14 českých městech má na sobě nový zavěšený štítek. Dočteme se na nich například, kolik strom zadrží dešťové vody, jak pomáhá čistit vzduch, anebo kolik uloží uhlíku a vyprodukuje kyslíku. Do evropského projektu TreeTech se letos česká města zapojila poprvé. Cílem je ukázat, jak důležitou roli stromy mají.
1: Teď jsme u jervínu japonského, jak název říká, je teda z Japonska, takže není to úplně původní druh.
2: Jsme v parku na Karlově náměstí v Praze. Jaroslav Kolařík z Arboristické akademie vybral nemoc velký jervín, u kterého teď budeme měřit různé parametry.
1: Není úplně moc vysoký, což teda ty sofory úplně vysoké nejsou, takže zrovna na to počítání vlastně hodnoty ekobenefitu je to ideální.
2: Vy jste si připravil i nějaké pomůcky, co všechno potřebujete, když chcete vlastně vypočítat hodnotu stromu.
1: Takže já mám u sebe pásmo, kterým měříme obvod nebo průměr kmene, nosím výškoměr, mám u sebe paličku, na krku mám dalekohled, no a samozřejmě mám tablet, do kterého hodnoty zapisuju.
2: Můžeme teď přistoupit k tomu samotnému měření, co je vaším vlastně prvním úkolem?
1: První úkol je udělat fotodokumentaci, následně ve výšce 1,3 metru měříme obvod nebo průměr kmene, jo, takže z téhle strany 1,10 m obvod, 35 cm průměr, a to jsou vlastně spolu s výškou a průmětem koruny, která se krokuje, tak to jsou vlastně vstupní hodnoty, taxon, místo, dendrometrie pro ten náš výpočet.
2: A na co je potřeba ta palička?
1: Provádíme vlastně kontrolu interních částí toho kmene. Zjišťujeme, jestli náhodou v tom stromě není nějaká skrytá dutina.
2: Na základě rozměrů, vitality stromu a dalších parametrů pak odborníci vypočítají například, kolik daný strom dokáže za rok zachytit škodlivých částic ze vzduchu, zadržet vody, uložit uhlíku, vyprodukovat kyslíku nebo jak dokáže ochladit okolí.
1: Tenhle strom vlastně je schopný nahradit 4 megawatt hodiny za rok, což když přepočteme na provoz klimatizace, tak vychází 18 707 korun za rok.
2: A jak je to třeba s produkcí kyslíku u tohohle jerlínu?
1: Ten náš jerlín, mladý, relativně středně věký, ten řádově nám dá těch 100-200 dnů prodýchaných jedním člověkem za rok.
2: Veškeré vypočítané benefity stromu shrnuje osobní štítek velikosti A3, takzvaný TreeTech, který se upevní na stromě a dostupný je také online.
3: Zhruba se kontrolovalo a umístilo 98 štítků na 98 stromů.
2: Říká k celorepublikovým číslům arborista Jiří Poulík ze společnosti Safe Trees. Kampaň vznikla v roce 2020 v Nizozemsku a letos se jí účastnilo 12 evropských zemí. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.
2: Sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Dalovicích u Karlových Varů soutěží zhotovitel rekonstrukce ulice Dolní. Obec čekala se stavbou na dokončení nového úseku krajské páteřní cyklostezky. Podle vedení Dalovic zahrnuje rekonstrukce výměnu kanalizace, vodovodu a nový povrch vozovky. Profesionální hasiči v Chebu dostali nový automobil. Jedná se o takzvaný velitelský vůz. Určený je ale taky například pro přepravu lezeckých skupin. Vhodný je i pro nasazení v náročném a těžkopřístupném terénu i při mimořádných událostech. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary umístily v Nejtku na Karlovarsku mobilní úpravnu vody. Zařízení zásobuje voda z Rudenského potoka a odlehčí tak úpravně vysoká pec. Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol ale upozorňují, že na slučování potřebují dostatek času. Španělská vláda znovu schválila dva dekrety na řešení bytové krize. Opatření zahrnují například zastropování nájemného, dočasný zákaz vystěhování nebo omezení firemních nákupů rezidenčních nemovitostí. Tenistka Nikola Bartuňková porazila na turnaji v Pekingu Rakušanku Krauzovou 2-1 na sety a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na další Češku Karolínu Muchovou. V čínském hlavním městě naopak vypadla Linda Nosková. A dnes čekejte oblačno až polojasno, postupně až jasno, teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na dálnici D6 na exitu 132 u Těšovic na Sokolovsku se pracuje na údržbě mostu. Vozovky jsou v obou směrech zúžené na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ranní pohodu a příjemný poslech přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary, jehož ranní vysílání právě teď posloucháte a které vám přinese taky pravidelné kalendárium, a dozvíte se i, s kým si budeme povídat v našem odpoledním vysílání a o čem. Je 6:30 a o slovo se hlásí česká rocková legenda skupina Katapult. Tak hezký poslech a dobré jitro.

Víte, že obec Kyselka byla kdysi vyhledávaným lázeňským místem evropské šlechty? Její minerální voda se navíc už v 19. století vyvážela daleko za hranice českých zemí a platí to dodnes. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: 6.40 na hodinách, za 5 minut bude 6:45 a s vámi ranní program Rádia vašeho kraje až po okraj plný písniček a informací. No a dnes odpoledne budeme tančit. Hostem dobrého odpoledne bude lektorka, tanečnice a choreografka Eva Jungmanová, která nás pozve do Centra tance Harmonie. Krátce po 15. hodině se tedy dozvíte podrobnosti o této taneční škole, o jejich akcích a vystoupeních i o tom, jaké má zaměření či půjčovnu dobových kostýmů, tak ať vám to dnes odpoledne neuteče. Jsme Český rozhlas Karlovy Vary a žijeme tu s vámi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnešní ranní obloha je oblačná až polojasná, v údolích se vyskytují výjimečně i mlhy a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 6 do 10 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne bude oblačná až polojasno a zpočátku se v údolích výjimečně vyskytnou i mlhy. Odpoledne bude polojasno, postupně skoro jasno nebo jasno. Denní maxima dosáhnou na 18 až 21 stupňů Celsia, v údolí Ohře naměříme až 22 stupňů a na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne ale budou přechodně až dobré a biozátěž ta je dnes střední na druhém stupni. 6.45 na hodinách je 6:45. Dobré ráno.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 7. října, svátek má spravedlivá, tedy Justýna. Tady je Petr Jungmann. 7. říjen roku 3761 před naším letopočtem je podle židovského Talmudu první

0: Před 25 lety v roce 2001, jen několik týdnů po 11. září, zahájily Spojené státy a Velká Británie letecké útoky na vojenské cíle vládního hnutí Talibán a na výcvikové tábory sítě Al-Kaida v Afghánistánu. Operace dostala název Trvalá svoboda.
1: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
0: Taliban se po 20 letech dostal zpátky k moci. Američani a Britové už jsou dávno odsud doma. Palestinské hnutí Hamas zaútočilo před 3 lety z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Teroristický útok si vyžádal přes 1200 obětí, většinou civilistů. Mnoho dalších lidí jako rukojmí skončilo v Gaze na dlouhé měsíce. Někteří se nevrátili. Izrael odpověděl raketovými útoky, později i pozemní operací. Tenhle fantastický zpěvák Scott s italskou krví, Luis Capaldi, má dneska kulatou 30. A já přeju hezký den.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Veterinární služba první pomoci v Karlovarském kraji pokračuje. V Jáchymově pořádají v sobotu turistický pochod o Jáchymovský tolar. Poslance by mohli znovu čekat diskuze o jednacím řádu sněmovny. A dnes čekejte oblačno až polojasno, odpoledne až jasno, teploty do 21 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. 11 veterinárních ordinací v Karlovarském kraji pokračuje v zajišťování služby první pomoci. Systém funguje rok a podle vedení kraje je smlouva s veterinárními lékaři uzavřená do konce příštího roku. Veterinární první pomoc je dostupná v době víkendů a svátků v čase od 14 do 17 hodin podle rozpisu uvedeného na krajských webových stránkách. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
2: I přesto, že byla v Karlových Varech otevřena nová veterinární klinika, zkušenosti lékařů zapojených do krajského systému ukazují, že potřeba veterinární služby první pomoci zůstává vysoká. Během jedné služby ošetří v průměru kolem 20 pacientů, často i více. Zároveň vyřizují řadu telefonických konzultací a pomáhají chovatelům s řešením jejich situace na dálku.
0: V Jáchymově na Karlovarsku se uskuteční 25. ročník turistického pochodu o Jáchymovský tolar. V sobotu 10. října ho pořádají Klub českých turistů Slovan Karlovy Vary a Informační centrum Jáchymov. Pro účastníky jsou připraveny trasy od 3 do 30 kilometrů a drobné dárky. Jak zveřejnilo město Jáchymov na svých webových stránkách, okružní trasa povede přes Boží dar, Ryžovnu a Bludnou. Trasy s podporou autobusu vyrazí ze Stráně, Horní Blatné a Hřebečné. Na výběr jsou naučné stezky doktora Hlouška, Jáchymovské peklo, Císařská alej a Radonová nebo nově upravená dětská medvědí stezka. Popisy tras s mapkou budou k dispozici na startu u Jáchymovské radnice. Přihlášku a kompletní informace najdou zájemci na webových stránkách města. Poslanci budou možná zase debatovat o změnách v jednacím řádu. Ten aktuální přitom platí necelý měsíc. Novinky chce zavést předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný. Tvrdí, že by se jimi sněmovna přiblížila pravidlům, podle kterých jednají parlamenty v západních zemích.
3: Podle Borise Šťastného z motoristů by mohl být například stanoven konkrétní den, kdyby bylo možné hlasovat o návrzích zákonů bez rozpravy.
4: Vždy se musíte snažit zachovat demokratickou diskuzi napříč tou sněmovnou, ale na druhou stranu zase není možné, aby menšina blokovala právo většiny přijímat návrhy zákonů.
3: Podle předsedy poslaneckého klubu lidovců Mariana Jurečky musí být na změnách široká shoda.
5: Pokud kdokoliv začne mluvit o tom, že chce nějakou změnu jednacího řádu, tak napřed, než to začne říkat do světa, tak má přijít s nějakými konkrétními návrhy za všemi partnery v té sněmovně.
3: Jednací řád sněmovny je zákon. Jeho poslední verzi podepsal prezident Pavel na konci srpna. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Protestu středoškoláků proti špatným podmínkám ve školství se v Paříži zúčastnilo asi 100 000 lidí. Ke konci demonstrace se část studentů a protestujících střetla s policií. Francouzští studenti třetí týden protestují proti přeplněným třídám, složitému systému přijímaček na vysoké školy a zanedbaným budovám.
6: V centru Paříže se střetli středoškoláci s těžkooděnci. Někteří protestující na policii házeli kameny a pyrotechniku a pokřikovali hesla proti policii, zatímco bezpečnostní složky použily slzný plyn. Gymnazistka Román mi řekla, že s dalšími studenty jenom poklidně protestovala. Zásah policie označila za nepřiměřený. Premiér Sebastian Lecornu násilí odsoudil. Podle něj ale policie nejedná bezdůvodně. Násilné střety hlásí i středoškolské demonstrace v Nantes nebo ve Štrasburku. Vláda do konce týdne na středních školách zrušila výuku. Studenti mezitím plánují další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne čekejte oblačno až polojasno a zpočátku se v údolích výjimečně vyskytnou i mlhy. Odpoledne bude polojasno, postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21, v údolí Ohře až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/21 ve Františkových Lázních v části Horní Lomany poblíž čerpací stanice MOL se z důvodu opravy povrchu vozovky jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Nárůst klientů a větší poptávky po službách eviduje pečovatelská služba v Chodově na Sokolovsku. Od nového roku proto rozjíždí svůj tým a my vám o tom povíme víc v reportáži, kterou nabídneme už za čtvrt hodinky v našem vysílání. A to nám okoření také vždy veselá anketa s dětmi. Ahoj rádio, dnes na téma nebezpečných sportů, tak nás poslouchejte dál. Je 7 hodin a 5 minut a s další písničkou nás pozdraví skupina Ready Kirken.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková. Zítra má.

0: Který sport je podle vás nejnebezpečnější?
1: Americký fotbal, protože se tam pořád perou o ten míč.
2: Házení oštěpem, může to někomu hodit do hlavy.
3: Rugby na ledě, třeba když tenhle klouže.
4: Box, protože se tam pořád mlátí.
5: Závody třeba jako je Formule 1 nebo ty motorky, že si, když jezdí velkou rychlostí a je zatáčka, tak můžu do něčeho narazit. To může buď umřít ten řidič, nebo se nepořádná škoda, nebo může zabije i víc lidí.
6: Závody na koni, třeba když ten jezdec spadne, ale ten druhý může přejet.
7: Karate, protože když mě se igra naštve, tak ji můžu skoro zabít.
8: Rally, jako když vylítne to z té dráhy, že může zabít.
9: Hokej, třeba když nemají mřížku, tak jim tam můžou střepit do obličeje pukem.
10: Skoky na lyžích, protože třeba můžou blbě rozkočit a třeba se tady zabít.
11: Skoky na motorce, když to, tak se můžou blbě spadnout a zabít se.
12: No bungee jumping, protože pak se to může přelomit to, no, přidržnout to lano.
13: Rally, protože můžu do sebe nabourat.
14: Skákání do vody, protože třeba můžu skočit placák a budu mít na břiše flak červený.
15: Fotbal, protože třeba když někdo nemá zavařenou kopačku, tak tu kopačku může hodit tomu druhému do obličeje.
16: Vybíjena, někdo to trefí nikomu do hlavy nebo do kulí.

0: Oblačno až polojasno, v údolích výjimečně i mlhy a teploty nejčastěji v rozmezí od 6 do 10 stupňů Celsia. Tak vypadá dnešní ráno v Karlovarském regionu a během dne čekejme ubývání oblačnosti.
1: Počasí.
0: Je 8:15, ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno a zpočátku se v údolích výjimečně vyskytnou i mlhy. Odpoledne pak bude polojasno, postupně skoro jasno nebo jasno. Odpolední nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů, v údolí Ohře naměříme až 22 stupňů a na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky budou odpoledne přechodně až dobré a biozátěž, ta je střední.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jedno z míst v našem ranním hudebním proudu obsadila s pěknou písničkou šumperská skupina Opět a Radeček s Máriou Čírovou a za 9 minut bude 7:30. Pečovatelské službě v Chorově na Sokolovsku roste poptávka po službách. Sociální pracovnice jezdí do domácností za klienty a pomáhají jim například s nákupem anebo s osobní hygienou. Tím, jak populace stárne, péče o klienty začíná být náročnější. I proto město schválilo, že od nového roku posílí pečovatelská služba svůj tým o 1 pracovní pozici. Poptávka totiž roste také v odpoledních hodinách, o víkend a o státních svátcích.
1: Jak se máte?
2: No tak, po zdravotní stránce, Barunko, vy to znáte.
1: Však vím.
2: Že nemůžu chodit.
1: Co budete potřebovat, s čím potřebujete pomoc, Alenko?
2: Já jsem napsala tam, kdybyste byla tak hodná, Barunko, a něco mě koupila.
1: Samozřejmě.
2: Tentokrát toho moc není.
3: Klientkou pečovatelské služby je Alena Čechová. Paní Čechová, jak moc si vážíte toho, že vám takhle sociální pracovnice pomáhají?
2: Velice moc si toho vážím. A hlavně tady paní Barunky, protože to je pečovatelka nad všechny, to je zlatíčko.
3: Jak dlouho už pomoc pečovatelské služby využíváte?
2: Já 11 let.
3: Bylo by to pro vás složité, kdyby vám takhle nepomáhali sociální pracovnice?
2: No určitě ano. Já už jsem v takovém stavu s tou chůzí a s páteří, že já bych si sama nepomohla.
1: Ano, zrovna tady paní Čechová je klientka, která nepotřebuje ještě přímou péči ohledně třeba hygieny, nebo prostě koupání, nebo prostě krmení. I takovéhle klienty máme, když jsou trvale ležící pacienti, je tam potřeba takzvaná přímá péče, která bohužel narůstá, populace stárne a je tam potřeba daleko víc přímé péče.
3: Říká z pečovatelské služby v Chodově Barbora Pastýříková. Kolik klientů za den obejdete nebo objedete?
1: Je to hrozně individuální. Je to každý den něco jiného. Jo? Plus minus je tam standard třeba okolo 10 lidí denně. Spousta klientů nemá rodinu a v ten moment tam nastupujeme my.
3: Eliška Dvořáková, sociální pracovnice pečovatelské služby. Přibývá té poptávky po té péči?
4: Určitě přibývá. Myslím si, že každým rokem je to víc a víc. Naše klientela, jestli to tak můžu nazvat, stárne, jejich zdravotní stav se zhoršuje, tím pádem využívají víc a víc úkonů péče o vlastní osobu, plus k tomu vlastně každý měsíc s kolegyní jezdíme na několik desítek šetření, kde je poptávka vlastně o uzavření nových smluv.
3: Bylo by zapotřebí i přijmout další lidi?
4: Určitě by to bylo zapotřebí. Město to má v plánu od ledna vlastně přijmout novou pracovnici. Tím, že ta práce těch pečovatelek je náročnější, ten zájem je, ale je nedostatek personálu v tomto směru, tak aby jsme mohli zajistit tu péči v určitých časových vlastně limitech, kterým těm lidem skutečně pomůžou.
3: Pečovatelská služba se každý rok postará o zhruba 130 klientů. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Víte, že klášter v Teplé ukrývá jednu z nejvýznamnějších historických knihoven v regionu? Její sbírka čítá desítky tisíc svazků a některé z nich jsou staré několik staletí. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Cukrář Josef Maršálek hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík se na Madejze vydají po stopách Cristiana Ronalda. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu pražských symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila s Událostmi v kultuře v přestávce. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Stavba dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Andělskou horou začne až příští rok. Tři vlastníci pozemků napadli stavební povolení. Jejich námitky teď řeší dopravní a energetický stavební úřad. Chodov na Sokolovsku pokračuje v modernizaci polikliniky. V současné době tam vznikají další ordinace, a to jak pro lékaře, tak i pro rehabilitační služby. Součástí příprav jsou taky plánovaná jednání se zdravotními pojišťovnami. V osadě Doubrava v Aši začne oprava mostku. Odborná prohlídka potvrdila, že je v havarijním stavu. Projekt počítá i s opravou jezu, úpravami a zpevněním břehu i dna potoka pod mostkem. Rekonstrukce by měla skončit na podzim příštího roku. Do Česka už dorazilo zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Švédsko nasadí ve východním Polsku systémy protiraketové obrany Patriot. Švédské Patrioty pomohou chránit logistické centrum Severoatlantické aliance, přes které proudí dodávky na Ukrajinu. Nahradí tam obranné systémy zapůjčené z Nizozemska. Výměna začne v prosinci. O pořádání letních olympijských her v roce 2036 mají zájem Indie, Katar, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Německo, Maďarsko a Turecko. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Další uchazeči se mohou přihlásit do konce října. A dnes čekejte oblačno až polojasno, postupně až jasno, teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/21 se mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kde se narodil dědeček Francesca Kinského Dal Borgo? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. Podrobnosti si poslechneme už za chviličku v krátké ukázce, ale ještě předtím si poslechneme písničky, co nestárnou, od Petra Muka a Heleny Vondráčkové a taky nahlédneme do novin dnes spolu s Danou Jelínkovou. Jsme Český rozhlas z Karlovy Vary a žijeme tu s vámi.

0: Dnešní noviny.
1: Za 5 minut bude 7:45. Jsme v polovině pracovního týdne a před námi je přehled regionálního tisku. Středečními novinami listovala a témata pro vás vybrala editorka vysílání Dana Jelínková, kterou zdravím a vítám. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak začneme regionálním deníkem, o čem dnes píše.
2: Kdo cestuje vlakem mezi Sokolovem a Kraslicemi, se musí připravit na dlouhodobou výluku. Kvůli opravě tratě a železničního přejezdu v Oloví pojedou místo vlaků náhradní autobusy. Navíc některé spoje vynechají vybrané zastávky. Výluka začne v úterý 13. října ráno a skončí v sobotu 7. listopadu večer. Po celou dobu budou vlaky v úseku Sokolov Kraslice nahrazeny autobusy. Platit budou stejné jízdní doklady při cestě vlakem a autobusy pojedou podle vlakového jízdního řádu. V Sokolově budou autobusy odjíždět z autobusového nádraží ze zastávek 3 a 5. Ve Svatavě bude nástup u nádražní budovy. V Luhu nad Svatavou bude náhradní zastávka v Josefově a v Hřebenech u odbočky do obce. V Oloví a Rotavě se nastupuje u nádražních budov stejně jako v Kraslicích.
1: Co jsi se dočetla v deníku Právo?
2: Tým archeologů a strojařů ze Západočeské univerzity v Plzni zkoumá pozůstatky rozsáhlého důlního a úpravnického areálu Sauersack v Krušných horách u zaniklé obce Rolava na Karlovarsku. Jak i z našeho vysílání víte, cílem je podrobně dokumentovat současný stav areálu. Na základě archivních podkladů a dat z terénu poté vznikne virtuální trojrozměrná rekonstrukce jeho aktuální i historické podoby. Čtyřletý projekt je financovaný prostřednictvím Ministerstva školství z operačního programu Jana Amose Komenského Zdivočelá země. Trvat bude ještě 2 roky. Z rozsáhlého areálu se dochovaly zejména železobetonové konstrukce, základy strojního vybavení, násypky se zbytky nespracované rudy a zahušťovací nádrž.
1: No a ještě to máme regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: Vrátit odbavovací hale nádraží, její původní charakter, obnovit cenné materiály, umělecká díla a navázat tak na původní návrh Josefa Dandy z roku 1962. To je úkol, který stál před architekty z ateliéru A8000 při plánování rekonstrukce památkově chráněného nádraží v Chebu. Materiály, barevnost a výtvarné prvky se v maximální možné míře zachovají a obnoví. Nejvýraznější proměnou projde odbavovací hala, která se zbaví pozdějších zásahů a vizuálního smogu. Obnoví se kamenné podlahy, keramické obklady i světelný pás nad pokladnami a vrátí se mobiliář inspirovaný historickými lavicemi. Zachová se výzdoba nad vstupem a 2 skleněné mozaiky. Práce za 428 milionů korun mají skončit v roce 2028.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Dana Jelínková. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45 a během dne čekejme ubývání oblačnosti. Ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno a zpočátku se v údolích výjimečně vyskytnou i mlhy. Odpoledne pak bude polojasno, postupně až skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů Celsia. V údolí Ohře naměříme až 22 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne ale budou přechodně až dobré a biozátěž ta je střední.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Na první

0: i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz. Za 9 minut bude 8 hodin, no nezapomeňte, že dnes po 13. hodině vysíláme opět pořad Alex a host. A tentokrát bude hostem Alex Minářové potomek jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Francesco Kinský dal Borgo. Dozvíme se například i to, kdy poprvé slyšel o Česku.
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí, zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce v uvozovka a lituju jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřekl a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak.
0: Celý rozhovor s Francescem Kinským dal Borgo si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: rámci Mariánských lázní. To je lázeňský festival Jablek. V neděli 11. října od 10 do 17 hodin proběhne na hlavní kolonádě v Mariánských lázních už jeho 14. ročník. Do soutěže o nejchutnější jablečný moučník, nejkrásnější jablko a výtvarné soutěže pro děti se můžete přihlásit na místě do 9:30 dopoledne. Hlavní cenou pro vítěze je poukaz v hodnotě 5000 korun do některého z elektroobchodů. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary. Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Vedení Chodova na Sokolovsku schválilo navýšení pracovních pozic pečovatelské službě. Narůstají počet klientů. Odborníci z Plzeňské univerzity mapují důl Saursak v Krušných horách, vytvoří jeho virtuální model. Úřady před volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. A dnes čekejte oblačno až polojasno, odpoledne až jasno, teploty do 21 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Pečovatelská služba v Chodově na Sokolovsku rozšíří svůj tým. Navýšení pozic už schválila rada města. Organizaci totiž narůstá jak počet klientů, tak i poptávka po službách, říká sociální pracovnice Eliška Dvořáková.
5: Naše klientela, jestli to tak můžu nazvat, stárne, jejich zdravotní stav se zhoršuje, tím pádem využívají víc a víc úkonů péče o vlastní osobu, plus k tomu vlastně každý měsíc s kolegyní jezdíme na několik desítek šetření, kde je poptávka vlastně o uzavření nových smluv.
4: Pozůstatky rozsáhlého důlního a úpravárenského areálu Saursak v Krušných horách u zaniklé obce Rolava na Karlovarsku zkoumá tým archeologů a strojařů ze Západočeské univerzity v Plzni. Podrobně chtějí zdokumentovat současný stav areálu, kde se v minulosti těžil cín. Projekt, který financuje Ministerstvo školství, potrvá 2 roky, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Projekt je teď ve své polovině, je 4letý, což znamená, že zbývají ještě 2 roky. Na konci by měla být výstupem prohlídka i pro veřejnost, která si bude buď moc naskenovat QR kód nebo se podívat na webu, jak to tady na Rolavě vypadalo. A jde o projekt, který je financován Ministerstvem školství. Z operačního programu Jan Amos Komenský patří do té skupiny Zdivočelá země, kdy se archeologové věnují archeologii 20. století.
4: Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují hlavně, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle jeho mluvčího Jakuba Neštěvery hrozí hlavně takzvané DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu.
7: Pro veřejnost to může být nepříjemné, pokud se například nedostane k informacím o volbách nebo k průběžným výsledkům. Je ale důležité zdůraznit, že takový útok nemá vliv na samotné hlasování ani na sčítání hlasů.
4: Volby do obecních a městských zastupitelstev a také do třetiny senátů budou v Česku tento pátek a v sobotu. Jemenští povstalci Husíové zaútočili dvěma raketami na mezinárodní letiště v Adenu. Místní bezpečnostní složky nehlásí žádné oběti ani zraněné. Koalice proti Husíům vedená Saudskou Arábií zároveň v noci oznámila zneškodnění balistické střely severně od hlavního města Saudské Arábie Riádu. Jemenští povstalci podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti vládním jednotkám od roku 2014.
2: Sport.
4: Čeští fotbalisté podlehli ve Wembley Angličanům 0-3 a v Lize národů prohráli i po čtvrté. V základní skupině odehraje národní tým ještě dva zápasy, v listopadu proti Španělsku a Chorvatsku.
2: Počasí.
4: Ráno a dopoledne čekejte oblačno až polojasno a zpočátku se v údolích výjimečně vyskytnou i mlhy. Odpoledne bude polojasno, postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21, v údolí Ohře až 22 stupňů Celsia. Na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Odpoledne přechodně až dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 1/13 se mezi Dalovicemi a Dolním Žďárem na Karlovarsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Víte, že někteří lidé mají ožebro navíc? Detaily už za chvíli odhalí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. No a bude to hned po písničkách od skupiny Buty a Marty Kubišové. A taky vám povíme o audionahrávce chebských pověstí, která přibližuje osobitým způsobem minulost Chebska. No a samozřejmě, že nevynecháme ani meteorologii, tak ať vám nic neuteče. Je 8 hodin a 5 minut, já vám přeji hezkou středu.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

Víte, že Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary patří k nejstarším filmovým festivalům na světě? První ročník se uskutečnil už v roce 1946. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Rogers a Dolly Parton a rádio vašeho kraje je vaším ranním společníkem. No a jaké nás čeká počasí, tak o tom si teď popovídáme s meteorology.
1: Počasí.
0: Čtvrt na 9:02 a teď vítáme mezi námi meteoroložku Martu Suchou. Zdravím vás do Plzně, hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaké počasí nám přinese ten dnešní den tady u nás v Karlovarském regionu?
2: Tak ráno a dopoledne bude oblačnosti více než v minulých dnech, oblačno až polojasno, kolem poledne nebo spíše i před polednem oblačnost ale rychle ubyde a odpoledne bude slunečné, bude většinou skoro jasno nebo jasno. Teploty ty budou nejvyšší denní podobné včerejším, očekáváme mezi 18 a 21 stupni Celsia, v poohří může být až 22 stupňů, na horách budou teploty do 18 stupňů Celsia, takže poměrně teplo nebo teplo i na horách. Mm-hmm. Vítr povane jen slabý proměnlivý, rozptylové podmínky budou i dnes většinou mírně nepříznivé, jen odpoledne mohou být přechodně až dobré.
0: Tak před námi je příjemný podzimní slunečný den, no a jestli pak zítra přijde nějaká ta změna, anebo bude počasí podobné tomu dnešnímu?
2: Tak dnešním dnem nám počasí babího léta končí. Ten dnešní den je v řadě slunečných a teplých dní poslední. Zítra přes naše území bude přecházet už studená fronta. Dnes večer bude oblačnost ještě zmenšená, ve druhé polovině noci bude ale od západu přibývat postupně na oblačno, k ránu bude na západě až zataženo a může se vyskytnout i slabá přehánka. Zvětšená oblačnost nás bude provázet zítra po celý den. Občasný déšť nebo přehánky očekáváme zpočátku ojediněle, později odpoledne a večer, pak už na většině území to už budou srážky související se studenou frontou, později večer budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů Celsia, při té zvětšené oblačnosti bude tedy trošku tepleji než dnes po ránu. Maxima očekáváme zítra mezi 15 a 18 stupni. Vítr bude zpočátku slabý, během dopoledne mírný o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, odpoledne ale už bude zesilovat na 4 až 7 metrů za sekundu, večer se změní na severozápadní a v nárazech může dosahovat místy rychlosti až kolem 55 km v hodině. Vítr už bude zítra snižovat pocitovou teplotu, jinak zítra poměrně teploty ještě vystoupí na vyšší hodnoty, v těch dalších dnech už budou výrazně nižší.
0: Říká meteoroložka Marta Suchá, moc vám děkuji za předpověď a přeji příjemný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Karlových Varech. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
3: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Ani zpěvák Petr Kolář nemohl zůstat stranou našeho hudebního proudu a já doufám, že se vám i dnes pěkně poslouchá. Zajímavou, slavnou a místy i drsnou minulost Chebska přibližují chebské pověsti, a to díky audionahrávce v podobě kreditní karty s flashdiskem. O pověstech si povídal Josef Šorfa s manželi Pavlem Markem a Jarmilou Šimčíkovou Markovou, spojenými se Západočeským divadlem v Chebu, kteří některé z příběhů načetli.
1: Chebské pověsti.
2: Pavel Marek a Jarmila Šimčíková Marková, kteří se podíleli na nahrávce chebských pověstí, žijí v Chebu desítky let. Vy jste spolu s Radmilou Urbanovou načetli chebské pověsti od Miry Mladějovské, které vyšly poprvé v roce 1948. Které z nich vás nejvíc zaujaly?
3: Já miluju třeba Šaškovu smrt, kterou čte Radmila. Mám taky moc ráda Uličku zavražděných, to čte Pavel.
2: Dodává Jarmila Šimčíková Marková. Vy jste zmínila Uličku zavražděných. Některé ty pověsti jsou opravdu hodně temné, už třeba například i Úvodní čertova věž nebo Čarovné dudy. Jak pověsti vidí Pavel Marek?
4: No, některé pověsti ani nejsou pověsti, to je prostě historická skutečnost, která je zarámovaná do dramatického rámce. To, že tady pogrom byl, který zažila na sobě židovská menšina, a to, že tady požár Chebu byl a veliký, to je taky pravda.
2: Říká herec Západočeského divadla v Chebu Pavel Marek. Tady je ukázka.
5: V několika minutách hořelo město na 7 místech. Lidé se zhrozili.
2: Vy jste se oba dva díky své práci dostali k řadě hereckých příležitostí spojených i s historií města Chebu. Co vám v chebských pověstech přijde v souvislosti s městem nejvíc typické nebo příznačné?
3: Mě velice potěšil jazyk, který používá Mira Mladějovská, protože to je tak květnaté a nádherné. To se mně líbilo na těch pověstech úplně nejvíc.
2: Zajímavé je i to prostředí, které dokázal vytvořit zvukař Západočeského divadla Radek Schneider i žáci základní umělecké školy v Chebu. Hudbu měla na starost Lucie Marková. Poslechněme si ukázku.
6: Ještě dnes stojí u řeky čertova věž a prý jednou do roka o popelci ráno před svítáním zní z věže hrdelní smích a kdo jej uslyší, tomu se sevře srdce.
2: Audiokniha nabízí i odpověď na zásadní otázku. Posluchači zjistí, co je to opravdové štěstí. To ukáže kouzelná koule v příběhu Alchymista.
7: Dobře se dívej do koule, aby ti nic neušlo.
2: Vy jste povídky nahrávali, ale na místa jejich dějů jste i zašli.
3: No to určitě, to jsme museli.
4: Mně by se třeba hrozně líbilo, kdybych při přecházení amerického mostu tady přes Ohři, kdybych tam zahledl vodníka.
8: Každé zlo lze odčinit, ale pouze dobrem.
2: Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Dalovicích u Karlových Varů soutěží zhotovitele rekonstrukce ulice Dolní. Obec čekala se stavbou na dokončení nového úseku krajské páteřní cyklostezky. Podle vedení Dalovic zahrnuje rekonstrukce výměnu kanalizace, vodovodu a nový povrch vozovky. Profesionální hasiči v Chebu dostali nový automobil. Jedná se o takzvaný velitelský vůz. Určený je ale taky například pro přepravu lezeckých skupin. Vhodný je i pro nasazení v náročném a těžko přístupném terénu i při mimořádných událostech. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary umístily v Nejtku na Karlovarsku mobilní úpravnu vody. Zařízení zásobuje voda z Rudenského potoka a odlehčí tak úpravně vysoká pec. Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol ale upozorňují, že na slučování potřebují dostatek času. Španělská vláda znovu schválila dva dekrety na zřešení bytové krize. Opatření zahrnují například zastropování nájemného, dočasný zákaz vystěhování nebo omezení firemních nákupů rezidenčních nemovitostí. Tenistka Nikola Bartůňková porazila na turnaji v Pekingu Rakušanku Krauzovou 2-1 na sety a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na další Češku Karolínu Muchovou. V čínském hlavním městě naopak vypadla Linda Nosková. A dnes čekejte oblačno až polojasno, postupně až jasno, teploty do 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu ve Vodní ulici je z důvodu stavebních prací uzavřený pravý odbočovací pruh ve směru jízdy do Ašské ulice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 7. říjnový den si užíváte ve společnosti Českého rozhlasu a k svátku dnes popřejeme Justinám. Justina je ženské křestní jméno latinského původu, jeho význam lze přeložit jako spravedlivá. Takže zdravíme Justiny a zdravíme i vás, kteří máte právě dnes své narozeniny. Je 9:30 a po písničkách od Evy Farné a skupiny Rangers už dostanete slovo vy v dnešní telefonické soutěži, tak buďte s námi.
5: Mám prosím

0: Ranní program Českého rozhlasu vyplnila písnička od Plavců skupiny Rangers a pokud máte rádi humor a humorné scénky, tak to pro vás v dnešní soutěži máme nachystané vstupenky na stand-up imitátor show Petra Jablonského, který vás dokonale pobaví v Lidovém domě v Karlových Varech. Vstupenky můžete vyhrát právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Na hodinách 8.38 a v dobrém ránu hrajeme o dvě vstupenky do Lidového domu v Karlových Varech, kde je ve středu 14. října od 19 hodin na programu Petr Jablonský a stand-up imitátor show, tedy originální vystoupení, ve kterém se na jevišti objeví plejáda postav z politického, kulturního i televizního prostředí, ovšem v podání jediného člověka. Nekorektní humor, desítky známých osobností a jeden muž, který všechno zvládne sám. Tak to je tedy pořad Petr Jablonský, stand-up imitátor show. O vstupenky si můžete s námi právě zahrát právě teď na čísle 221 55 37 37. Telefonní linka je obsazená, kdo pak je na druhé straně? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady je Vlasta z Varů.
0: Zdravím vás, paní Vlasto. Tak, nejslavnější tuzemský dostihový závod se opět blíží, určitě to víte, velká pardubická steeplechase, nejstarší sportovní událost u nás s tradicí už od roku 1874, se bude konat v tradičním termínu 2. říjnové neděle, to znamená tuto neděli 11. října. Na slavný překážkový dostih s taxisem obvykle chodí až 30 tisíc diváků a my se teď ohlédneme trošičku do minulosti, paní Vlasto. Ptáme se vás, jedním z nejznámějších českých dostihových jezdců je Josef Váňa starší. A nás by zajímalo, budete vědět, kolikrát Josef Váňa starší vyhrál Velkou pardubickou?
1: Tak to teda budu muset si tipnout, když mi dáte.
0: Chcete možnosti, jo?
1: Možnosti, ano.
0: Dobře, tak mám tu tři možnosti pro vás. Buď vyhrál 6x, 7x nebo 8x.
1: Já bych řekla 8x.
0: Řekla byste, že to bylo 8x a bylo to tak. Ano, skutečně. Máte pravdu, paní Vlasto, Josef Váňa starší vyhrál ve Velké pardubické celkem 8x, z toho 4x s koněm Železníkem, 3x s Tjumenem a 1x s Vronským. No a v neděli, jak už jsem zmínila, se poběží už 136. ročník Velké pardubické steeplechase, do kterého přihlásili majitelé pouze 10 koní. Připomeňme, že méně startujících měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993, kdy dostih běželo 9 koní a dokončil ho pouze Rigoletto. Takže paní Vlasto, vstupenky jsou vaše, moc vám gratuluji, přeji hezký den, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, 8.45 na hodinách, je 8:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak během dne čekejme ubývání oblačnosti, dopoledne bude ještě oblačno až polojasno, ale odpoledne pak polojasno, postupně skoro jasno nebo jasno. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia. V údolí Ohře naměříme až 22 stupňů a na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé, ale odpoledne pak budou přechodně až dobré a biometeorologická předpověď, ta hlásí druhý stupeň, tedy střední zátěž.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

ranní program s datem 7. října vyplnila písnička od Jiřího Korna Tam u dvou cest, ale zanedlouho se naše ranní vysílání přehoupne v dopolední. Po zprávách po 9. hodině vás od mikrofonu pozdraví Stanislav Jurík a ten vás provede dopoledním vysíláním neboli dobrým dopolednem. No a já se na vás budu těšit opět zítra ráno. Ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary se s vámi loučí Jitka Brošková. Mějte se krásně, mějte se fajn, přeji všem hezký den a naslyšenou zítra ráno.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude Francesco Kinský dal Borgo, potomek šlechtického rodu Kinských.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj i letos přispěje dětem a žákům ze sociálně slabých rodin na školní obědy. Soukromý investor postaví v Karlových Varech téměř 200 nových bytů. Úroková sazba hypoték dál roste. V říjnu stoupla na skoro 5,8%. A dnes čekejte oblačno až polojasno, odpoledne až jasno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarský kraj opět vyhlásil dotační program Obědy do škol. Je určený na podporu dětí a žáků ze sociálně slabých rodin ve věku od 2 do 26 let, které navštěvují různé typy škol a taky dětem ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Částka pro letošní školní rok přesahuje 12 milionů korun, pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Cílem dotačního programu je poskytnout dětem a žákům vyváženou stravu, zlepšit jejich stravovací návyky a zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Snaží se také omezit případné sociální vyloučení dětí a zajistit jejich integraci do společnosti.
2: O příspěvek můžou žádat školy, školská zařízení nebo zařízení školního stravování od 17. října do 30. června příštího roku. V městské části Rybáře v Karlových Varech chce soukromý investor zahájit výstavbu téměř 200 nových bytů. Vzniknout by měly v areálu někdejšího pivovaru v městské části Rybáře, kde v současné chvíli dělníci dokončují demolici původních objektů. V první etapě má vzniknout 75 bytů, pokračuje generální manažer projektu Miroslav Příkop.
4: Počítáme se standardní délkou výstavby, což je zhruba 2 roky, plus nějaký ty procesy, které souvisí s kolaudací, s zápisem do katastru a předáváním bytů, takže počítáme 2,5 roku samotnou realizaci, takže když to napočítám od toho data, kdy si myslíme na jaře příští roku, že začneme, tak bychom na podzim roku 2029 mohli předávat byty klientům.
2: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Američanka Krista Pajková se po nezdařené popravě probrala v nemocnici z bezvědomí a začala komunikovat. Zůstává ale i nadále na jednotce intenzivní péče. Jaká je její prognóza a jak dlouho ještě zotavení bude trvat, není jasné. V prohlášení to uvedli její právní zástupci. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Před týdnem dostala 2 smrtící injekce, po kterých upadla do bezvědomí, ale nezemřela. Od té doby byla v kritickém stavu v nemocnici.
0: Počasí.
2: Dopoledne čekejte oblačno až polojasno, odpoledne bude postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21, v údolí Ohře až 22 stupňů Celsia. Na horách 15 až 18 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé. Odpoledne budou přechodně až dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na dálnici D6 se mezi Kinčperkem nad Ohří a Chodovem na Sokolovsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I dnes dopoledne vám dělá společnost Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme tomu velmi rádi, přejeme vám příjemné dopoledne, 4 minuty po 9. hodině. Naše první téma je vysoce aktuální už několik měsíců. Jak přetrvávající sucho ovlivňuje vegetaci? Právě o tom bude řeč už za několik minut. Tak hezký poslech.
0: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Julík.

0: Určitě jste si všimli, že listy stromů se letos zbarvily a začaly opadávat o poznání dřív, než jsme zvyklí. Může za to dlouhodobé přetrvávající sucho. Přehlédnout nejde ani mizející vodu v krajině. I její úbytek má pochopitelně neblahý dopad na vegetaci.
1: Jak teda mokřední, to se týče ostřic a nějakých mokředních trav, a nebo také přímo vegetaci vodních makrofyt, vázenou na nějakou výšku vodního sloupce. A to se bohužel také dost rychle mění.
2: To se týká kterých oblastí, řekněme?
1: Jednak jsou to vodní nádrže, rybníky, anebo i přirozené nějaké meandrující zbytky třeba řek, mrtvých ramen a tůní.
2: O vlivu dlouhodobého sucha na vegetaci si povídáme s botanikem Jiřím Sladkým z plzeňského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Které vzácné rostliny v našem regionu trpí suchem ponejvíce?
1: Letos to bylo patrno už na jaře, třeba na různých druzích orchidejí, třeba vstavače obecného, což největší vlastně lokality jsou na Sušickou a Hražďovickou, tam ty počty, co je počítáme, tak šly až o polovinu dolů, byly až o polovinu méně na lokalitách. A nebo teďka i na podzim, že to zřejmé na takových druzích, jako jsou hořečky a hořce. Také jsme byli na Sušicku, na Sušicko-Hražďovických vápencích, kde jsme nalezli úplně minimum těchto rostlin.
2: Jak významné je to do budoucna?
1: Ta sucha se opakuje čím dál tím častěji, takže prognóza ani na příští rok není moc příznivá. Ten úbytek může být až fatální, že z některých lokalit tyto rostliny mohou i zmizet úplně.
2: Může proti tomu člověk jako takový něco dělat?
1: Tak samozřejmě můžeme zlepšovat stav těch lokalit jako lidé nějakým způsobem hospodařování a napomáhat tomu v těch suších obdobích, aby měly ty rostliny šanci i nadále.
2: Jako jedinec toho asi moc podniknout nemůžu.
1: No jedině, že bychom pobíhali tam s nějakýma kropáčema nebo kontejnerama, ale to asi nikdo nemá sílu to dělat takhle, ale možná ještě nějaký, když jsou to hodně slunné lokality, by šlo udělat nějaký toulavý stín, aby tam byl, třeba výsadbu nějakou, ale rozumnou, aby to zase se úplně nezastínilo, ale třeba aspoň nějakou takovouhle formou.
2: Co možná leckoho udiví, je to, že sucho může některým rostlinám i prospívat. Rostlinám, u kterých bychom to ani nečekali.
1: Jsou to převážně vodní rostliny, které jsou při vyrovnaném vodním režimu nebo stavu vodních hladin, jsou pod vodou a nemohou vegetovat. Jsou vlastně jakoby ukryté, jejich cyklus životně ukryt, ale když jsou tato sucha extrémní, velké kolísání vodní hladiny, tak oni zase mají prostor na tom obnaženém dně vodních ploch vyrůst, vykvést a odplodit a zase vytvořit nějakou semnou banku do dalších let, kdy bude zase třeba příznivější vodní režim z hlediska teda jako člověka. Například jsou to různé druhy rozrazilů nebo třeba chráněné puchýřky útlé, různé druhy šáchorů a ostřic.
2: Zítra ve čtvrtek 8. října se koná setkání příznivců Českého lesa v Tachově.
1: Konkrétně v muzeu Českého lesa od 17 hodin.
2: A tam se bude také mluvit o suchu?
1: No úplně na programu to asi není, ale předpokládám, že v diskuzi na toto téma určitě padne nějaké slovo.
2: Na programu je co?
1: Různé referáty, například o savcích okolo starého sedliště nebo o minulosti přítomnosti přírodní památky na Kolmu, což je u Lesné tady u Tachova, a nebo pak ještě zajímavé příspěvky samotných příznivců Českého lesa.
2: Zváni jste zítra na 17. hodinu do Muzea Českého lesa v Tachově. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude Francesco Kinský dal Borgo, potomek šlechtického rodu Kinských.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Měšťanské besedě v Plzni vystoupí od 8 hodin večer hudebník, textař a poeta Karel Plíhal. Muzeum Černošín to láká na výstavu krásy přírody, na výtvarná díla a keramiku se můžete zajít podívat do 4. listopadu. Plzeňské divadlo Pluto uvede inscenaci Paparazzi a neb intimní život bulvárního fotografa. Představení začíná v 19 hodin. Labyrintem Přeštic, to je název venkovní výstavy v Přešticích. Výstava obsahuje 14 panelů s texty a fotografiemi o historii významných částí města. V plzeňském Prazdroji se koná Pilsnerfest, od 8 hodin večer zahraje mimo jiných i Kabát Revival West. Karlovarské divadlo Husovka zve na novinku tragikomedii s názvem Love Story. Příběh o jednom muži a třech ženách připravilo divadelní studio D3 a začíná v 19.30. A benefiční koncert na podporu hospice Archanděla Rafaela v Nejtku začne v 19 hodin v kostele Na nebevzetí Páně v karlovarské čtvrti Stará Role. Účinkuje Zbyněk Trda, vokál band Kvartit, komorní soubory Karlovarského symfonického orchestru a další umělci. Tolik tipy pro volný čas, za chvilku trochu změníme téma, i když zůstaneme u kultury a památek. Památky zdarma o posledních nedělích v srpnu a září návštěvníky lákaly, minimálně co do obsazených kapacit. Zaplněné byly týdny dopředu, ale třeba Velhartice nebo Švihov nakonec zůstaly spola úplně prázdné. Jak k tomu došlo? No, dozvíme se v reportáži už za chvilku, po 9:30. Teď tu má prostor Babi Daněk a Hucanské šífy.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já,

tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já, jo, jako já.

kramáře bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, jo, ho, jo, jo, jo.
1: Víte, že Kamzíci žijí také v Krušných horách? Do zdejší krajiny byli vysazeni už před více než 100 lety. Dnes je můžete při troše štěstí zahlédnout například v okolí Klínovce. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Hrady, zámky, kláštery a další památky, které spravuje Národní památkový ústav, letos zatím navštívilo kolem 3,8 milionu zájemců. Tedy stejně jako v loni. Letos na přání Ministerstva kultury mají za sebou i dva dny, kdy byly zpřístupněné zdarma. Byly to neděle 30. srpna a 27. září. S tím, že ministerstvo bude státy kompenzovat. Lidé si jen museli vstupenku zarezervovat předem online. Kapacity byly obsazené rychle. Na samotnou prohlídku už pak ale zdaleka všichni nedorazili a zablokovali místa skutečným zájemcům.
1: Jo, je to určitě pěkná akce pro rodiny s dětma, si myslím, že v dnešní době, jak je všecko zdraví a toto, takže jako dobrý.
2: Přijela jsem na Velhrtice i rodina Maškova z Nešic. Jak dlouho dopředu jste si zamlouvali lístky?
1: No, dva měsíce.
3: Dobrý den.
2: Jdete na prohlídku?
3: No, chtěli bychom.
2: A máte lístky?
3: Nemáme.
2: Paní Jaroslava z Prahy, takže jste nevěděli o té akci?
4: Nevěděli jsme to. No, když jsme se potom koukli na stránky, tak jsme viděli, tak jsme říkali, že asi bude plno, že se nedostaneme na prohlídku, ale že se aspoň díváme po okolí.
2: Tak to vypadalo na Velharticích v neděli 27. září. Všechny kapacity prohlídek byly dlouho předem obsazené. V praxi už to pak ale bylo jiné, zhodnotila po akci zástupkyně Kastelána Ellen Demeterová.
5: První termín bylo využito asi 80% těch vstupenek a teď ten druhý termín asi 55%.
2: A i když to bylo organizačně a procesně náročnější, po zkušenostech z prvního termínu tady poloprázdné prohlídky doplnily i těmi návštěvníky, kteří online vstupenku neměli.
5: Bylo nám líto těch, kteří právě přišli a nevěděli o tom, tak jsme se domluvili, že řekneme těm lidem, ať vždycky se vrátí před tou celou hodinou. My jim řekneme, jestli je volná kapacita.
2: No a podobná situace byla i na hradě Švihov, dodává Kastelán Lukáš Bojčuk.
6: Skoro polovina lidí, kteří měli ty vstupenky, tak nepřišla. Při té první neděli byla asi třetina lidí, kteří nepřišli.
2: Stornovali někteří ty vstupenky?
6: Já vím o dvou stornovaných vstupenkách.
2: Podle generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goričkové navštívilo v uvedených dnech památky vždy kolem 61 tisíce návštěvníků, tedy zhruba 20% ze zamluvené kapacity.
7: Setkali jsme se i s tím, že bohužel mnoho lidí se zaregistrovalo na několik prohlídek na různých památkových objektech v jeden čas, takže tím zablokovali volná místa pro jiné zájemce.
2: Podle ředitelky by tomu mohlo částečně zamezit i drobné zpoplatnění rezervací. Dny volných vstupů na státní památky totiž mají být i příští rok.
7: Ten propad ve výnosech je 18,5 milionu. A v téhle chvíli jednáme s ministerstvem o kompenzaci a ten příslib, že nám budou tyto ztráty kompenzovány ze strany zřizovatele je.
2: Otázky k bezplatnému zpřístupnění památek jsme zaslali před týdnem i ministerstvu kultury. Ani po urgencích na ně dosud nereagovalo. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary.

Tak to byla švédská kapela Roxette a my si teď připomeneme jméno Ralph Wedgwood, že vám to nic neříká, no byl to Londýňan, který na den přesně před 220 lety 7. října 1806 udělal jednu důležitou věc pro psací stroje a psaní jako takové, totiž nechal si patentovat takzvaný uhlový papír. Tenký papír potažený směsí vosku a černých pigmentů. Ano, mluvíme o kopíráku, který má dneska narozeniny, a to 220. Podstatně menší a nižší narozeniny má streamovací služba Spotify, ta byla založena 7. října 2008. No a další výročí a narozeniny a svátky přidá Petr Jungmann v rozhlasovém kalendáriu, jen co tady společně dosnídáme s Karlem Gottem. Když muž se ženou snídá. Sice trochu později, ale proč ne? Pokud snídáte, tak dobrou chuť. Za minutu bude 10:45.

0: perfect.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Středa, 7. října. Svátek má spravedlivá, tedy Justýna. Tady je Petr Jungmann. 7. říjen roku 3761 před naším letopočtem je podle židovského Talmudu prvním dnem kalendáře, podle legend den stvoření světa. Světu je tedy dnes 5787 let.
6: Volejte sláva a 3 dny se radujte!
5: Snad ještě něco vydrží. V námořní bitvě u Lepanta v Jonském moři při pobřeží Řecka porazilo v roce 1571 křesťanské loďstvo svaté ligy pod velením španělského vojevůdce Dona Juana de Austria námořní síly Osmanské říše. Před 25 lety v roce 2001, jen několik týdnů po 11. září, zahájily Spojené státy a Velká Británie letecké útoky na vojenské cíle vládního hnutí Talibán a na výcvikové tábory sítě Al-Kaida v Afghánistánu. Operace dostala název Trvalá svoboda.
7: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
5: Taliban se po 20 letech dostal zpátky k moci. Američani a Britové už jsou dávno odsud doma. Palestinské hnutí Hamas zaútočilo před 3 lety z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Teroristický útok si vyžádal přes 1200 obětí, většinou civilistů. Mnoho dalších lidí jako rukojmí skončilo v Gaze na dlouhé měsíce. Někteří se nevrátili. Izrael odpověděl raketovými útoky, později i pozemní operací. Tenhle fantastický zpěvák Scott s italskou krví, Luis Capaldi, má dneska kulatou 30. A já přeju hezký den.

0: Říká se, že na studium není nikdy pozdě. Možná jste se po letech vrátili do školních lavic, rozhodli se dokončit maturitu, začali studovat vysokou školu, nebo jste si prostě chtěli splnit sen, na který dříve nebyl čas. Co vás přivedlo k rozhodnutí začít studovat v pozdějším věku a jak se vám všechno dařilo skloubit s aktuálním životem? Měli jste obavy z návratu do školního prostředí nebo ke zkouškám či z mladších spolužáků? To všechno můžete dnes probrat s Jarkou Barboříkovou v noční lince, která začíná tradičně chvilku po 23. hodině. Tak vás s ní už srdečně zvu v tuhle dopolední hodinu. Za chvilku jsou tady zprávy v 10, konkrétně za 6 minut.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Inovační centrum v Karlových Varech se blíží do končení, kraj už má nájemce. V ostrově u Karlových Varů uloží do barokní kaple speciální časovou kapsli. Na vzdání se kandidatury ve volbách zbývají poslední 4 hodiny. A dnes čekejte oblačno až polojasno, odpoledne až jasno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarský kraj začíná uzavírat smlouvy s prvními nájemci dokončovaného Karlovarského inovačního centra. Areál vedle krajského úřadu nabídne nejen prostory pro začínající firmy, ale také místo pro jejich spolupráci. Místo mohou využít i krajské nebo soukromé instituce jako svá sídla. Projekt zahrnuje výstavbu víceúčelového komplexu budov, včetně administrativních prostor, laboratoří nebo konferenčních sálů. Inovační centrum by mělo být hotové a vybavené potřebnou technikou za několik měsíců. Podle hejtmanství je stavba za 635 milionů korun jedním ze strategických projektů kraje v dotačním programu Spravedlivá transformace. 85% nákladů pokryje dotace, zbytek zaplatí kraj ze svého rozpočtu. Pamětní pouzdro s poselstvím pro další generace dnes uloží představitelé ostrova u Karlových Varů do barokní kaple v Zámeckém parku. Symbolicky tím ukončí další etapu její obnovy. Představitelé města slavnostní událost naplánovali na 16 hodin odpoledne.
2: Letošní obnova barokní kaple navázala na loňskou rekonstrukci schodiště a ochozu. Zástupci města zajistili opravu venkovní omítky, štítové atiky a oplechování. Restaurátoři obnovili také alianční erb markrabat bádenských a vévodů sasko-lauenburských. Právě za ním se našel tajný otvor, do kterého bude nyní uložena speciální časová kapsle. Z ostrova Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Uchazeči o posty v Senátu nebo zastupitelstvech mají poslední hodiny na stažení svých kandidatur. Lhůta končí ve 14 hodin. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na úřadě, kde se k volbám zaregistrovali. Stejná pravidla platí i pro zmocněnce politických stran, které chtějí kandidaturu svého zástupce odvolat. Ministerstvo vnitra už ale nebude upravovat hlasovací lístky. Volební komise v pátek a v sobotu musí voliče o odstoupení nebo odvolání z voleb informovat. Novou prezidentkou Kosova bude Justina Širokaová-Pulaová. Je profesorkou ekonomie a bývalou předsedkyní Kosovské akademie věd a umění. Od roku 2008 zastávala 3 roky funkci ministryně hospodářství. Kosovským zákonodárcům se jejím zvolením na poslední chvíli podařilo předejít předčasným volbám. Sport. Seriál mistrovství světa vozů Formule 1 by se mohl v roce 2030 vrátit do Afriky. Podle serveru Racing News 365 bude hostitelem Rwanda. Počasí. Dnes čekejte oblačno až polojasno, odpoledne postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne budou přechodně až dobré a biozátěž střední na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 3. třídy v ulici Rosnická v Karlových Varech je uzavřená. Objížďka vede obousměrně přes Čankov a Rosnice směrem na Starou Roli. Řidiči se musí řídit přechodným dopravním značením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: S našimi dnešními dopoledními hosty upozorníme na to, že se chystá cyklistický svátek, a to závod Velká cena města Plzně. Nejen o závodění, ale o lásce k jízdě na kole si popovídáme s organizátory závodu. A to už za pár minut. Do pedálů se opřeme jen co dohrají Petra Janů s Petrem Jandou a taky skupina Elán.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: Velká cena města Plzně, to je akce, o které teď budeme mluvit s našimi dnešními dopoledními hosty. Jedná se o cyklokrosový závod a pozvat nás přišli ředitel závodu Josef Soukup. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A technický ředitel Martin Pečenka. I vás vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den i vám.
0: Nejdřív bychom měli představit posluchačům vás jako takové. Předpokládám, že jste s cyklokrosem a skoly spojeni celý život. Josefe?
1: Já jsem začínal s cyklokrosem v Táboře. Už je to teda nějaký pátek, ale tam jsme jezdili cyklokros, kde je vlastně Líheň do dneška, pak jsem se přesunul sem a nějaký mistrovství světa se taky absolvovalo. A v podstatě nám bylo líto, že v Plzni cyklokros umřel a začali jsme tady vymýšlet znova obnovu.
0: A vlastně se to daří, protože se tady vidíme vlastně po nějaké době zase, takže už jste navázali na tu tradici a každý rok připravujete velkou cenu Plzně, je to tak, Martine?
2: No, já se přiznám sám o sobě, že já jsem v životě cyklokros nejel, takže jen díky tomu, že se uznáme s Pepou se silnice, tak jsme se tak nějak dali dohromady a zkoušíme to dál tady dostat.
0: Ale cyklistika jako taková vám voní, to je v pořádku.
2: Jo, to každopádně.
0: A jaký druh cyklistiky?
2: Já jsem začínal silnicí a jsem odkryl silnicí, samozřejmě proběhla tam nějaká dráha a horský kolo.
0: Dobře, teď bychom měli možná posluchačům představit cyklokros jako takový, protože tam jsou rozdíly mezi cyklokrosem a horskými koly. V tom se často chybuje. Dá se to nějak shrnout, jak se to liší?
1: Jestli můžu, tak mě přišla hrozně vtipná myšlenka. Někdo mi říkal, vyjezdíte na favoritech v lese. Když to zjednoduším, v podstatě je to silniční kolo, který má uspůsobený brzdy a omezený šíři pneumatik, což si myslím, že je jedna z těch nejzásadnějších věcí oproti třeba tomu silničnímu kolu, který všichni znají. Takže tam je limit 33 mm a prostě nesmí být širší pneumatika.
0: To se nějakým způsobem kontroluje, na to jsou pravidla. To znamená, že cyklokrosaři mají kolo z berany, chápu to dobře, a nesmí mít širší kolo než 33 mm.
1: Pneumatika nesmí být širší a samozřejmě na menších závodech, nějakých regionálních se to nějak neřeší, ale závod, který se dělá v mezinárodní úrovni, tak už chodí prostě komisář, má měřák a prostě kontroluje, jestli někdo nemá širší pneumatiku, protože by byl ohromně zvýhodněn.
0: A oproti tomu horské kolo, to vypadá jak?
2: Tam žádná limit v podstatě není, tam jsou daný jenom šíře řidítek. A pneumatiku je záleží, jakou si závodník zvolí. Ať už je hrubá, hladká, šíře, záleží jen na nich.
0: Předpokládám, že nemá berany.
2: Přesně tak, nemá berany. Rovné řídítka.
0: Tak máme základní rozdělení. Možná se liší i převodník nebo přehazovačka v obou dvou těch druzích cyklistiky. Je tam nějaký rozdíl?
1: Řekl bych, že se to hodně jakoby srovnává, ale dřív to bylo, nebo dneska se jezdí všude jedno převodník, vepředu je jedna placka, vzadu 12 koleček, už ten trend jde i do toho cyklokrosu, ale v cyklokrosu se furt ještě víc, výrazně víc drží, že ty závodníci mají ty silniční převody, kde vepředu mají dvě placky a vzadu dneska už 12 koleček je standard.
0: Vím, že cyklisté hodně sázejí na to, že kolo by mělo být co nejlehčí. Platí to i pro cyklokros a horská kola?
2: Platí to, i v tom cyklokrosu je daný váhový limit, který je 6,8 kg na kolo.
0: Takhle málo. 6,8.
2: Dokážou se dostat ty výrobci i níž, ale je to takhle daný kvůli bezpečnosti, aby potom nic neprskalo. Mm-hmm.
0: Tak to se nedivím, že potom cyklokrosaři mnohdy to kolo vezmou na záda a běží s ním po trati, protože to třeba ani jinak nejde. 6,8 kg, když přemýšlím, já mám kolo asi 9,8, to je o 3 kg, to je docela znát potom. I třeba při závodění. No, dobrá. Tak cyklokros versus honská kola máme vyřešeno. A teď tedy, proč jste přivedli cyklokros zpátky do západních Čech? Vím, že se tady kdysi jezdívalo super prestiž, tyhle ty velké závody. Bylo vám to opravdu tak líto, že Plzeň nemá tyhle závody?
1: No, ono to v podstatě vzniklo u piva jako všechny dobrý nápady.
2: Plzni?
1: Ne, ono to v podstatě vzniklo, když se kamarád Venca Metličku loučil s kariérou, tak jsme přijeli na závody na poslední mistrovství republiky, který on absolvoval a já jsem říkal, ty, to je hrozná škoda, tady v Plzni nic není a já už jsem v tu dobu z té cyklistiky jakoby vypad z té závodní a metla mě dotáh, ať jedu, ať se jedu podívat, ať je sranda, tak jsem říkal, no tak jo, to by pojedu, je dobrý kamarád a pak jsme říkali, tyjo, musíme tady udělat prostě nějaký závod, no a teď myslím, že už je to pátý ročník.
2: Myslím, že pátý
1: Před
2: ročník
1: Před pěti jdeme. Lety jsme začali a začali jsme v podstatě krajským přeborem, úplně malinkým závodem, přes nějaký druhý rok jsme měli český pohár a teď už dva roky po sobě jsme měli světový pohár druhé kategorie, ale to máme poprvé zase o krok výš, světový pohár první kategorie, nad námi už je v podstatě jenom ten nejvyšší světový pohár, který je samozřejmě naším cílem.
0: Tak posluchače za chvilku pozveme, řekneme i organizační náležitosti. Našimi hosty jsou Josef Soukup a Martin Pečenka.

0: O cyklokrosu si povídáme s našimi dnešními dopoledními hosty Josefem Soukupem a Martinem Pečenkou. Už máme za sebou takové ty základní pojmy, to je skoro jako u nějaké zkoušky nebo maturity, a teď půjdeme ke konkrétním záležitostem. A to je právě Velká cena Plzně. Vy jste zmínili, že už je to pátý ročník, ale to, co se týče kvality a obsazení, ten závod asi bude opravdu stát za to. Můžeme říct, jak je ten závod obsazen třeba, nebo kdo je favoritem mezi těmi jezdci?
1: No, zatím pokud se přihlásí Venca Ježek, tak ten není stoprocentně potvrzený, tak asi Čech Venca Ježek, který by měl být jeden z favoritů, a myslím si, že Krištof Bažant, jsou to Češi.
2: Jako místo republiky asi jo.
0: Důležité je, kde se závod bude konat a kdy, to jsme ještě neřekli.
2: Měli bychom 10.10. ve Škodolandu.
0: Nebude to v 10 hodin.
2: Nebude, začínáme už daleko dřív, začínáme v 8.50, to je ten první kategorie.
0: Ano, budeme o nich, o těch kategoriích za chvilku mluvit. Proč jste zvolili zrovna ten prostor Škodolandu? Je to pro cyklokros vhodná trať nebo vhodný prostor?
1: Je to vhodný prostor a druhá věc je, hrozně těžko se dělá prostor, kde máte jednak zázemí pro parkování, pro závodníky, a máte i takovou pestřejší trať, my jsme si ji samozřejmě trošku už poupravili a není moc prostoru, kde by se to v Plzni dalo realizovat.
0: Hmm. Jak vypadá taková cyklokrosová trať? To jsme ještě posluchačům neřekli. Kdybyste ji třeba srovnali s tratí na horská kola, když se dělá závod horských kol?
1: Tak v první řadě ten okruh je kratší, než je na horských kolech. A je hlavně rychlejší a nejede se v tak extrémním terénu. Nejsou tam moc kořeny a kameny, což na horských kolech dneska vidíme na těch světácích, že se tam dávají ty obrovský balvany, tak to v cyklokrosu samozřejmě úplně není. A cyklokrosová trať se počítá s tím, že se ji bude běhat. A to, jak jsme se bavili, nějaká atraktivní část, tak tam máme krásné nový schody. Takže je rychlejší, svižnější a tím, že se jede na měkčí, jako tenčích pneumatikách, tak je techničtěji, nechci říct, že náročnější, ale je jinak technicky náročná a ono to hodně klouže. A jestli teda to vypadá, že nám do toho zaprší, tak si myslím, že se mají diváci určitě na co těšit.
0: No, to je první, co mě napadlo, když jsem zjistil, že dneska přijdete do vysílání, že budeme probírat počasí, že jste si ho na cyklokros docela zařídili, protože ve čtvrtek v pátek by mělo začít pršet a mělo by být mokro, což je pro cyklokros asi dobře, nebo se pletu?
2: Jo, všichni tvrdí, že cyklokros má být na blátě. Aha. Uvidíme, co se stane tady zrovna v tom areálu toho Škodolandu, kdy je to po loukách, je to po trávě, ale rozmyknout by to mohlo.
0: Mhm. Jak je ten okruh dlouhý?
2: Okruh je dlouhý 2900 metrů, startujeme na asfaltu, pak jedem klasicky louky, máme tam nějaký šikminy, nějaký regoly, jak říkal Pepa, schody, a je tam i trošku takový belgický úsek v písku.
0: Belgický úsek. Hmm. Jet v písku na té úzké pneumatice, to asi není úplně jednoduchá záležitost. I tam se možná bude běhat, nebo se v tomhle pletu.
1: Bude záležet, jak budou závodníci technicky vyspělí. Jako určitě ten úsek jezditelný je, ale myslím si, že polovina závodníků to bude pravděpodobně běhat. Udělá se jedna kolej a kdo jí mine, tak prostě běží.
0: Hmm. Pojďme teď k jednotlivým kategoriím, které se pojedou 10. října tady v Plzni na Škodolandu. Jak to tam je časově seřazeno, ty jednotlivé kategorie?
1: Tak v 8.50 startují holky, kadetky, starší žákyně a mladší žákyně, budou v intervalech. V 9.45 starší žáci a mladší žáci, pouštíme vždycky v minutových intervalech. Pak bude v 10.15 první vyhlášení, v 11 hodin startují kadeti, v 11.50 juniorky, ve 12.50 junioři. Pak bude vyhlášení výsledků zase 13.45 a 14.20 startují ženy a 15.30 hlavní kategorie muži.
0: Takže ty dvě hlavní kategorie až v odpoledních hodinách, ale kdo si chce užít cyklokros, tak může klidně přijít na celý den, když na to přijde.
1: Myslím si, že určitě od těch juniorek to bude zajímavý, protože je to vypsaný i pro tyhle ty kategorie jako světový pohár první kategorie, že sbírají body, bude slušná konkurence.
0: Důležité jsou i organizační záležitosti, za chvilku se k ním dostaneme.

0: Ještě chvilku si s našimi hosty budeme povídat o cyklokrosu, konkrétně o Velké ceně Plzně, která se chystá na tuto sobotu 10. října. Zeptám se ještě na organizační záležitosti, třeba pro diváky, kteří by se chystali na základě třeba našeho dnešního povídání do Hlediště. Poradíte nějaké místo, kde si jaksi pohoví a uvidí dobře na trať a uvidí třeba nějaké atraktivní místo, kde se třeba bude často, já nevím, brodit, nosit, běhat a tak dále?
1: Tak brodit se bude podle toho, jestli nám do toho opravdu hodně zaprší.
0: Ano.
1: A tam těch pasáží, když zmokne, tak bych řekl, že těch brodících je docela dost. Tak tam by to bylo skoro na celý okruh potom. Mm-hmm. A určitě atraktivní ta šikmá pasáž, kde prostě ty závodníci musí absolvovat tu šikmou stráň a nesmí jinudy než tou šikminou, takže tam je to určitě technicky zajímavý a hezký. Za mě schody.
2: 10 schodů, dost prudkých, dají se špatně i vyjít na to, že vyběhnout s kolem. A potom určitě ten písek kolem pláže, tam to bude taky nepříjemné pro závodníky.
0: Tam se prostě bude bojovat.
2: Tam se bude bojovat.
0: Sama se sebou. No. Každý závodník.
2: I s technikou si myslím.
0: Dobrá, tak podívaná to bude určitě hezká. Otázka je, jak se na Škodolent dostat. Doporučíte nějaké místo na parkování nebo něco takového?
1: Bude to všechno označený. Když si dáte do navigace, kdo přijede autem v Lukách 34, což všechno najdete na webovkách cyklokrosplzeň.cz, tak všude budou cedule, budou pořadatelé, kteří budou posílat, kam si kde má kdo zaparkovat, takže neměl by to být problém.
0: Mm-hmm. Co se týče organizačního týmu, tak asi musíte mít desítky lidí za sebou, kteří vám pomáhají a relativně dlouho tedy, jestli to tak vnímám.
2: No, přiznám, že závod chystáme tak 4 měsíce dopředu. A od pondělka jsme tam od rána, chystáme tať, natloukají se kulíky, těch je tam 1000. Možná příště uděláme nějakou akci pro lidi, kdo by si chtěl zatlout svůj vlastní kolík na tati závodu cyklokrosu.
0: Dobře, docela dobrý plán. Tak zveme jednak na závody, na podrobnosti na cyklokrosplzeň.cz, to už tady taky zaznělo. Nakonec se vás zeptám, kolik jsme začínali, tak kolik skončíme. Kdy vyrazíte sami na kolo, pánové? Josefe, jak to bude s vámi?
1: No, já si myslím, že příští týden hned v úterý, protože krom tady, že pořádáme závod, tak se staráme ještě v klubu teď už zhruba asi o 40 dětí a vychováváme si další mladý talenty. Takže asi hned v úterý, ale jinak samozřejmě teď před tím závodem to bylo hodně slabý.
0: Mm-hmm. Jak to bude s Martinem?
2: No, já počkám asi až do příštího roku, abych si to moc neujezdil to kolo.
0: Kolo už je zazimováno.
2: Jo, už je to čistý, takže abych to zbytečně nezašpinil.
0: Proč to špinit? Ano, samozřejmě. Josef Soukup a Martin Pečenka byli našimi hosty. Pánové, ať se závod Velká cena Plzně vydaří. I to počasí, ať se umoudří, třeba ať zaprší, ale ať je v sobotu hezky. Takhle vám to popřeju.
1: Děkujeme.
0: Mějte se hezky.
1: Díky moc.
2: Naschle.
1: Naschle.

Víte, že horní hrad u Stráže nad Ohří býval téměř ruinou? Dnes ho jeho majitelé postupně zachraňují a z kdysi chátrající památky se stalo živé místo s kulturními akcemi. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Zbytky starých zdí, kamenných sklepů a taky původního vybavení zaniklých hospodářských usedlostí. I to našli vědečtí pracovníci při záchranných archeologických výzkumech nedaleko Karlových varů. Podrobnosti nabídneme v reportáži za chvíli.

0: Je 10:45, přejeme hezké dopoledne. Mezi Prahou a Karlovými Vary pokračuje stavba nových úseků dálnice D6. V trase budoucí moderní silnice se ale kromě stavebních strojů pohybují taky archeologové. V současné době pracují nedaleko lázeňského města v místech, kde ještě ve druhé polovině 20. století stály rodinné domy a zemědělské usedlosti.
1: Základy staré usedlosti v podobě zbytků starých kamenných a cihlových zdí. Právě to se postupně objevuje v těsné blízkosti frekventované silnice číslo 6 u Andělské hory. Potkávám tady tým archeologů s vedoucí výzkumu Martinou Bradovou.
2: My se vlastně nacházíme na ploše základného archeologického výzkumu, který je součástí přípravných prací před výstavbou D6. Nacházíme se v zaniklé usedlosti u Andělské hory. Jednalo se původně o barák se zahradou s kůlnami, který vzniká někdy zhruba v druhé polovině 19. století. Jeho zánik je až ve století 20., který souvisí s rozšířením současné silnice. Máme tady zachycený i lehký stavební vývoj, kdy ten barák byl postupně rozšiřován a upravován.
1: Kromě odhalených zdí a party tedy vašich archeologů, tady vidím už první nálezy. Tady na zdičce jsou třeba lahvičky nějaké a tak dále. Co jste nejzajímavějšího zatím našli?
2: Vzhledem k tomu, že ten barák je mladý, tak tady máme nálezy z toho 19. až 20. století. Jedná se o různé skleněné lahvičky, porcelánové nádobí, součástí výbavy klasických jakoby domů té doby, to, co používali.
1: Teď se tady kousek od nás pustil do práce bagr. Kromě košťátek a různých špachtlí, lopat, přichází ke slovu těžká technika. Z jakého důvodu?
2: My vlastně ty skrývky jsme tady zahájili prvotně úplně s bagrem, protože to bychom tady těžili strašně dlouho a my jsme věděli, co tady očekávat. Tady jsme hledali koruny zdi, ty jsme pomocí bagru odhalili a potom si ještě pomáháme, abychom to urychlili, že si necháme s bagrem pomoc vybrat sklepy, základové spáry, ať to jde trošku rychleji. No.
1: A teď mi ještě řekněte, až dokončíte výzkumy a bude se blížit samotná stavba, co se s těmihle zbytky zdí nakonec stane.
2: Ty zdi tady zakonzervované nezůstanou. To, co my tady děláme, má právě nahradit tu nálezovou situaci. My to zdokumentujeme, uděláme podrysy, popíšeme to a tím to vlastně jakoby nahradíme, aby to bylo zachované i pro budoucí generace, co tady stálo. To je vlastně takový ten základní princip záchran archeologických výzkumů, kdy se snažíme aspoň zdokumentovat to, co se nám dochovalo, pak bohužel to ustupuje stavbě.
1: Záchranné archeologické výzkumy v trase budoucí dálnice D6 v blízkosti lázeňského města začaly letos v květnu a skončit by měly v závěru podzimu. Z Karlovarska Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Pojďte s námi i do našeho dalšího vysílání. Jsme 8 minut před 11. hodinou. Co se bude dít odpoledne mezi 13. a 14. uslyšíte rozhovor s příslušníkem starého českého šlechtického rodu Kinských, Frančeskem Kinským dal Borgo. Mezi 13. a 14. určitě poslouchejte. Dalším naším hostem pak bude v Humoriádě herec Vítězslav Jandák, který tu bude mezi 16. a 17. vybírat vždy nějakou scénku. Vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Klasická pravidla Humoriády po 16. hodině, dnes tedy s Vítězslavem Jandákem. No a teď už chystáme zprávy na 11. hodinu, bude s námi samozřejmě zprávařka a potom i další program. Teď ale ještě před 11. krásná balada od Marka Ztraceného a po ní ještě Robbie Williams.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Vedení Chodova na Sokolovsku schválilo navýšení pracovních pozic pečovatelské službě. Narůstá jí počet klientů. Nejdek dočasně posílí úpravu vody mobilním zařízením. A dnes čekejte oblačno až polojasno, odpoledne až jasno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Pečovatelská služba v Chodově na Sokolovsku rozšíří svůj tým. Navýšení pozic už schválila rada města. Organizaci totiž narůstá jak počet klientů, tak i poptávka po službách, říká sociální pracovnice Eliška Dvořáková.
2: Naše klientela, jestli to tak můžu nazvat, stárne, jejich zdravotní stav se zhoršuje, tím pádem využívají víc a víc úkonů péče o vlastní osobu, plus k tomu vlastně každý měsíc s kolegyní jezdíme na několik desítek šetření, kde je poptávka vlastně o uzavření nových smluv.
0: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary umístily v Nejtku na Karlovarsku mobilní úpravnu vody. Zařízení zásobuje voda z Rudenského potoka a odlehčí tak úpravně vysoká pec, říká technický náměstek společnosti Vodakva Tomáš Stehlík.
3: A v současné době jsme instalovali náš vlastní produkt mobilní úpravnu vody, která zajistí stabilitu, kvalitu upravené vody.
0: Další den ovlivňuje železniční dopravu ve Středočeském kraji a v Praze nedostatek vlakových souprav City Elephant. Dnes jich podle Českých drah chybí 8, včera to bylo přes 20. Některé mají technické závady, další jsou odstavené kvůli instalaci bezpečnostních systémů. Část spojů proto jezdí s poloviční kapacitou, pokračuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
4: V tuto chvíli jsou v provozu všechny Panteři, chybí 8 kusů City Elephantů, dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaků, které jdou z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem. V tuto chvíli se podařilo obsadit všechny vlaky jedoucí směrem na Beroun.
0: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy chce Středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu stovek tisíc korun. Bulharsko ukončilo pátrání po námořnících z obchodní lodi, kterou včera potopily drony. Záchranáři nikoho z posádky nenašli. Informovala o tom bulharská záchranná služba. Letouny útočily na dvě plavidla v ekonomické zóně země. Jedno plulo pod vlajkou Palau a druhé pod vlajkou Toga. Posádku prvního z nich se podařilo evakuovat. Bulharské úřady z útoku zatím nikoho neobvinili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale dříve uvedl, že za ním stojí Rusko. Kvůli hrozbám pro námořní bezpečnost v Černém moři dnes zasedne bulharská bezpečnostní rada.
1: Sport.
0: Plzeňští hokejisté vedou po pátém kole tabulku Ligy mistrů. Šelefteho porazili 4-2 a v soutěži zůstávají 100%. Liberec zvítězil nad dalším švédským celkem Frélundou 3-2 v prodloužení. Ve 20 hodin a 15 minut nastoupí Pardubice na ledě francouzského Bordeaux.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte oblačno až polojasno, odpoledne postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé. Odpoledne budou přechodně až dobré a biozátěž střední na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech na silnici číslo 6 na úrovni Čertova ostrova ve směru na Prahu je z důvodu opravy železničního mostu nad silnicí zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Za chvilku se vydáme do Fouskova světa, Josef Fousek a jeho zamyšlení už za pár minut, také nás čeká další díl příběhů nejen šumavských a máme pro vás další z našich rozhlasových volebních vysvětloven. Čekejte jich chvilku po 11:30.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: kousků v svět.
1: Zamyšlení. Snažím se nemyslet na větu, s příchodem stáří se musíš připravit na to, že už tě nic dobrého nečeká. Vytýkám si, že jsem tato slova napsal sám sobě. Stojíš na zemi, máš rodinu, pár přátel, nemáš hlad, paměť ti jakž tak slouží, proč kafráš, říkám si. Moje žena narozená ve znamení štíra je rozumnější než já. Řekněte, který muž to přizná. Jsem ve znamení ryb a ty jsou prý nestálé, nerozhodné, přecitlivělé. Nevím, zda je to pravda, vodu nemám v lásce. Ať se rád dívám na hladiny rybníků, jezer i moří. Ale přiznat musím, že mám občas rybí náladu. Nevím, kam plout, zda doleva nebo doprava. Můj tatínek říkával, že kdo se drží středu, není ryba ani rak. Pokaždé, když začnu spílat na jakékoliv orgány, si připadám nemocen. Jarmila klidně říká, prosím tě, nalej si dvě deci červeného vína, pušť si píseň Život je náhoda, vzpomeň si na větu zlaté ryby vletí nad mraky a zůstaň na zemi. Rozhledni se, kolik je kolem trápení, maléru a přestaň fňukat. Milí posluchači, jistě mne litujete, jak jsem ve svém věku káran, jako malý kluk. Jsem ryba a nezlobím se, umím rychle odpouštět. Ale co to říkám, co bych odpouštěl? Pokaždé, když se rozčílím, stoupne mi tlak a zatmí se mi před očima. Vzpomínám na dobu, kdy jsem si říkal, až bude demokracie, bude svoboda, až se nebudou říkat anekdoty za rohem, až nebudu muset chodit povinně do průvodu na schůze, na brigády, až se bude cestovat bez příslibu, až nebude štěnice v telefonu, to bude ráj na zemi. Zestárl jsem a porovnávám. Na vahách spravedlnosti nebyly nikdy misky v rovnováze. Z té totalitní misky mnohé ubylo a mnohé zůstalo. Píseň Zítra se bude tančit všude odvál čas. Přejme mladým, aby se nestali potravou nenažraných. Když se něco ruší, musí být to, co se chystá, lepší než to, co se zrušilo. Štír mi říká, rybo, tobě se nestýská po starém režimu, tobě se stýská po mládí.
0: Fouskův svět.

11:16. Justýna, vám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Setkali jste se někdy s pojmem kohoutí kříž? V seriálu Příběhy nejen šumavské vám už za chvilku řekneme, o co se vlastně jedná. Teď ale krásný duet. Budu tu stát, tak si ho užijte. Přeju vám hezké dopoledne.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio

0: Krucifix, tedy umělecké spodobení ukřižovaného Ježíše Krista, zná určitě každý. Setkáváme se s ním často. Na Šumavě, na pár místech, je ale možné najít úplně jiné zobrazení Kristova umučení. V obcích Úbyslav, Nicov a v Kašperských horách najdete takzvané kohoutí kříže. O co se přesně jedná a kde se kohoutí kříže na Šumavě vzaly, vysvětlí Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Nejen šumavské. Kohoutí kříž symbolizuje to samé jako klasický kříž s umučeným Kristem, ale tak, jak je klasický krucifix, řekněme, strohý, tak kohoutí kříž je naopak velmi bohatý na artefakty, které představují nástroje Kristova umučení.
2: Velmi dobře to shrnuje část textu, která je součástí kohoutího kříže v obci Úbyslav. Kohoutí kříž, starobylý lidový rozčepířený kříž starobavorského původu, je ověšen nástroji znázorňujícími Kristovo umučení.
1: Díky bohatosti kříže působí jako výpravný artefakt, který kolem jdoucím odvypráví příběh umučeného Krista. Je to vlastně taková učebnice. Ústředním prvkem zůstává samotný kříž s korpusem Ježíše Krista. Ale kříž má více než jedno břevno a na vrcholku pak sedí kohout.
2: Ten připomíná zapření Petrovo a tento symbol dává název celému kříži. Dále je kříž doplněn hodinami, které ukazují třetí hodinu, čas Kristovy smrti. Na břevnech jsou umístěny nástroje, které jsou spjaty s umučením Krista. A tak na kříži najdete hřeby, kladiva, kleště, meče, halapartnu, žebřík, kalichy, kopí, pochodně, lopatu, trnovou korunu, houbu, ruce nebo měšec.
1: Kohoutí kříže najdeme na Šumavě pouze tři. Jeden z nich v obci Úbyslav zhotovený v roce 1890 z kovaného železa a stříhaného plechu. Na kamenném podstavci se přitom dočteme, že z Bavor jej v 19. století přivezl zdejší rolník a povozník František Štoural. Svým nákladem jej nechal opravit a postavit u rozcestí uprostřed osady v blízkosti mostu přes Dílecký potok.
2: Další kohoutí kříž stál nad obcí Nicov. Byl ze dřeva a to až do roku 1890, kdy ho nahradil nový, podobně jako v Úbyslavi, stepaného železa a plechu. Vydržel tu až do 60. let minulého století, kdy ho poškodili vandalové. Dnešní kříž na okraji lesa severovýchodně od Nicova je kopií vyrobenou v roce 2005.
1: Poškozený originál se naštěstí nestratil. Krátce po útoku vandalů byl přenesen do muzea a následně zrekonstruován. Dnes si ho můžete podrobně prohlédnout u kostela svaté Markéty v Kašperských horách.
2: Kohoutí kříže na Šumavě mají svůj předobraz v Bavorsku, kde byl tento typ v 18. a 19. století běžný. Celosvětově se kohoutí kříže vyskytují ještě v Itálii, Francii, Maďarsku a nebo v Peru.
3: Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: No a teď otázka na vás, na všechny. Máte platný občanský průkaz nebo cestovní pas? Raději se před volbami zkontrolujte. Bez průkazu totožnosti vás totiž komise odvolit nenechá. Co všechno sebou do volební místnosti vzít a co když se do ní nemůžete dostat, třeba kvůli schodům, i to vám poradíme v dalším díle našeho volebního průvodce.
1: Po celém Česku se v pátek otevře 14,5 tisíce volebních místností. V menších obcích a městech bývají na úřadech nebo třeba v hospodách. Na sídlištích je často najdete v nejbližší škole.
2: Každý okrsek má v rámci obce svoje vlastní číslo. Kde najdete adresu své volební místnosti, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Bývá dobrou praxí těch větších úřadů, že do té volební dokumentace, která vám chodí s hlasovacím lístkem, tak je obsažena i informace o adrese volební místnosti. Současně zákon stanoví, že na úřední desce musí tedy být zveřejněny informace o umístění volebních místností.
1: Ve volební místnosti je připravená komise. Té se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. S řidičským průkazem odvolit nemůžete.
2: I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
4: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
1: Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Jak na to, si řekneme zítra. Poté už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno.
2: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Kdy a jak o ní žádat, vysvětluje Tomáš Jirovec.
3: V den voleb můžete klidně zavolat do té konkrétní volební místnosti, tam to zvedne člen okrskové volební komise a domluví s vámi nějaký termín, kdy zhruba by ta komise vás mohla navštívit a kde vás má navštívit.
1: Číslo na komisi najdete na webu příslušného městského nebo obecního úřadu. Přenosnou urnu můžete využít, i když jste v nemocnici nebo pečovatelském domě. Opět ale záleží na domluvě s komisí.
2: U senátních voleb navíc platí, že musíte být ve svém senátním obvodě. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Víte, že zpívající fontána v Mariánských Lázních je jedna z prvních počítačem řízených fontán v Evropě? Do provozu byla uvedena v roce 1986. Má 250 trysek a hraje skladby od klasiky až po moderní hudbu. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Plzni. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

Tak to byla skupina Krištof, před námi Jennifer Rush. Nabídka potravin je opravdu široká, pro spotřebitele je ale někdy těžké rozeznat mezi tím, zda jde o zdraví prospěšné potraviny, a nebo jen o reklamní triky. Jak nenaletět, to si povíme v naší rubrice už za chvíli.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Snažíte se jíst zdravě? Pozor na reklamní triky. Výrobci často používají označení, která znějí lákavě. Po knedlíku z biomouky ale rozhodně nezhubnete. Na marketingové pojmy v potravinářství se zeptala naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Potraviny v obchodech mívají nejrůznější nálepky, například fitness, proteinový, farmářský a nebo tradiční. Co to pro nás znamená?
3: Tak bohužel v celé řadě případů to pro nás neznamená nic, protože celá řada těch pojmů je opravdu jenom marketing bez nějaké pevné opory v předpisech, které by říkaly, co výrobek označený tímto slovem má znamenat.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Když se podíváme na párky, tam asi neočekáváme značku fitness.
3: Tak pardon, já teda u těch párků bych se dovolil oponovat. Samozřejmě slovo fitness tam asi úplně čekat nebudeme, ale můžeme tam třeba najít, že jsou to třeba dětské párky a to existuje. A rozhodně bych jenom na označení pro děti nespoléhal a doporučuji v takovém případě zkontrolovat, jestli třeba ten výrobek nemá příliš vysoký obsah soli.
2: Když na másle najdeme nápis tradiční, co to znamená?
3: Slovo tradiční zrovna u másla má většinou význam, že to máslo neobsahuje 82% tuku, ale 84% tuku. To je jedna z mála výjimek, kdy ten název něco znamená, kdy ten pojem má svůj definovaný význam. Ale jinak můžeme na másle najít celou řadu slov marketingových, a to je třeba slovo selské nebo farmářské. Tato slova ve spojení s máslem nemají žádný předepsaný význam. Takže u těch másel bych si všímal zejména teda to slova tradiční, anebo si můžeme všímat slova bio, které má u másla samozřejmě také svůj význam.
2: Co to znamená bio?
3: Tak bio znamená, že ten výrobek byl získaný v ekologickém zemědělství.

0: stejnový. To nacházíme na celé řadě speciálních potravin, například speciálních mléčných výrobcích, ale prakticky se s tím můžeme setkat na čemkoliv. To slovo proteinový samo o sobě neříká, kolik proteinu takový výrobek může obsahovat. Obvykle se tímto slovem označují výrobky, které obsahují více bílkovin než běžná varianta téhož, ale rozhodně bych doporučoval všímat si skutečného obsahu bílkovin ve výrobku. A tady můžu dát třeba jeden příklad, kdy to slovo proteinový může být vlastně trošku zbytečné. Když budu mít nějaký mléčný desert a on bude proteinový, tak si můžete třeba všimnout, že když vedle něj postavíte obyčejný tvaroh, tak ten tvaroh má úplně stejný obsah bílkovin a v některých případech dokonce i vyšší.
1: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: No a rubrika Jak nenaletět bude pokračovat i zítra v tomto čase a tentokrát se dostaneme k podrobnostem o bezpečnosti při komunikaci s bankou.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: A už se blížíme k poledním zprávám, budou tady za 4,5 minuty. Přejeme hezký den a dobrou chuť, pokud právě obědváte.

0: 12 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy. Provoz vlaku mezi Chebem a Františkovými Lázněmi zastavil náraz kamionu do mostu. Karlovarský kraj i letos přispěje dětem a žákům ze sociálně slabých rodin na školní obědy. Za vydírání kardiochirurgů v pražském IKEMu padly peněžité tresty. Dnes čekejte oblačno až polojasno, odpoledne až jasno a teploty do 21 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Náraz kamionu do mostní konstrukce v Ruské ulici Františkových Lázních zastavil provoz vlaku mezi Chebem a Františkovými Lázněmi. Odborník teď posuzuje, jestli náraz most poškodil a jestli je bezpečný. Do ukončení kontroly zůstává železniční trať uzavřená, pokračuje policejní mluvčí Jan Bílek.
1: Krátce po 11. hodině dopolední došlo ve Františkových Lázních k dopravní nehodě nákladního automobilu, který měl narazit do železničního viaduktu. Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.
0: Karlovarský kraj opět vyhlásil dotační program Obědy do škol. Je určený na podporu dětí a žáků ze sociálně slabých rodin ve věku od 2 do 26 let, které navštěvují různé typy škol a taky dětem ve školských, výchovných a ubytovacích zařízeních. Částka pro letošní rok přesahuje 12 milionů korun. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
2: Cílem dotačního programu je poskytnout dětem a žákům vyváženou stravu, zlepšit jejich stravovací návyky a zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Snaží se také omezit případné sociální vyloučení dětí a zajistit jejich integraci do společnosti.
0: O příspěvek můžou žádat školy, školská zařízení nebo zařízení školního stravování, a to od října 17. do 30. června příštího roku. Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř IKEMu. Rozsudek není pravomocný. Oba bývalí manažeři jakoukoliv vinu popírají. V Izraeli si dnes připomínají masakr Hamásu. Ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí napadli jich Izraele přesně před 3 lety. Po celé zemi se konají vzpomínkové akce i protesty volající po odpovědnosti politiků.
3: Na Tel Avivské pláži leží černé pruhy látky s 1163 bílými siluetami, které reprezentují lidi zabité při útoku Hamásu před 3 lety. 251 žlutých siluet ukazuje na rukojmí, která ozbrojenci odvlekli do pásma Gazy. Vedle nich je nápis Cena za sebe. Lhání. Ohlášené jsou taky protesty u domů ministrů, kteří byli v říjnu 2023 součástí vlády. Připomínkové akce se svědectvími přeživších i rodin obětí se odehrají hlavně na místech podél hranice s pásmem Gazy, která masakr nejvíc zasáhl. Desítky tisíc lidí mají večer dorazit na hlavní občanskou ceremonii v Tel Avivském parku. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů na hřišti Anglie 0-3 a po úvodních 4 zápasech reprezentační soutěže jsou bez bodu. Skupinu zakončí v listopadu proti Španělsku a v Chorvatsku.
4: Počasí.
0: Dnes čekejte oblačno až polojasno, odpoledne postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vany slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne budou přechodně až dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ve Františkových Lázních v Ruské ulici havaroval kamion do mostu. Provoz vlaku je mezi Chebem a Františkovými Lázněmi zastaven. Řidiči projedou s opatrností.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Pěkný dobrý den. Je středa 7. října 2026. Svátek mají Justýna a Sergej a právě teď, 5:05, začínají písničky pro vás. Pořad, do kterého můžete psát na e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz anebo nám v daném čase, tedy až do 13. hodiny, telefonujte na studiovou linku 221 55 37 37. I dnes budeme plnit vaše hudební přání, hrát budeme tedy, jak se říká, lidově podle vašeho gusta, tak doufám, že tu písničku, kterou máte rádi, vám dnes zahrajeme, pakliže nám napíšete nebo zavoláte. U mikrofonu středečního vysílání je Petr Čimpra, přeju vám pěkný den a pohodový poslech. A na úvod Dara Rollins a K náhodou.

0: Tak to byla Dara Rollins na úvod středečních písniček pro vás. Teď je 12 hodin a 8 minut a na telefonu Radek z Karlových Varů. Vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Tak povídejte, komu budeme hrát jako písničku?
1: Jo, já bych prosil písničku od 13. století Karneval pro dceru Justýnu k dnešnímu svátku. A ať si to pořádně oslaví.
0: Dobře, tak písnička je připravená, kapela také. Zdravíme tedy vaší dceru Justýnu, dnes slaví jmeniny, tak je sympatické, že ji budeme teď hrát. Naslyšenou, Radku, hezký den.
1: Hezký den, nashledanou.

0: 12:13 posloucháte středeční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a další písničku do našeho pořadu teď je vybere pan Josef z Horního Slavkova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane Čimpera, i to vaše Bezva rádio. Dneska si dáme Petra Spáleního, učitelka Josefína. A bylo by to pro Standu z Dolců, Jaro z Dradu. Do Hranic, pro Kukačky z cukrárny, pro moje sestry, pro vás taky hlavně do rádia, ať se co vám daří a zase někdy naslyšeno, ať se vám daří.
0: Tak děkujeme, Petr Spálený a Josefína na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Zdravíme do Horního Slavkova, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Středeční písničky pro vás jsou ve 12 hodin a 17 minut. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a tento pořad nabízíme každý den od pondělí do neděle vždy mezi 12 a 13 hodinou. A do našeho středečního vysílání teď telefonuje z Karlových Varů pan Eman, kterému přeju hezký den a vítám vás v našem vysílání.
1: Dobrý den, Eman Karlovy Vary. Zdravím Karlovarské rádio a jeho posluchače. Přeji si nechat zahrát písničku Babičko, nauč mě Charleston pro paní Věru Polovkovou z Ostrova k jejímu zítřejšímu svátku. Přeji jí dál spokojený život. A děkuji a někdy naslyšenou.
0: Pane Emane, naslyšenou, připravená je Edita Štraubertová a písnička Babičko na úspěch.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Děkuji. Vám taky.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A do těch středečních, sedmých, říjnových nám teď telefonuje paní Božena ze Stráže nad Ohří. Vítám vás v našem vysílání, dobrý den.
2: Děkuji za vítání.
1: A... Tak paní Boženo, komu zahrajeme písničku, kterou jste vybrala?
2: Zahrajeme paní Věrušce Cípové z Ostrova.
1: Dobře.
2: Věruška Cípová z Ostrova.
1: Ano. A to jí hrajete k zítřejšímu svátku?
2: K narození nám i ke svátku. Dneska má narozeniny.
1: Tak, abychom věděli...
2: A zítra má svátek.
1: Abychom také věděli, komu teď budeme hrát a u jaké příležitosti zazní písnička od Hany Zagorové, kterou jste vybrala. Jak se jmenuje?
2: Dánko Stříbrná, ano.
1: Tak všechno, je připraveno. Našli jsme ji samozřejmě. To je písnička, kterou tady máme. A vy ji budete hrát tedy té vaší té kamarádka?
2: Ne, moje neteř.
1: Vaše neteř. Dnes má narozeniny, zítra svátek. Vybrala jste písničku od Hany Zagorové Studánko Stříbrná. Tak je to hezký hudební dárek. Já vás zdravím do Stráže nad Ohří, zase nám někdy paní Boženo zatelefonujte a přeju vám pěkné odpoledne a klidný poslech. Naslyšenou.
2: Ano, já vám nevolám poprvé, už jsem se trochu mohl, ale takže děkuji.

0: Tak to byl Bruce Springsteen na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď je 2 minuty po 12:30, jsou s vámi středeční písničky pro vás. Je 7. října 2026 a ještě připomínám, že svátek mají Justýna a Sergej. Ale napsala nám paní Jana z Karlových Varů, která posílá písničku od skupiny MIG21 Snadné je žít svému manželovi Petrovi, kterého má moc ráda, a tu písničku mu posílá jako hudební dárek pro pohodu dnešního odpoledne a ať mu to v práci rychle ubíhá. Tak tady je kapela MIG21, Snadné je žít.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Víte, že Františkovy lázně byly první slatinné lázně na světě? I po více než 200 letech je tu možné absolvovat koupele podle tradiční receptury, ke kterým je třeba 80 kg speciálně ošetřené slatiny. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A 8 minut po půl jedné posloucháte ty středeční, do kterých nám teď z Jesenice u Rakovníka telefonuje paní Jarmila. Vítám vás ve vysílání, dobrý den.
2: No, já vás taky vítám, dobrý den. Můžu vyslovit své přání?
1: Paní Jarmilo, je to na vás, jste ve vysílání, tak povídejte, komu zahrajeme, jakou písničku.
2: Děkuji. Já bych chtěla zahrát mému příteli z Jesenice, Zdenkovi Elzmětovi. I po 22 letech se máme stále rádi, takže písnička bude pro něho. A také zítra má svátek Věra, takže bude pro Věru Valtorovou také z Jesenice tato písnička. A já vám moc děkuji a dáváte krásné písničky.
1: Tak jste moc hodná, děkujeme za uznání. Já mám velikou radost, že jste nám zatelefonovala. Společně jsme vybrali pro vašeho přítele a kamarádku Valdemara Matušku a je to hezká písnička, Buď pořád se mnou se jmenuje. Tak to bude vhodný a příjemný hudební dárek. Tak paní Jarmilo, zdravíme vás do Jesenice, přeji vám teď už pěkné středeční odpoledne a zase nám zavolejte.
2: Hodně zdraví vám
1: všem. I vám pevné zdraví, naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude Francesco Kinský dal Borgo, potomek šlechtického rodu Kinských.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Tak to byla upoutávka na náš další pořad, který začíná, jak už zaznělo, v tom džinglu chvilku po 13. hodině, ale teď jste stále ve společnosti středečních písniček pro vás. Je 7. října a do našeho pořadu nám telefonuje paní Jaroslava ze Sokolova. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já přeju hezký den i všem posluchačům. Dneska prý údajně poslední slunný den, tak uvidíme. A já bych prosila písničku od Pet Shop Boys Can You Forgive Her, což je, můžete mi odpustit.
2: Dobře, tak my jsme rádi, že jste nám zatelefonovala do našeho pořadu a písničku už můžete slyšet na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak vás zdravím do Sokolova, naslyšenou a hezké středeční odpoledne.
3: Vám taky, naschledanou.

0: To byla písnička od skupiny Pet Shop Boys. Teď máme 12:47 do našeho vysílání. Před malou chvílí zatelefonoval Matyáš. Nechtěl do éteru, nechtěl prozradit, odkud volá, ale jenom mě poprosil, abych vybral písničku od Lucie Bílé. A písnička se jmenuje Fénix a Matyáš ji posílá své kamarádce, možná přítelkyni Týnce. Tak písnička už zní na našem rádiu, přejeme vám hezké středeční odpoledne a všem, kteří nám volají, moc děkujeme.
1: Tohle

Písničky pro vás, to byla Lucie Bílá, písnička Fénix, dozněla teď 9 minut před 13. hodinou. Náš pořad, který je určený vám, posluchačkám a posluchačům, kteří si chcete nechat splnit hudební přání, naladíte každý den v našem vysílání vždy mezi 12. a 13. hodinou. A to spojení do pořadu je stejné, 221 55 37 37 je telefonní linka a také nám píšete na náš e-mail studio.vary@rozhlas.cz a ty písemné vzkazy přijímáme prakticky kdykoliv, rádi je zveřejníme.

Za 6,5 minuty bude 13 hodin, čas pro aktuální zprávy s Matějem Štechem, po nich začíná pořad Alex a host a my se uslyšíme také dnes ještě jednou chvilku po 14. hodině ve středečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary. Klidný poslech.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Pečovatelská služba v Chodově na Sokolovsku rozšíří svůj tým. Františkovy Lázně připravují síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Odpoledne bude skoro jasno nebo jasno a teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Chodov na Sokolovsku schválil vytvoření nového pracovního místa v pečovatelské službě, a to od nového roku. Důvodem je nárůst klientů a taky vyšší poptávka po službách. Sociální pracovnice Eliška Dvořáková navýšení pracovních pozic vítá.
2: Tím, že ta práce těch pečovatelek je náročnější, trvá delší dobu, tak v rámci vlastně zabezpečení kvalitních služeb a dostatečný péče o ty klienty je zapotřebí vlastně navýšit stav pečovatelek, aby jsme tu službu mohli poskytovat co nejvíce vlastně klientům, tak aby jsme mohli zajistit tu péči v určitých časových limitech, kterým těm lidem skutečně pomůžou.
0: Františkovy Lázně chtějí ve městě vybudovat síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Jak informuje radnice na sociálních sítích, v současné době pracuje na přípravě projektu, který počítá s přibližně 20 dobíjecími místy. Stanice plánuje umístit především na sídlištích, záchytných parkovištích a dalších místech. Na realizaci chce město získat dotaci, která může pokrýt většinu nákladů. Zahraniční obchod se zbožím skončil v srpnu ve schodku 5 miliard a 300 milionů korun. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Oproti stejnému období v minulém roce je to o 5,5 miliardy horší výsledek. Podle statistiků měl na zahraniční obchod negativní vliv hlavně deficit ropy a plynu. Ve druhém prázdninovém měsíci klesalo v Česku i stavebnictví. Produkce se meziročně snížila o 1,4%. Přestože se začalo stavět víc domů i bytů, dokončilo se jich o 3% méně než loni v srpnu. Za statistiky pokračuje Radek Matějka.
3: Počet zahájených bytů v srpnu dále rostl, a to jak v rodinných domech, kde patrně stavební úřady doháněly manko z července, tak v bytových domech, kde srpen navázal na vysoké růsty z předchozích měsíců.
0: Minimálně každá šestá europoslankyně byla cílem tzv. Svlékacích aplikací. Vyplývá to z dat výzkumu, který pátral po počítačem generované pornografii s obličeji skutečných lidí. Podle výzkumníků jsou výsledky důkazem, že současná regulace podobných nástrojů není dostatečná.
4: Výzkumníci z organizace Agora Digitale Transformation našli počítačem generované nahé obrázky nebo jiné důkazy o jejich vzniku u 50 členů Evropského parlamentu, drtivou většinou z nich přitom byly ženy. Podobné výsledky měl také dřívější výzkum, který pátral po podobných obrázcích u političek v národních parlamentech. Část europoslanců v souvislosti s těmito výzkumy vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila, že nedávno schválený zákaz takovýchto svlékacích nástrojů bude okamžitě vymáhán. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Chebu v americké ulici bourala dvě osobní auta. Jsou tam záchranáři. Další dopravní nehodu máme hlášenou na silnici 208 v Bochově na Karlovarsku. A po nehodě kamionu na železničním přejezdu mezi Chebem a Františkovými Lázněmi jezdí vlaky opět v běžném provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
5: Je potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Vyrůstal v Itálii, do Česka se naplno vrátil až v dospělosti. Dnes se stará o rodový majetek, mezi který patří hrad Kost či zámek Karlova Koruna. Francesco Kinský del Borgo je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Do Alex a host dnes zavítal Francesco Kinský dal Borgo, potomek slavného šlechtického rodu chlumecké větve Kinských Borgo. Když se řekne Kinský dal Borgo, tak většina lidí si vybaví pozemky, zámky, hrady, koně, staletou historii. Co si představíte vy osobně?
1: To samý, podstatně. Já oproti jiný členy našeho rodu mám tu čest sloučit i tu italskou část. Někteří z nás jsou kinský a my jsme kinský dal Borgo právě díky moje babička, která se narodila v Itálii. Ta byla poslední z rodu dal Borgo netolický, proto ta česká taky byla nějak čas česká. A je to fajn mít ten oboj pohled, jak z Itálie, jak tady v Čechách.
0: Ano, vy jste vyrůstal v Toskánsku, nedaleko Pizy na venkově.
1: Ano, mezi Pisa Luka.
0: Kdy jste poprvé uslyšel o Česku?
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí, zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce v uvozovka a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřekl a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak horko těžko. A to byla výzva.
0: Tak k tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně, když zmiňujete svého dědečka, ano, on vlastně nástupem komunistické moci, tak mu byl sebrán veškerý majetek, který tady měl. Čili vy říkáte, on si nestěžoval, on o tom příliš nemluvil a dnes říkáte, že kdyby o tom býval mluvil, že vy byste se ho více ptal? Protože
1: určitě.
0: Byste měl na co? Věděl
1: určitě.
0: Byste na co?
1: Protože dneska je to v rámci moje profese, nejenom profese, jako já sice doprovázím na zámku, na hradě kost, ale osobně mě ta historie baví a zajímá a je spousta věcí, které bych chtěl se mu zeptat, jako proč to takhle je, nebo proč to takhle bylo, bylo to tak nebo nějak, ale už nemůžu.
0: Už nemůžete, já jsem se vás ptala, kdy jste poprvé slyšel o Česku, vy jste říkal, bylo mi tak 9 let, tak si říkám, to bylo ještě Československo. Vy jste 83. ročník, takže počítejme, to bylo už pomalu.
1: Už
0: se
1: pomalu
0: to blížilo.
1: Česko. Já tak. Jsem přišel poprvé v Chlumci nad Cidlinou, když už byla Česká republika.
0: Jak to na vás zapůsobilo tady v České republice?
1: No, víte, když jste dítě, vnímáte ten svět trošku jinak. Já jsem v té době moc nestálo za historie nebo za architekturou Santini. Jsem spíš honil pávy kolem parku a lezel na stromy. Ale jedna věc si pamatuju čistě jasný. To bylo, my jsme přišli poprvé v zimě se rozkoukat a bylo všechno šedivý. Pamatuju si ten smrad z uhlí, prostě když jste normálně dýchal na uhlíci, prostě se cítil opravdu uhlí ve vzduchu. Všechno bylo šedivý, baráky nedodělaný, bez fasády a mě způsobilo trošku jako smutno. Jo. Pak znova jsem přišel po rok, myslím, ale v létě a najednou úplně jinak. Všechno, zelený, kytky. Pamatuju si taky, že jsem první vnímal, že něco se změní, jak lidi začali malovat vlastní domy, jako fasády. A tak, aha, tak říkám, už něco se mění, jako prostě už jsou barvy. Dřív každý dům měl bylo šedivý, bez omítky, že jo?
0: Tak, ale tam to ještě rozhodně nevznikla ta myšlenka, že byste se natrvalo přesídil do České republiky, to přišlo až mnohem později a o tom budeme mluvit také za malou chvíli. Naším hostem je Francesco Kinský dal Borgo. Alex a host.
2: Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který se před 14 lety navrátil do míst, kde má jeho rodina dlouholetou tradici. Tak vy jste Českou republiku navštívil už co by dítě, kdy ale přišla ta myšlenka, ten nápad, to rozhodnutí tu trvale žít?
1: Bylo po studium, když jsem maturoval v univerzitě v Holandsku, ve Wageningenu, a moje první představa byla, že budu pracovat v nějakou mezinárodní firmu, ideálně na vývoj obnovitelné energie, ale bylo to rok 2010, tak plná krize, a já jsem v té době nebyl ani inženýr, ani ekonom MBA, takže prostě, jak se říká, ani ryba, ani maso, něco mezi, a takže to úplně nešlo, jak jsem si představil. A ve finále jsem našel práce, stáže v Bruselu pro Evropská organizace vlastníků půdy, a tam jsem pracoval 2 roky, až jsem měl příležitost pracovat na projekt tzv. Wildlife Estates, který byl taková značka, certifikát určený pro soukromní pozemky, který prokázali, že udělají opravdu něco ke prospěchu biodiverzitu a příroda v rámci těch hospodaření. A takže začal jsem cestovat do Čech jednou za pár měsíce, pak jednou za měsíc, a už mě začalo vrtat v hlavě, jako jestli by tady nezůstal, protože Brusel mě nikdy jako moc nelákalo.
0: Tak ale to si jako město. To si žádalo i naučit se česky, naučit se jazyk, kterým se tady domluvíte. Jste říkal, dědeček mě česky nenaučil, tak ani to, že se budete muset naučit relativně těžký jazyk, vás neodradilo od toho tu zůstat. Kdy jste začal s češtinou?
1: Já jsem začal nejdřív online, jsem měl takový soukromý lekce před Skype v té době, a potom prostě jsem si do toho ponořil, protože když jsem tady přišel, jsem musel prostě nějak komunikovat, a já jsem takový, že jako moc se nestydím, takže prostě já zkouším. Bylo to občas těžký, občas legrační, každopádně vždy zajímavý. Pamatuju si jasně, že většinou jsem měl 2 reakce od lidí. Buď lidi se snažili prostě mě pomoct, jako opravdu se snažili rozumět, protože se dívili, že nějaký cizinec se snaží prostě mluvit česky, a nebo prostě opakovali to sami jen nahlas. A to bylo trošku nepříjemné. No.
0: Učíte se stále česky?
1: Každý den.
0: Tak tím, že mluvíte, to určitě ano, ale máte třeba svoji lektorku nebo lektora nebo online, nebo ještě stále?
1: Doma. Manželka je Češka, děti mluví jak česky, jak anglicky, protože já s nima mluvím anglicky jenom, a občas i oni mě upravujou s těma chybama, který dělám, takže je to stále vývoj. Ale určitě je dobrý, nebo bych nikdy nemluvil takhle, kdybych nemusel mluvit každý den, tak.
0: Jak dlouho vám to vlastně trvalo, jak dlouho jste se učil, než jste opravdu třeba i udělal takovýto rozhovor?
1: Určitě mě trvalo, já bych řekl, asi 5 let, když jste schopný udělat vtipy ve cizím jazyku,
0: ano.
1: Pak víte, že zvládáte.
0: No a v jakém jazyce se vám zdají sny?
1: Už míchám. Jako někdy, jasně, protože i přemýšlím v češtině někdy. Je to podle situaci. Jestli třeba jsem v Itálii a začnu mluvit víc italsky, tak už připínám, nebo v angličtině, v češtině. Jediná věc, která mě opravdu obtěžuje, je ta francouzština. Dřív jsem měl dobrou francouzštinu, když jsem to více procvičil, a dneska je to bída. Mně to nejde, a jakmile začnu, prostě se snažím mluvit francouzsky, se to přepne s tou češtinou a z toho vznikne guláš.
0: Tak vidíte, ale čeština bída rozhodně není, takže ne. To je asi to podstatné teď, co potřebujete. Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Frančeskem Kinským Dal Borgo, který od roku 2012 trvale žije v České republice a spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, hrad Kost, nebo třeba obory Kněžičky a Polesí Luhy. Když se na ty stavby podíváte, tak vidíte nádhernou historii nebo hlavně obrovské starosti, práci a tak dále?
1: Jeden bez druhý nejde. My se o tom staráme, jak se staráme, protože především je naše dědictví, je naše odpovědnost. Jinak věřím, že bychom měli to jednodušší jako všechno prodat už dávno, ale nemůžete přerušit ten příběh, který už před váma běží 300 let, že jo?
0: Je to zodpovědnost?
1: Velká.
0: Velká zodpovědnost. A v tomto duchu vychováváte i své děti, že jednou až tak zkrátka o to dědictví se budou také starat a také ho zachovávat pro další generace.
1: Tak je to, když to řeknu takhle, umělectví, jo? Protože já na ní nechci tlačit příliš, stejně jako moje rodiče netlačili příliš na mě, musíš to dělat, budeš jenom ty. Já doufám, že bude její přirozený rozhodnutý. Jediné, co se snažím dělat prozatím, je jim nechat prostor a dát jim příklad. Já ji vezmu sebou občas v práci, nebo jim ukážu, co všechno děláme, o co se staráme, a děti jsou zvědaví, děti sajou, takže já vidím určitý, jak jim to prostě zajímá, začnu se ptát a tohle, a je to občas vtipný, jak to berou, ale určitě za mě příklad, osobní příklad je nejlepší vodítko.
0: Tak matere seděl tou dceru, tak si třeba na zámku může připadat jako princezna, ne?
1: Jo, až moc bych řekl, občas ji musím prostě držet na zem. Jo. A to je výhoda, já si myslím, že takhle, já jsem měl výhodu, že jsem vyrostl v Itálii, kde moje jméno bylo pouze divný. Neznamenalo nic, lidi prostě neměli žádný očekávání, nevěděli, a to má, a měl určitou výhodu, že prostě jsem neměl ani příležitost, jo, si nějak myslet hodně o sobě. A doufám, že tu pokoru, že moje děti budou mít taky tu pokoru a ta skromnost, protože je to velice důležitý.
0: Vy vlastně také hned, jak jste nedospěl, tak jste se nešel nebo nezačal věnovat tomu odkazu, tomu dědictví. Vy jste si budoval svoji kariéru, čili ani váš tatínek, vaše rodina vás do toho nenutili. Bylo to vaše přirozené rozhodnutí, kdy jste jednoho dne přišel a řekl jste, já se půjdu starat o to, co tady naši předci vybudovali, abych to uchoval pro další generace.
1: Ano, ne, že jako otec mě k tomu vedl, respektive on jediný, co chtěl, až jsem začal pracovat, je, aby jednou za čas se účastnil představenstvo. Třeba můj bratranec Karlo, ten žije o rok dřív tady, ten se stěhoval tady první, když jsem já ještě pracoval jinde. Víte co, je to takový, nevím, jestli jsem přišel příliš brzo, mohl jsem pracovat dále, mohl jsem sbírat jako ještě více zkušenosti. Možná, že vždy mě bude chybět ten pocit, že jsem něco opravdu provedl sám, ale už je to pase, že jo? Už jsem si vybral svoje cesta v životě, už je to tak, a myslím, že mám se soustředit, aby mohl nechat svoje vlastní otisk na to, co máme a co děláme. Nejsem na to sám, rozhodně, jako, jak jsem říkal, bratranec tady pracuje aktivně každý den, táta přijde každý měsíc na jednání, taky strýc. Je to prostě, je rodinná firma a rozhodujeme si o věci jako spolu.
0: Říká Francesco Kinský Dal Borgo, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co spravujete, o tom, jaké dědictví uchováváte pro další a další generace. Nicméně, co je z pohledu vlastně té správy nejnáročnější? Jsou to peníze, památkáři, zaměstnanci nebo právě ta odpovědnost vůči dalším generacím?
2: Bych řekl, že všechno, to se jmenovala. A kombinace. Protože, když jste mluvila o ty budovy, najít peníze k rekonstrukci je to jenom podstatně jedna věc. Další věc je sehnat povolení, abyste dělali, co chcete dělat. Uh-huh. A ještě důležitější za mě je najít ten záměr, co s tou budovou dělat. Protože ať je, jak je, většina budovy kulturní památky ztratily původní funkce, které měly. Dneska prostě nejde udělat, co se dřív dělalo. A tak musíte najít něco funkční, smysl úplně nový, a to je velká výzva. No.
1: No a jak se právě rozhoduje, co zachovávat, přesně třeba zachovat to, jak to přesně dělali vaši předci, a kdy už je potřeba udělat nějaký kompromis právě s tím, že je 21. století?
2: Jako není náš rozhodnutý úplně, je to vždycky konverzace s památkářema, se státními orgány. A kdybych bylo moje čistě rozhodnutý, bych řekl, že důležitý je mít vkus. Jo, v tom prostě vyrůstáte. Když vyrůstáte, žijete přímo v nějakým památkem, máte kolem sebe starožitnosti, je to přirozená věc skoro. Ale další věc je, že musíte se podívat z ohledu, že opravená budova, která nemá funkci, jenom bude chátrat za x let. Je potřeba jim vrátit tu funkci, vrátit tu život, a v tom případě bude prospívat. Bude prospívat právě proto, že má nějakou funkci.
1: Tak a vy jste zmínil, že majetek a ty nemovitosti spravujete samozřejmě společně se svým bratrancem, tatínkem, takže když právě přichází nějaké důležité rozhodnutí, kromě památkářů, tak se radíte právě i jako rodinám, je to rozhodnutí, se kterým jsou všichni, jste všichni jakoby stotožněni, třeba hlasujete nebo přete se
2: určitě,
1: také?
2: Jako hlasujeme, ale scházíme se každý měsíc, minimálně všichni, a necháme si samozřejmě poradit od našich ředitelové, který máme v různých obor, a zatím to funguje. I když občas nejsme všichni v souladu, no tak hraje majorita, nebo vyhraje majorita, kdo hlasuje. No.
1: Tak už to bývá. Jaké to je vlastně vyrůstat obklopen krásou?
2: To je prostě velká odpovědnost a i krásný s tím, že máte možnost opravdu se věnovat něco, který za mě dává smysl.
1: A je to i tak, že když vyrůstáte obklopen krásou, tak prostě i v dospělosti chcete mít kolem sebe, a pak třeba vidíte něco, co se úplně nestotožňuje s tím, v čem vy jste vyrůstal, a nechápete to, že třeba někdo jiný vyrůstá v něčem jiném, než vy, neobklopen třeba tou krásou?
2: Ne, já si myslím, že jde, jako každý je individuálně a svůj. Jsou lidi, kteří rostou ve zámku a pak jsou rádi, že jsou v malém bytě v moderním nábytkem. Jo? Jako,
1: ale
2: já mluvím za sebou. Mm-hmm. Já mluvím za sebou. Mě opravdu zůstal ten vkus. Já mám rád prostě dřevo, kámen, mám rád starožitnosti, a myslím si, že protože jsem vždycky kolem sebe to měl.
1: Francesco Kinský Dalborgo je stále naším hostem.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s Františkem Kinským d'Albergo, potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Když jsme hovořili o různých rekonstrukcích a opravách toho nádherného majetku, který spravujete, ať už je to hrad Kost, ať už je to zámek a další, tak která rekonstrukce z vašeho pohledu byla nejnáročnější a skutečně dostála tomu, co jste zmiňovala, že je potřeba, aby ta nemovitost nebo ten objekt byl funkční?
1: Určitě bych řekl naše zámecká jízdárna, protože my jsme od začátku věděli, že nechceme vrátit tam ta funkce jakoby jezdecká, protože by to nedávalo ekonomický smysl. Sice ty koně na zámku jsou, ale ve stáji a ve výběhu ven, ale ta jízdárna se zrekonstruovala na multifunkční prostor. Respektive dneska v něm máme výstavu, samostatnou výstavu, kde lidi si můžou naučit o historie koně Kinský, historie parforsní honu i až ta velká pardubická, která je spojena z našeho rodu. Jo, ale pokud budeme mít příležitost, což máme příležitost, děláme tam firemní akce, konference, svatby, protože je to jeden z málo prostorů, kde se vejdou až 300 lidí třeba v našem okolí.
0: Takže ten příklad jízdárny vlastně dokládá tu situaci, kdy jste byli vlastně konfrontováni s tím 21. stoletím, že už zkrátka jízdárna jako taková, koně prostě už to nebylo něco, co by se hodilo do této doby?
1: Ano, dá se to takhle říct. My jsme si rozhodli jako prostě udělat tam systém topení a vzduchotechnika, čistě protože jsme chtěli tam mít lidi a ne koně.
0: Vy sám ale nebydlíte na zámku, je to tak?
1: Já jsem bydlel na zámku asi rok v apartmánu proti zámku, kde dneska jsou rodiče, když přijdou na návštěvu, a jsem z toho utek vysloveně, protože navíc mám dva jezevčici a ji vyvenčit v parku bylo vždycky jako zajímavý. No. Tak jsem, já oceňuji to, že prostě mám svoje zahradu, mám svůj prostor a nemám nikdo, který se ptá třeba, kde jsou záchody, anebo jestli mu podepíšu nějaký pohled.
0: Tak. Máte zkrátka soukromí.
1: Ano, ano, to je určitý bohatství.
0: Vaši rodiče tedy žijí v Itálii. Jak často vy se dostanete domů, nebo tak, co je vlastně vaše domů teď? Je to jedu domů do České republiky, jedu domů do Itálie?
1: Ano, já to říkám bez problému. Mám dvě domovy, jedna v Čechách a jedna v Itálii. A když jdu v Itálii, snažím se aspoň třikrát za rok, hlavně, aby tam vedl i děti, aby měli k tomu vztah. A když jsem v Itálii, se cítím jako ježíš, konečně jsem zpátky doma, všechno super, a po pár týdnů už se těším do Čech, a když jsem v Čechách, říkám, jak je to tady všechno fajn, a takhle to je.
0: Co vám chybí z Itálie, co jste si nemohl přivést sem?
1: Moře. Jídlo. A samozřejmě ty kamarádi, který mám od mlády. Jo. Je to zajímavé sice, že ta tradice naše o aperitivo ještě nechytla, ani v Praze se nechytla.
0: A to je jaká tradice aperitivo?
1: Že vůbec děláme aperitivo. V Itálii už v 7 hodin po práci jedete ven, si dáte nějaký drink v baru, potkáte se buď v kolegama nebo s kamarádama, mezi tím a máte zadarmo nějaké jídlo a pak se můžete rozhodit, jestli jdete doma na večeři, anebo jestli pokračujete do nějaké restaurace, anebo jenom k pití.
0: A vy jste chodívával domů, nebo jste pokračoval?
1: No, jakdy, ale pade na pade.
0: Francesco Kinský d'Albergo zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s Franceskem Kinským, dal Borgo, který od roku 2012, tedy 14 let, už trvale žije v České republice, kde spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, také hrad Kost a další. Ale my se teď zastavme v Chlumci nad Cidlinou na zámku Karlova Koruna, protože tam proběhne zajímavá, krásná akce, která se bude týkat koní. Doslova se jmenuje Slavnosti koní a tradic. Vy sám máte svého koně?
1: Ještě nemám. A to je, protože jsem příliš odpovědný a přiznávám, že nemám moc času na ní zatím. A budu ho mít, až si udělám víc času. Nicméně je moje sestra Eleonora, která příliš jako pokračuje ta konská tradice v rodině. Ona od, když jim bylo 6 let, že jezdí a závodí na koně a dneska vede jezdecký centrum v Itálii, Toskánsko.
0: Ostatně máte to v krvi, to jezdectví a koně.
1: Jasně. Kinští ještě před 30-letovou válkou, představte si, byli známi, protože chovali koně ze zajímavé barvy, různé barvy. Jo. Až potom hrabě Octavian Kinských vyšlechtli svoje vlastní plemeno, ten chlumecký plavák. Dneska se říká koně Kinských a je to, a taky byl ten, který začal jezdit parforsní hony ale anglického stylu, právě kolem Chlumci a podílel se na vznik Velké Pardubicky, nějaký známe.
0: Tak. A když se přesuneme do současnosti, tak 10. října, už tuto sobotu, se bude konat tedy akce Slavnosti koní a tradic. Na co se mohou návštěvníci zámku Karlova Koruna těšit?
1: No, to bude program otevřený pro veřejnost a tam plánujeme mít představený kladrubský koně, představený kinský koně, budou tematické prohlídky na téma Octavian a Octavian Kinský Latabrandisová na zámku Karlova Koruna, bude okruh výzdární, konírny a kočárovny, kopitencem, kopitentám, bude polo, akce polo na zámku a samozřejmě naše tradiční parforsní hon na počest Octaviana Kinského, která startuje ze zámku, budeme mít nějaký 25 kilometrů trasu kolem Chlumci, Mlékosrby a pak se vrátíme na zámku se slavností fanfáry.
0: Tak a samozřejmě návštěvníci se předpokládám budou moci potkat a pozdravit i s vámi. Uvidí vás tam někde?
1: Já tam určitě budu.
0: Jedna věc je, že tam budete, ale kde vás případně najdou?
1: Na koně. Protože já budu jezdit, tak jestli mě chtějí chytit, jediný v 10 hodin, když udělám uvítací slovo všem a potom, až se vrátíme kolem a teď půl styrží, tak budu na zámku a rád.
0: Budete pozdravit. Na koni, ale na vypůjčeném koni. Vlastně.
1: Ano, na půjčený koni.
0: Jezdíte na jakémkoliv koni, nebo k němu musíte mít nějaký vztah?
1: Je vždycky lepší mít ke koním vztah. Já jsem měl kůň, který stále jsem si půjčil od kamarádama, protože ta malá skupinka, s kým jezdím, tazvaný žebráky Hounds, pochází z Tachova a to je kamarád, který dědil tu tradice po tátovi. Je Holanďan, ale žije v Čechách už dlouho díl než já. Mají smečku psy, mají koně právě a s nima jezdím. A mimo jiné, nebo mezi náma, z naše skupina patří i Vašek Vidra a ten taky bude na zámku, tak lidi se můžou těšit ne moc na mě, ale spíš na Vaška, který přijde taky.
0: A vaše jezevčice nebo jezevčíci budou také přítomni?
1: Nebudou, protože by ani nestíhali z namalý nožičky. Ne, my ty psy, ta smečka psů, která je určená k takovým honům, jsou spíš harriery, to jsou vyšší psy.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V blízkosti Karlových Varů pokračuje záchranný archeologický průzkum. Cheb

0: koupil profesionálním hasičům nový velitelský automobil. Hlukové limity zůstávají bez změn. Zítra čekejte oblačno až zataženo a teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Mezi Andělskou horou a Žalmanovem u Karlových Varů pokračuje další etapa záchranného archeologického průzkumu. Zaměřuje se na místa někdejšího osídlení v trase budoucí dálnice D6. V současné době tým dokumentuje pozůstatky zaniklých usedlostí z 19. století a k dispozici má i první nálezy, říká vedoucí průzkumu Martina Bradová.
1: Vzhledem k tomu, že ten barák je mladý, tak tady máme nálezy z toho 19. až 20. století. Jedná se o různé skleněné lahvičky, porcelánové nádobí, součástí výbavy klasických jakoby domů v té doby, to, co používali.
0: Profesionální hasiči v Chebu dostali nový automobil. Město za nákup zaplatilo téměř 2 miliony korun. Jak informuje Cheb na svých webových stránkách, jedná se o takzvaný velitelský vůz. Určený je ale taky například pro přepravu lezeckých skupin. Vhodný je i pro nasazení v náročném a těžko přístupném terénu i při mimořádných událostech.
2: Automobil je vybaven zvláštním výstražným světelným a zvukovým zařízením, komunikačními prostředky, systémem dobíjení nebo navijákem. Součástí jsou také úložné prostory, pracovní osvětlení a další vybavení pro efektivní řízení zásahu, záchranu osob nebo transport materiálu. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají bez změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, který připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy se limity vládním nařízením měnily v polovině roku 2023. Rusko v noci provedlo jeden z nejrozsáhlejších vzdušných útoků na Ukrajinu za posledních několik týdnů. Vystřelilo 70 raket různých typů a vyslalo více než 100 bojových dronů. Přímé zásahy hlásí z 18 ukrajinských lokalit. Při útoku v Černihivské oblasti zemřelo 13 lidí, z toho 4 děti. Dalších 620 je podle tamní vojenské zprávy zraněných.
3: Záchranáři doteď pátrají v troskách pětipodlažního bytového domu v Prilukách po obětech ruského raketového útoku. Výbuch zastihl obyvatele domu ve spánku a poškodil budovy v celé ulici. Dvě oběti hlásí úřady v Kyjevě. V tamním Darnickém obvodu se pyrotechnici pokoušejí zneškodnit balistickou střelu, která sice dopadla, ale neexplodovala. Dva lidé zahynuli a 7 bylo zraněno ve městě Kremenčuk v Poltavské oblasti. Velké škody v jednom z podniků zaznamenali v Dnipru. V Záporoží Rusko pokračuje v útocích na mosty přes řeku Dněpr. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Tomáš Macháč ukončil na turnaji Masters v Šanghaji sérii porážek. Nad domácím Číňanem Changem vyhrál 2-1 na sety a na okruhu ATP zvítězil v hlavní soutěži singlu poprvé od květnového Roland Garros. Ve druhém kole bude hrát proti Bublikovi z Kazachstánu. Počasí. V noci a zítra čekejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později večer budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia, na horách 12 až 9. Nejvyšší denní teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Povane zpočátku slabý, postupně mírný jihozápadní vítr. K večeru se bude měnit na severozápadní a v nárazech bude místy dosahovat rychlostí kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 208 v Bochově na Karlovarsku je stále hlášená dopravní nehoda.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobrý den, je středa 7. října 2026 a teď 5 minut po 14. hodině začíná dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Jsme rádi, že jste i dnes v naší společnosti. Nabídka potravin je opravdu široká. Pro spotřebitele je ale někdy těžké rozeznat mezi tím, zda jde o zdraví prospěšné potraviny nebo jen reklamní triky. Jak nenaletět, si povíme už za chvíli. Tak hezké středeční odpoledne a přeju vám také pohodový poslech.
6: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Snažíte se jíst zdravě? Pozor na reklamní triky. Výrobci často používají označení, která znějí lákavě. Po knedlíku z biomouky, ale rozhodně nezhubnete. Na marketingové pojmy v potravinářství se zeptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Potraviny v obchodech mívají nejrůznější nálepky. Například fitness, proteinový, farmářský, anebo tradiční. Co to pro nás znamená?
3: Tak bohužel v celé řadě případů to pro nás neznamená nic, protože celá řada těch pojmů je opravdu jenom marketing bez nějaké pevné opory v předpisech, které by říkaly, co výrobek označený tímto slovem má znamenat.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Když se podíváme na párky, tam asi neočekáváme značku fitness.
3: Tak pardon, já teda u těch párků bych se dovolil oponovat. Samozřejmě slovo fitness tam asi úplně čekat nebudeme, ale můžeme tam třeba najít, že jsou to třeba dětské párky a to existuje. A rozhodně bych jenom na označení pro děti nespoléhal a doporučuji v takovém případě zkontrolovat, jestli třeba ten výrobek nemá příliš vysoký obsah soli.
2: Když na másle najdeme nápis tradiční, co to znamená?
3: Slovo tradiční zrovna u másla má většinou význam, že to máslo neobsahuje 82% tuku, ale 84% tuku. To je jedna z mála výjimek, kdy ten název něco znamená, kdy ten pojem má svůj definovaný význam. Ale jinak můžeme na másle najít celou řadu slov marketingových, a to je třeba slovo selské nebo farmářské. Tato slova ve spojení s máslem nemají žádný předepsaný význam. Takže u těch másel bych si všímal zejména teda to slova tradiční, anebo si můžeme všímat slova bio, které má u másla samozřejmě také svůj význam.
2: Co to znamená bio?
3: Tak bio znamená, že ten výrobek byl získaný v ekologickém zemědělství. Je to systém, kde je omezeno používání pesticidů, používání umělých hnojiv a velmi se dbá na to, aby třeba chovaná zvířata byla krmená ve volné přírodě, na pastvě, z regionálních surovin. Je to prostě systém, který má zajistit co nejšetrnější ekologickou produkci. Docela častý omyl je, že bio znamená, že ta potravina je zdravější. To automaticky tak není. To slovo bio opravdu znamená, že kupujeme výrobek, který vznikl způsobem šetrným k přírodě.
2: Máte ještě nějaký další příklad toho marketingového pojmu?
3: Tak aktuální je slovo proteinový. To nacházíme na celé řadě speciálních potravin, například speciálních mléčných výrobcích, ale prakticky se s tím můžeme setkat na čemkoliv. To slovo proteinový samo o sobě neříká, kolik proteinu takový výrobek může obsahovat. Obvykle se tímto slovem označují výrobky, které obsahují více bílkovin než běžná varianta téhož, ale rozhodně bych doporučoval všímat si skutečného obsahu bílkovin ve výrobku. A tady můžu dát třeba jeden příklad, kdy to slovo proteinový může být vlastně trošku zbytečné. Když budu mít nějaký mléčný dezert a on bude proteinový, tak si můžete třeba všimnout, že když vedle něj postavíte obyčejný tvaroh, tak ten tvaroh má úplně stejný obsah bílkovin a v některých případech dokonce i vyšší.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o bezpečnosti při komunikaci s bankou.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Cukrář Josef Maršálek hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT 2. Ivana Jirešová a Martin Písařík se na Madejze vydají po stopách Cristiana Ronalda. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu pražských symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila s Událostmi v kultuře v přestávce. Středeční večer s Českou televizí.
2: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Také ve středečním odpoledním vysílání pro vás máme pozvánky teď minutu před půl třetí. Začínáme hned třemi pozvánkami do Františkových lázní. V hotelu Belvedere od 15 hodin zazní harfa a flétna v podání dua arpeggio. V půl čtvrté pak začne v městské knihovně program pro děti od 3 do 6 let a od 16 hodin si mohou zájemci prohlédnout budovu Císařských lázní. Místo je třeba si rezervovat na recepci hotelu Public. Městská knihovna v Ostrově připravila karetní podvečer, začne v 16 hodin, zájemci si mohou zahrát třeba žolíky nebo kanastu. Chebská galerie výtvarného umění zve od 17 hodin na přednášku Marie Plešákové na téma Wilhelm von Kaulbach a jeho obraz Námořní bitva u Salamíny pro mnichovské Maximilaneum. Přednáška se zaměří na monumentální obraz široký 10 metrů, jeho velkoformátová studie je nyní k vidění v Chebu. Poetická skupina Drahomíra a kapela Jazz Appetit zvou v 18 hodin do Karlovarského divadla Drahomíra na pořad poezie a jazz. Zazní ukázky ze sbírky Františka Hrubína Můj zpěv. Karlovarské divadlo Husovka připravilo novinku, tragikomedii Love Story, příběh o jednom muži a třech ženách, který začíná v 7:30 večer. Představí ho divadelní soubor D3. Besedu s hvězdářem na téma prach Hajelovy komety příběh Orionid připravila od 18 hodin a 18 minut Karlovarská hvězdárna. Do tajů vesmírnů uvede zájemce lektor Jaroslav Maxa. A benefiční koncert na podporu hospice Archanděla Rafaela v Nejtku začne v 19 hodin v kostele Na nebe vstoupení Páně v Karlovarské čtvrti Stará role. Účinkuje Zbyněk Drda, žáci základní školy a základní umělecké školy Karlovy Vary, Popotrio Vokál Band Kvartet a komorní soubor Karlovarského symfonického orchestru. Také takové byly středeční tipy pro volný čas s datem 7. října 2026. Je z čeho vybírat, přejeme hezkou zábavu. Teď posloucháte Dobré odpoledne, máme 14 hodin a téměř 32 minut. Hezké odpoledne, klidný poslech.

Víte, že jezero Medard u Sokolova je dnes svou rozlohou téměř 500 hektarů největším rekultivačním jezerem v České republice? Velikostí odpovídá přibližně dvěma Máchovým jezerům. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Teď je 14:39, posloucháte středeční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pečovatelské službě v Chodově na Sokolovsku roste poptávka po službách. Sociální pracovnice jezdí do domácností za klienty a pomáhají jim například s nákupem nebo i osobní hygienou. Tím, jak populace stárne, péče o klienty začíná být náročnější. I proto město schválilo, že od nového roku pečovatelská služba posílí svůj tým o jednu pracovní pozici. Poptávka totiž roste taky v odpoledních hodinách, o víkendech a státních svátcích.
1: Jak se máte?
2: No tak, po zdravotní stránce, Barunko, vy to znáte.
1: Však vím.
2: Že nemůžu chodit.
3: Co budete potřebovat, s čím potřebujete pomoc, Alenko?
2: Já jsem napsala tam, kdybyste byla tak hodná, Barunko, a něco mě koupila.
1: Samozřejmě.
2: Tentokrát toho moc není.
4: Klientkou pečovatelské služby je Alena Čechová. Paní Čechová, jak moc si vážíte toho, že vám takhle sociální pracovnice pomáhají?
2: Velice moc si toho vážím. A hlavně tady paní Barunky, protože to je pečovatelka nad všechny, to je zlatíčko.
4: Jak dlouho už pomoc pečovatelské služby využíváte?
2: Já 11 let.
4: A zatím jsou to v podstatě jenom nákupy, placení různých složenek?
2: Ano, ano.
4: Bylo by to pro vás složité, kdyby vám takhle nepomáhaly sociální pracovnice?
2: No určitě ano. Já už jsem v takovém stavu s tou chůzí a s páteří, že já už bych si sama nepomohla. V žádném případě.
3: Ano, zrovna tady paní Čechová je klientka, která nepotřebuje ještě přímou péči ohledně třeba hygieny, nebo prostě koupání, nebo prostě krmení. I takovéhle klienty máme. Když jsou trvale ležící pacienti, je tam potřeba takzvaná přímá péče, která bohužel narůstá, populace stárne a je tam potřeba daleko víc přímé péče.
4: Říká z pečovatelské služby v Chodově Barbora Pastýříková. Kolik klientů za den obejdete nebo objedete?
3: Je to hrozně individuální. Je to každý den něco jiného. Jo, v plus minus je tam standard třeba kolem 10 lidí denně.
4: V podstatě dá se říct, že jste takové kamarádky už.
2: Ano, jsme kamarádky skutečně.
4: To, že si i popovídáte, když přijde, ano, a je čas
2: určitě.
4: Hlavně.
2: Že
3: jo? Určitě, ten čas se musí najít, protože spousta klientů je pro ně důležité právě i to nepřijít, neprásknout taškou a odejít udělat úkon. Spousta klientů nemá rodinu a v ten moment tam nastupujeme my.
4: Eliška Dvořáková, sociální pracovnice pečovatelské služby. Přibývá té poptávky po té péči?
5: Určitě přibývá. Myslím si, že každým rokem je to víc a víc. Naše klientela, jestli to tak můžu nazvat, stárne, jejich zdravotní stav se zhoršuje, tím pádem využívají víc a víc úkonů péče o vlastní osobu, plus k tomu vlastně každý měsíc s kolegyní jezdíme na několik desítek šetření, kde je poptávka vlastně o uzavření nových smluv.
4: Bylo by zapotřebí i přijmout další lidi?
5: Určitě by to bylo zapotřebí. Město to má v plánu od ledna vlastně přijmout novou pracovnici. Tím, že ta práce těch pečovatelek je náročnější, ten zájem je, ale je nedostatek personálu v tomto směru, tak aby jsme mohli zajistit tu péči v určitých časových vlastně limitech, kterým těm lidem skutečně pomůžou.
4: Pečovatelská služba se každý rok postará o zhruba 130 klientů. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: A to středeční otevíráme teď 9 minut před 15. hodinou. K dispozici je studiová linka, telefon k nám do vysílání 221 55 37 37. Ještě jednou telefon 221 55 37 37. A pokud máte inzerát, který chcete zveřejnit ve vysílání rádia vašeho kraje, tak volejte do našeho středečního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Čekáme na vaše inzeráty a každý všední den chvilku před 15. hodinou je prostor pro rozhlasové tržiště, takže můžete využít této rubriky v případě, že něco kupujete, prodáváte. K tomu slouží rozhlasové tržiště. Dnes bez telefonátu, další možnosti zítra.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovy Vary dokončily přestavbu budovy bývalých jeslí v Doubí na městský dům s nájemním bydlením. Suas Group a Accolade připravují první část průmyslové zóny u Starého sedla. Stavební spoření má v současnosti asi pětina Čechů. Zítra bude oblačno až zataženo a teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Karlovy Vary dokončily přestavbu bývalých jeslí v Komenského ulici v Doubí na bytový dům. V domě vzniklo 7 nájemních bytů. Rekonstrukce stála téměř 19 milionů korun. Město na projekt využilo taky podporu z programu Dostupné nájemní bydlení, říká mluvčí magistrátu Jan Kopal.
6: A

0: Ten program nám stanoví, že v podstatě bychom měli upřednostňovat pracovníky veřejně potřebných profesí. Jsou to například policisté, hasiči, je tam lékařský personál nebo zdravotnický personál, jsou to také učitelé vybraných oborů.
1: Zájemci můžou o bydlení žádat do 14. října. U Starého sedla na Sokolovsku vzniká první část nové průmyslové zóny. Umístěna bude přímo u dálnice D6 a silnice ze Sokolova na Staré sedlo. Chystají ji SUAS Group společně s investiční skupinou Accolaid. Projekt je podle jednatelů společnosti Industrial Park Sokolov, kterou SUAS Group a Accolaid společně založili ve fázi posuzování vlivu na životní prostředí. První práce by mohly začít už do roka. Záměr zahrnuje stavbu 3 průmyslových hal na celkové ploše okolo 28 hektarů. Stavební spoření má aktuálně asi 1/5 Čechů. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro asociaci českých stavebních spořitelen, do kterého se o prázdninách zapojilo 1000 respondentů. Lidé nejčastěji používají stavební spoření pro pořízení vlastního bydlení, popisuje předseda asociace a generální ředitel ČSOB stavební spořitelny Martin Vašek.
2: Je to opravdu produkt, který je široce ukotven. Klienti v 87% respondentů vlastně říkají, že prostředky, které si spoří nebo by si spořili, kdyby si ho uzavřeli, tak by byly použity na financování bytových potřeb.
1: Průzkum taky ukázal, že 3/4 dotázaných by uvítali státní podporu vyšší než 1000 korun ročně. V minulosti byla dvojnásobná, snížila se předloni jako součást vládního úsporného balíčku. Slovensko bude v neděli v referendu hlasovat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků, informovala o tom agentura APA. Návrh předložila proruská strana Pravda, která do parlamentu vstoupila po dubnových volbách. Slovensko je třetí evropskou zemí, která vyhlásila podobné referendum. Na Slovensku a ve Švýcarsku návrh v hlasování neuspěl. Slovenci budou zároveň hlasovat o zrušení volebního práva cizinců v komunálních volbách. Poplatek za veřejnoprávní vysílání je na Slovensku přibližně 14 eur, zhruba 340 korun. Sport. Judistka Renata Zachová prošla na mistrovství světa v Ázerbajdžánu do čtvrtfinále. V Baku přeprala v kategorii do 63 kg francouzku De Keterovou. Počasí. V noci a zítra čekejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Později večer budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Povane zpočátku slabý, postupně mírný jihozápadní vítr. K večeru se bude měnit na severozápadní a v nárazech bude místy dosahovat rychlostí kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Aktuálně nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezký dobrý den, zprávy s Matějem Štechem skončily v 15 hodin 4,5 minuty. Ke slovu se vrací středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. A jsme rádi, že nás posloucháte i dnes. My vám za malou chvíli v rozhovoru s Evou Jungmanovou představíme Centrum tance Harmonie. Co všechno nabízí, kde ho najdeme, jaké jsou jeho aktivity, to všechno uslyšíte za několik málo minut. Tak vám přejeme hezké středeční odpoledne a klidný poslech.
3: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

prostřečňů ryvozů, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Je 15 hodin a 10 minut, posloucháte středeční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a pokud patříte mezi příznivce tance, tak je dobře, že jste ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary, protože naším dnešním hostem je Eva Jungmanová z Centra tance Harmonie. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím všechny posluchače.
1: A vy jste, Evo, zakladatelkou toho Centra tance ano. Harmonie, kdy vzniklo a kde vás najdeme?
2: Centrum tance Harmonie vzniklo v roce 2013 a rekrutovalo se z původní taneční školy Harmonie, kterou jsem provozovala v Karlových Varech 13 let, po krátké pauze a trvá vlastně dodnes.
1: A kde vás najdeme v Karlových Varech? Nebo na různých místech?
2: V Karlových Varech úplně ne, ale v Dalovicích.
1: Tak. Na různých místech regionu, protože vím, že vaše taneční umění přesahuje daleko hranice Karlovarského kraje. Kolik teď máte aktuálně členek a členů?
2: Máme teď aktuálně od 9 do 12 členů. Různě se střídáme, protože někteří jsou externí spolupracovníci, někteří stálí a kmenoví, ale tím, že máme i mladé lidi, kteří odcházejí na mateřskou a tak dále, tak máme takovýhle interval 9 až 12 lidí.
1: Já bych to naše dnešní povídání bral jako takový profilový rozhovor a tak, aby si diváci, tedy posluchači našeho rádia a diváci při vašich vystoupeních udělali obrázek, tak jakému tanci se konkrétně věnují vaši svěřenci, protože tanec to je široký pojem.
2: Určitě, já to malinko upřesním. My jsme vznikli z původní taneční školy Harmonie, která se rekrutovala na Centrum tance Harmonie a začínali jsme tím, že jsme dělali produkce spojené s tance, stepu a dobových módních přehlídek. A tím, jak trošičku stárneme a posouváme se a vyvíjíme se, tak jsme to obrátili a naše produkce jsou teď spojené z dobových módních přehlídek, tance a stepu, aha, kterými je doplňujeme. A ty tance jsou převážně taky dobové, to znamená charleston, kankán a step.
1: A to je krásný žánr, protože to se hodí mi vlastně, když přijdeme na vaše vystoupení, ať už je to módní přehlídka, či ten step nebo taneční vystoupení, tak abych tak řekl, jdeme proti proudu času.
2: Ano.
1: Step, říkáte kankán, to jsou ale zase na druhou stranu velmi náročné disciplíny taneční. Mm-hmm. Tak jak dlouho trénujete, než můžete potom předstoupit před vaše publikum?
2: Co se týče tréninku, když je choreografie hotová, tak to trvá někdy i měsíce, protože nemáme tréninky denně a máme i svá jako klasická povolání a trénujeme vždycky po odpolednech nebo o víkendech. Co se týče tvorby choreografií, to je trošku otázka muzy, jak mě políbí.
1: A daného rozpoložení.
2: Ano, přesně tak. A někdy vznikne velmi rychle a někdy se to rodí dlouho a docela těžce, ale musím říct, že často teda mě políbí muza a jde to docela snadno, ta tvorba.
1: A vy jste mi napověděla, já jsem se právě chtěl zeptat na tu dramaturgii a choreografii. Vy jste autorkou nebo si do toho necháte takzvaně lidově řečeno mluvit od svých svěřenců?
2: Jsem autorkou, choreografkou, nicméně vítám od svých kolegů jakýkoliv nápad a nemám problém ho zařadit do choreografie nebo i do celé naší práce a produkce. Protože často mají kolegové výborné nápady a dotváří tu moji vizi nebo tu myšlenku a dotáhnou ji třeba do konce.
1: Říká Eva Jungmanová z Centra tance Harmonie. Evo, vy, když tedy nabízíte charleston, kankán a další podobné tance a i dobové tance, ono to jde ruku v ruce s hudbou. Tady asi musíte pečlivě vybírat ta hudební čísla.
2: Určitě. A ráda je taky spojuji a propojuji a různě upravuji a tvořím z nich takový svůj jakoby pelmel, na který potom samozřejmě vystupujeme. Ale hudba, protože jsem i původně hudebník, chodila jsem 11 let do hudební školy, hrála jsem v orchestru, takže mám k tomu nějaký vztah, nějaký cit, takže i toto je moje doména, s kterou se zabývám.
1: Prozraďte, na jaký hudební nástroj jste hrála?
2: Na klarinet.
1: Tak no a to je nádherný nástroj, který právě k tomu charlestonu bezesporu neodmyslitelně patří. A teď stále pečlivě sleduji ta vaše slova. Hovořili jsme o té hudbě, o choreografii a teď to důležité, a to jsou ty módní přehlídky. To jsou dobové módní přehlídky.
2: Ano, to jsou dobové módní přehlídky. My se specializujeme zejména na éru 20., 30., 40. let, ale jsme ochotní a zabrušujeme i do jiných dekád, jako je například secese a kontra třeba 80. léta. A z toho tvoříme svoje představení. Máme třeba i dobové plavky a koupací úbory a dobové spodní prádlo.
1: Říká Eva Jungmanová, která je hostem středečního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. A jak taková módní přehlídka, dobová módní přehlídka za doprovodu aktuální hudby vypadá, tak to se dozvíte za malou chvíli v druhé části našeho dnešního odpoledního povídání. Teď je čas na muziku. Madonna. Hezké odpoledne, dobrý poslech.

0: 15 hodin a 19 minut. Posloucháte středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Hostem je Eva Jungmannová z Centra tance Harmonie. Evo, Centrum tance Harmonie, to je zapsaný spolek.
1: Ano, to je zapsaný spolek, je to právnická osoba.
0: A teďka se vrátíme k tomu tématu, o kterém jsme hovořili v první části v závěru, a to jsou ty nádherné kostýmy, které prezentujete při dobových módních přehlídkách. Kdo je navrhuje?
1: Navrhuji já sama.
0: A jaké materiály používáte? Jsou to určitě materiály, které se hned tak neseženou. Tak ještě s tím souvisí taková podotázka, kdo šije ty kostýmy?
1: Tak tím bych možná začala. Šije je místní krejčová paní Malá. Velmi kvalitní krejčová, mohu doporučit, a tímto jí děkuju za spolupráci. A co se týče materiálů, tak řeknu, co já ráda používám, a je to samet, satén, krajky, žoržet, organza.
0: A jsou tyto materiály ještě tak jako řekněme běžně k dostání?
1: Jsou. Nakupuji většinou v Praze nebo přes e-shopy, ale ráda si ten materiál ošahám a zkouknu přímo jako na život, takže radši ho vidím.
0: Jste zmínila paní Malou, vaší krejčovou, které chcete moc poděkovat. Je mi to zcela jasné, protože ona je pak spoluautorkou toho konečného díla. A pro naše posluchače musíme zmínit to podstatné. Vy máte i půjčovnu dobových kostýmů.
1: Ano, máme i půjčovnu, a lidé si můžou jakýkoliv dobový oděv, co se týče 20. 30. let, některá i třeba 10. léta, umí vypůjčit, a oblečuje od bot až po cylindr, rukavičky, hůlku, brýle, dobové nobiny. Prostě vybavím je absolutně komplet.
0: Z toho, co říkáte, Evo, si tak vybavuji, že máte pravděpodobně tedy velmi ráda historii.
1: A zejména právě třeba období první republiky nebo 20. 30. léta v Americe.
0: A vy jste zmínila to, že půjčujete kostýmy, už jsme to naťukli, tuhle záležitost vašeho Centra tance Harmonie. Kdy zájemci využívají těch kostýmů? Je to třeba, mě tak napadá, při zahájení lázeňských sezon, máme tady lázeňská města, nebo při jakých příležitostech?
1: To je otázka, na kterou se mi často někdo ptá, a nemám na to jasnou odpověď, protože když si udělám průřez toho, kdy si lidé půjčujou, nedá se říct jako striktně kdy, protože je to každý rok jinak. Třeba často si lidé myslí, že v období plesů máme nejvíc práce, a není to tak. Jo, třeba léto, srpen letošní byl velmi jako bohatý na klienty, září taky jakž takž, ale třeba leden, únor bývají velmi slabé měsíce. A každý rok je to trošku jinak. Takže není období, kdybych mohla říct, že teď je toho nejvíc.
0: Tak přátelé, nebojte se dotknout historického kostýmu od Evy Jungmannové třeba i v těch zimních měsících. No, já vím, že teď položíme možná složitou otázku, ale asi na ní odpovíte. Je nějaký okamžik, který za tu dobu fungování Centra tance Harmonie byl pro vás zásadní, něčím výjimečný?
1: Každý okamžik, když jsem potkala své kolegy, s kterými dodnes spolupracuji, protože jsou to lidi, je to tým lidí, s kterými jsme spolu hodně dlouho, třeba i přes 20 let, už od původní taneční školy Harmonie, a každý okamžik, kdy se s někým setkám a spolupracuji s ním dodnes, tak je pro mě výjimečný okamžikem.
0: Já jsem chtěl říct, vaše práce nebo váš obor, já bych řekl vaše působení, je vlastně činnost, kterou prezentujete divákům, můžeme říct i posluchačům. Jak vnímáte odezvu od publika, když vám aplaudují? Protože já jsem měl možnost několik těch přehlídek za doprovodu hudby i toho tance, dobového tance vidět. Tak jak toto vnímáte? Vy říkáte, múzy mě oslovují. Je to ten moment, kdy si říkáte, tak a teď jedeme dál, musíme vymyslet něco nového.
1: A víte, že často i jo, protože je to taková energie navíc, kterou vám to publikum tím ohlasem a potleskem prostě dodá, a v té šatně to potom vystoupení vře a nabíjí nás to novou energií a myšlenkama, co udělat příště líp, co udělat jinak, čím to dotáhnout, ještě dozdobit, co udělat nového. Takže s váma souhlasím, ano. Je to takový bych to řekla, motor.
0: Zmínili jsme prakticky všechno. Když hovoříme o Centru tance Harmonie, takže tanec, hudbu, módní přehlídky, ty krásné dobové kostýmy, to všechno, co souvisí s činností vašeho zapsaného spolku. Já vám chci moc poděkovat za návštěvu u nás v rozhlasovém studiu. A Evo, kdybyste měla nabídnout pozvánku na nějaké vaše vystoupení, jak by vypadala? Já nevím, zdali teď nějaké připravujete pro veřejnost, ale přeci jenom jednou bude čas, kdy budete ráda, že přišli třeba posluchači Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Pozvánka na naše představení. Přijďte na akci, která spojuje eleganci, historii módních dekád minulého století, je propojená pohybem a tancem a proměňuje toto všechno v živý zážitek pro dnešní publikum.
0: Říká host středečního dobrého odpoledne Eva Jungmanová. Moc děkuji za rozhovor, naslyšenou.
1: Děkuji i vám, pěkný den.
0: Vy posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Dnes je středa 7. října. Možná, že pro vás bylo to naše dnešní povídání s Evou Jungmanovou z Centra tance Harmonie inspirací. Nebojte se dobových kostýmů, nebojte se tance. Pokud se s tímto studiem někdy potkáte, tak věřte, že zažijete mimořádné chvilky s krásou, elegancí, jak o tom právě Eva Jungmanová hovořila. Teď je 15 hodin 25,5 minuty. Je čas na písničku Aleš Brychta, Dívka s perlami ve vlasech. Hezké odpoledne. A dobrý poslech.

Víte, že z rozhledny na vrchu Háj nad Aší, vysoké 34 metry a otevřené jako Bismarckova v roce 1904, můžete vidět Klínovec, Dyleň, nebo německý Bad Elster či Markt Redwitz? Stačí vyjít 122 schodů. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Karlových Varech. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: 15:00, téměř 37 minut posloucháte středeční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Štětečky, špachtle, lopaty nebo těžkou techniku používají v těchto dnech archeologové v blízkosti Andělské hory nedaleko Karlových Varů. V trase budoucí dálnice D6 zkoumají a dokumentují pozůstatky zaniklých venkovských domů. Většina z nich pocházela z konce 19. století.
1: Základy staré usedlosti v podobě zbytků starých kamenných a cihlových zdí. Právě to se postupně objevuje v těsné blízkosti frekventované silnice číslo 6 u Andělské hory. Potkávám tady tým archeologů s vedoucí výzkumu Martinou Bradovou.
2: My se vlastně nacházíme na ploše základného archeologického výzkumu, který je součástí přípravných prací před výstavbou D6. Nacházíme se v zaniklé usedlosti u Andělské hory. Jednalo se původně o barák se zahradou, s kůlnami.
1: Tady bylo několik stavení.
2: Tady bylo spousty stavení. Když se podíváme naproti na druhou stranu silnice, tak tam stálo taky několik budov. Všechny vznikají kolem té poloviny toho 19. století dle písemných pramenů. Nějakým způsobem se vyvíjí a potom tím, že tady období po druhé světové válce bylo takový bouřlivější, tak ne všechny byly využitý a zároveň ustoupily některé stavby silnice číslo 6.
1: Kromě odhalených zdí a party tedy vašich archeologů, tady vidím už první nálezy. Tady na zícce jsou třeba lahvičky nějaké a tak dále. Co jste nejzajímavějšího zatím našli?
2: Vzhledem k tomu, že ten barák je mladý, tak tady máme nálezy z toho 19. až 20. století. Jedná se o různé skleněné lahvičky, porcelánové nádobí, součástí výbavy klasických jakoby domů té doby, to, co používali.
1: Teď se tady kousek od nás pustil do práce bagr. Kromě košťátek a různých špachtlí, lopat, přichází ke slovu těžká technika. Z jakého důvodu?
2: My vlastně ty skrývky jsme tady zahájili prvotně úplně s bagrem, protože to bychom tady těžili strašně dlouho a my jsme věděli, co tady očekávat. Tady jsme hledali koruny zdi, ty jsme pomocí bagru odhalili a potom si ještě pomáháme, abychom to urychlili, že si necháme s bagrem pomoct vybrat sklepy, základový spáry, ať to jde trošku rychleji. No.
1: A teď mi ještě řekněte, až dokončíte výzkumy a bude se blížit samotná stavba, co se s těmihle zbytky zdí nakonec stane.
2: Ty zdi tady zakonzervované nezůstanou. To, co my tady děláme, má právě nahradit tu nálezovou situaci. My to zdokumentujeme, uděláme podrysy, popíšeme to a tím to vlastně jakoby nahradíme, aby to bylo zachované i pro budoucí generace, co tady stálo. To je vlastně takový ten základní princip záchran archeologických výzkumů, kdy se snažíme aspoň zdokumentovat to, co se nám dochovalo, pak bohužel to ustupuje stavbě.
1: Záchranné archeologické výzkumy v trase budoucí dálnice D6 v blízkosti lázeňského města začaly letos v květnu a skončit by měly v závěru podzimu. Z Karlovarska Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Teď je 15 hodin a 45 minut, čas na soutěž ve středečním dobrém odpoledni. K dispozici je telefonní číslo k nám do studia 221 55 37 37 a jaká je připravená cena v případě, že zavoláte a správně odpovíte na dnešní soutěžní otázku, tak také na podzim přiveze firma Florea kytice dle vašeho výběru kamkoliv v České republice. Frézie, chryzantémy, pivoňky nebo růže potěší jako dekorace do vašeho domova i jako krásný dárek. A právě dnes pro vás máme kytici z 25 čerstvých květů, kterou si můžete vyzdobit domov anebo udělat radost někomu blízkému tím nádherným květinovým dárkem. Tak samozřejmě, že moje otázka se bude týkat květin a ještě jednou tedy telefon k nám do studia 221 55 37 37 a pojďme dát prostor prvnímu ze soutěžících. Kdo je s námi na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Hana z Plánice.
0: Hano, já vás zdravím. Tady je Český rozhlas. Tady je Český rozhlas Karlovy Vary. Připravená pěkná cena. Ale nejprve tedy soutěžní otázka. Dobře poslouchejte. Všichni určitě známe růži z Jericha, která je označována za zázračnou rostlinu. Pochází z pouštních oblastí Blízkého východu a severní Afriky. V období sucha se její větvičky stáhnou do klubíčka. Když přijde voda, postupně se zase rozevřou a rostlina získá svůj původní tvar. Ale znáte její český název?
1: Ježiš, já už jsem vám to slyšela, ale teď si nemůžu uvědomit. Máte nápovědu?
0: Takže říkám, Hanko, zkusíme tři možnosti. Za ano. A pouštní perla, za B jerišské klubíčko, nebo za C choulivka jerišská. Pouštní perla za A, jerišské klubíčko za B, za C choulivka jerišská.
1: No, heleďte, já opravdu nevím, jo, ale růže z Jericha už jsem slyšela, takže já zkusím C.
0: Vy zkusíte C, tam něco klapalo, skoro si říkám, že jste hledala.
1: No, někde. Já jsem zavírala dveře, aby nebyla ta ozvěna.
0: Dobře, no tak já jsem zmiňoval, že ty její větvičky, když je sucho, se stáhnou do klubíčka. A varianta B je jerišské klubíčko. Ačko vypouštíme, pouštní perla to není. A Bčko by se nabízelo, ale představte si, že správně je to C, choulivka jerišská.
1: Ježiš, děkuju.
0: Latinsky anastatika je opravdu pravou růží z Jericha a vám ta odpověď varianta C vynesla ten krásný dárek od našeho partnera firmy Florea v podobě kytice 25 nádherných čerstvých květů. Tak vám gratuluji.
1: Já děkuju moc a víte, jak dlouho potom toužím. Co to vysíláte?
0: Dobře, tak já vám blahopřeju, zůstaňte ještě na telefonu. Naslyšenou pěkný den. Teď máme 15 hodin a 49 minut. Stále jste ve společnosti středečního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Cenový strop na naftu zítra klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Ředitelství silnic a dálnic připravuje podklady pro stavbu úseku dálnice mezi Chebem a hraničním přechodem Pomezí. Dopravní podnik Karlovy Vary získal ocenění zaměstnavatel roku. Zítra bude oblačno až zataženo a teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv s Matějem Štechem. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne. 1 litr budou čerpací stanice moct nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů. To je o 74 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nezmění, zůstane na 640 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v přípravě výstavby dálnice D6 mezi Chebem a hraničním přechodem Pomezí. Téměř 7 kilometrů dlouhý úsek má navázat na 4 jízdní pruhy, které končí u stávajícího sjezdu na Františkově lázně a Cheb. Pokračuje ředitel krajské pobočky ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil.
2: V současné době je zpracovávána dokumentace EIA, včetně všech celoročních průzkumů, a někdy v prvním kvartále příštího roku bychom chtěli žádat o

0: samotný proces EIA.
1: Dopravní podnik Karlovy Vary získal po čtvrté za sebou titul zaměstnavatel roku v Karlovarském kraji. Soutěž hodnotí zaměstnavatele z celé České republiky podle řady kritérií. Sleduje například přístup k zaměstnancům, pracovní podmínky, systém odměňování a benefitů, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, společenskou odpovědnost nebo celkovou firemní kulturu. Jak za dopravní podnik Karlovy Vary uvedl Lukáš Siřínek, obhajoba titulu ukazuje, že nejde o jednorázový úspěch, ale o dlouhodobou práci a směr, kterým se společnost ubírá. První místo v kategorii do 5000 zaměstnanců získala v Karlovarském kraji společnost Matony 1873. Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ode dneška ve Státním úřadě pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října ve 64 letech.
2: Sport.
1: Hokejisté Sokolova nastoupí v druhé nejvyšší soutěži na ledě Pražské Slávie. Hrát se bude od 18 hodin. Obránce Baníku František Klejna doufá, že jeho týmu se podaří ukončit sérii 5 porážek.
3: Pokračoval jako v práci a já si myslím, že když prostě pokračuje člověk a budeme furt mít stejně bojovnost, jednou se to zlomit musí, prostě to nejde do nekonečna takhle, aby jsme ztraceli zápasy. Já myslím, že dřív nebo později se to musí otočit na naší straně.
2: Počasí.
1: V noci a zítra čekejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později večer budou srážky ustávat. Noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 16 až 19 stupňů Celsia. Na horách 11 až 14. Povane zpočátku slabý, postupně mírný jihozápadní vítr. K večeru se bude měnit na severozápadní a biozátěž bude mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu ve Vodní ulici je z důvodu stavebních prací uzavřený pravý odbočovací pruh do Ašské ulice.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Váš oblíbený pořad plný ukázek z archivu, těch humorných, je tady. Patrik Rozenál vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák. Slavko,
5: samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak předstartovně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra. Takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, protože ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
4: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
2: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s Humoriádou a Slávek Jandák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude ta první?
1: No můžem, Patriku. Mně napadly, víš, co to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že sranda byla i v synové a dcery Jakuba Skláře. Teď se to všade opakuje na všech televizích. No a Aleš Cibulka tehdy vyzval Luďka Munzara, aby zazpomínal. To máme jednu ukázku. No a pak máme ještě Luďka Munzara, jak imituje Nepila Frantu. Uvidíme. Tak první bychom začali s ten Cibulka Munzar.
0: Dobře, jo? A pak možná přijde i na tu druhou. Vy budete rozhodovat. Tak teď vzpomínka na natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.
2: Jakub Sklář, je to normální přijet na plac, nechat se nalíčit v těch letech, že je vám 30 a tvářit se, že jste Jakub Sklář?
3: Protože jsem tenkrát jako už byl starší věkem, ale pan režisér trval na tom, že budu hrát toho mladýho, což jsem mu rozmlouval. Ale neposlech mě, protože maskér Milan Janda řekl, já ho omladím. A já jsem povedal, Milane, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil takový poutko gumový, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych vysral do huby, tak bych mohl dělat reklamu na Ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte vy vole, až napnou zase vás, protože nemusí být mladší. Když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Kramchol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
0: Ukázka z pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
1: Omlazovali.
0: Jo.
1: A je zajímavý, že to neopakuju nikde, přitom to dostalo v Tokiu cenu. Bylo to z války, kde jsem hrál vlastně nacistického zločince, který byl provokatér, a odehrává se to 20 let po válce. A po válce vlastně ho objevějí, že to byl on, že unik tomu zasloužené odplatě. A takže mě vlastně, a odehrává se to v současné době, kdy ho propustili v Polsku z kriminálu, předali ho českým úřadům, tak to už sešlo 20 let po válce. No a jsou tam takový reminiscence vždycky do té minulosti, kdy on byl, takže to mě dolepovali vlasy, napínali v obličej, pomalu butuli, ten butul mi dávali do toho. No ale byl jsem fešák, který, když jsem se na sebe díval, nepoznával jsem se, říkal jsem, ten chlap je fešák. No. A to jsem byl tak, že omlazovali taky samozřejmě.
0: A chtějí třeba maskéři v takovém případě vidět fotku třeba z mládí, nebo to tak je jejich
1: myslím,
0: tvůrčí.
1: Že na to oni kašlou. Jo. Ale co je zajímavá věc, strašně, když mě dělali těžce rozbitej obličej, ano, z filmu, který už teď se opakuje, válečnej, a to bylo až do konce film, kde hrou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase vrací. Tak tam mě lepili to, nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličeji.
0: Ne.
1: To byla trošku hustota, opravdu.
0: Jak dlouho to člověk na tom obličeji má?
1: No, dělalo se to tak, ta samotná To líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
0: No tak to už pěkně se zkazilo během toho.
1: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
0: A pak to šlo do cateringu.
1: No, pak to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Hmm. Opravdu máme. Já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, Ježíš, díč, co mu nalepená paruka. Pro Krista, že na to nekoukaj. To se v českým bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
0: Takže klobouk dolů před jejich prací, umí samozřejmě. To, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila. Může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
1: To je těžká konkurence.
0: Tak co si vyberete? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04 nebo se můžete ozvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak ve hře připomíme si to v humoriádě Luděk Munzar, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
2: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
1: Taky přeji dobrý den.
2: Mého oblíbeného herce, pana Jandáka.
3: Děkuju moc.
2: Moc se mi líbíte a líbil jste se mi dřív jako herec. A vybral bych, a Patryku samozřejmě i po další době vás, a zdraví, a vybral bych si pana Munzara.
1: Dobrá, píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
3: Mějte se hezky a díky.
1: A dobrý den dalšímu zároveň.
4: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do rádia oba dva.
1: My taky.
3: Dobrý den.
4: Chtěl bych pokračování.
1: Luděk Munzar další bod.
3: Luděk Munzar další.
1: Ať se daří, kdo další je tam?
3: Mějte se.
5: Tady Anna z Brna, všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Dobře.
3: Taky.
1: Tak samé Ačko zatím.
3: On se líbil ženským vždycky, to je pravda ten Luděk.
1: Kdo tam je teď? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Taky, já jsem ti to říkal.
1: Jo, líbil se vám Luděk Munzar, ptám se tedy?
6: Ano.
3: No a já to říkal. On se líbil ženským.
1: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
7: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano? Těsně před štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štábní kapitáne, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptěl mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zvuk bagančata a obouci přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně počňůrami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat, ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. Představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces a když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec, ale jak se k němu sehnout. Všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je Čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho Skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
8: No tak nemusím říkat, František Nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
1: Humoriáda. Hezky mu to šlo.
3: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty. Znal jsem ho.
1: Kde jste se potkali?
3: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, že s nima spolupracoval.
1: Ano.
3: No a tam se jako v těchto kruzích to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný. Všichni ho milovali. Toho nešlo nemilovat.
1: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
3: No jistě mockrát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech, automobilech, on se dal pak přes smrtí chudák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně, ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku podsákaný tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
1: Jaký byl jako řidič?
3: Byl dobrý a ukázněný. Byl strašně, všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
1: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak
3: dobře, a jsou si vědomi, co to může způsobit. Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště, některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
1: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
3: Jel jsem dokonce s reliovými jezdci Škodovky, Finny. To bylo strašný. Víte co?
1: Jak to?
3: Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli ferelijový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalej v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po polní, ne polní, lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedeme a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších závodníků. Takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokatéři. Myslím, že daleko ukázněji se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
1: Jo.
3: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo. No. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem. No.
1: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Našli jsme, ono je to jak zlato ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr, jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já ji mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase ráda.
3: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
4: Ano.
3: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
4: Nikdy!
5: Nikdy!
3: Proč?
4: To protože ji miluji.
5: Protože ho miluji.
3: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
4: My dva? Dášo.
5: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
4: Proč my dva bychom se hádali?
3: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce.
6: Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
4: Ano.
5: Ano.
4: Pardon.
6: Ulehli jste?
4: Ano.
6: Zhasli jste světlo?
4: Ano. Samozřejmě, ano.
6: No. Objali jste se?
4: Ano.
6: Políbili?
5: Políbili.
6: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si naředíte budíka?
4: Na 6:30.
5: Na 6:30.
6: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
5: Je přeci samozřejmé, že si nařídíme budíka na 6:30. No. Když si Váša, tedy pardon, pan Koňas trochu pospíší, klidně to stihne.
4: Ale jak to klidně, no přece.
6: A co bude se snídaní?
4: Co bude se snídaní? Drahoušku, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaž dva krajíčky chleba s máslem.
5: Ale kočičko tak... zlatá, podívej, to si můžeš udělat sám, to tě nezabije.
4: Ale bambulinku, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát přikrájí chleba povodal.
5: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
4: To bych nepřipomínal, paní... na to jsi měla pozvat pana Tintercinterfalda. No.
5: Žárlí, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
6: Koho namažete?
5: No, ten chleba.
4: Ovšem, ten ti do rána okorá.
5: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
6: Pardon.
1: Že by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
2: Ano.
1: No, tak kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
2: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
1: Takže když se probudíte, tak se
2: probudíte.
1: Tak
2: my se budíme každý trošku jinak.
1: Ano.
2: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme. To už nemá smysl.
1: Jo.
2: To nemá, v tomto věku to nemá smysl.
1: Kterým věkem to přestává mít smysl?
2: Já si myslím po té 70.
1: Jo.
2: Když nechytnete druhou mízu. Nebo třetí, v tomto případě čtvrtou.
1: Jo.
2: No a před tou 80. to už nemá smysl.
1: Jo, to už je to zmoudření, jo?
2: No jistě. To jste zmoudřený a musíte se usmívat pořád. Někteří říkají, on je sklerotický, on je blbej. Ne, on je veselej. Tak to má být.
1: Mhm. k hercům, kteří tu hráli, tak Zdeníčka Hadrbalcová, jak si ji pamatujete?
2: No ježíš, já si ji pamatuju, já znal i jejího tátu, protože její táta pracoval s mým tátou, takže zase, vidíte, vždycky se tam ta moje rodina trošku vecpala, takže já jsem Zdeníčku znal, ovšem Zdeníčka byla trošku starší, no byla dost starší, tak jsem na ní přece jenom koukal tak jako trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No, Laďa Menších, s tím jsem jako o třech oříšku po popelku až po divoký víno a já nevím, co všecko, tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel před jeho barák, on bydl asi v 6. patře, to jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky, nakytky, které byly v barvách Slávie.
1: Jako on až tak,
2: no jistě upozorňoval, tady žije slávista, velký slávista to byl. Takže všichni ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
1: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak Koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete? Ačko nebo Bčko? Volte SMS-kách na čísle 90 011 04. Taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu, vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
2: Ano.
3: Zdravím vás.
4: Mě přestal jít.
3: Chtěl bych hlasovat... Slyšíme se?
2: Slyšíme, ano, povídejte.
3: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
2: Dobře.
3: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zaspomínal, na jak hrál v pohádce... O Popelce, moc děkuju.
2: Mě no jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
4: Tak na koho?
2: Na Popelku, Tři oříšky.
4: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu a tak bych mohl pokračovat.
2: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
4: Taky se mu líbila.
2: Karin Leš vlastně, no, jednu z hereček německých,
4: ano,
2: která
4: se
2: té pohádce
4: objevila. Mě přestali technika trošku, takže tak. Mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
2: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka. Já bych si dal taky pokračování Ačko.
2: Taky pokračování, dobře. Ještě nějaký ten hlas přidáme? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
2: Ano.
6: Já si vypnu rádio. A chtěla bych pokračování.
2: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct. Máte ho mít, Venčíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas sežení.
7: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
8: Oh, co vás nemá. Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
9: Ale taky nechodila do práce.
8: Ovšem, nadřela si, to si ani nedovedeš představit.
9: Ale jak to, že si to nedovedu představit, když se starala o tebe?
8: Jak to o mě?
9: No ale vůbec, co do toho pořád pleteš svoji matku, to si neberu.
8: Ale dopusti si ji bereš pořád.
7: Vážení.
8: Pardon.
7: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
9: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, já bych to chtěla vidět.
7: Já?
9: Tak vidíte.
7: Já jsem starý mládenec.
8: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
7: Co to znamená ten výraz?
8: No, ten
7: hlava
8: co...
7: rodiny.
9: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme, prosím. Proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
8: Miláčku, pojď na tuhle tu hlavičku. Tohle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet. Plánování financí, nákupy.
9: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
8: No to jde.
9: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím.
8: Ano.
9: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
8: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, u nás zblajzne 10 rakviček, jen to hvízdne.
9: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
7: Ale. Pan Koňas, slečno Dučhořová, holduje alkoholu?
8: No pročka si dám, tak co?
9: Ne. Neholduje.
7: Ne.
9: Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
7: Aha.
9: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
8: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuju, kvůli mě nešli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
9: A Ano, litr slivovice.
8: Ne, já vám ho řeknu. Ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
9: Kokta! To má spití.
8: Že se nestydí čty, ačkoliv ty se nikdy nestydila. Ani
9: čím se mnou mluvíš tady před lidma.
7: No, no, no, pokračujte. No, ty...
9: Netvorí. Do smrti tě nechci vidět.
8: Tak já jdu všechno. Maucta.
7: Okamžik, prosím. Vážený soude, vážený soude, suverených okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku. S přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
10: My dva? Dášo?
9: Vášo?
10: Nikdy!
9: Nikdy!
7: Ne? A proč?
8: Protože se milujem!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: 65 let stará scénka.
4: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To je jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
2: Pamatujete si na svatbu?
4: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
2: Ve kterém?
4: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích tam v té kapli a byl krásný ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo... To trvalo strašně dlouho, protože on chudák listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
2: Jo, je
4: bylo
2: to vzpomínat. Hezký,
4: my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, to bylo krásný. A já jsem se ptal pana faráře, jestli by teda může být on muslim. A on říkal, no samozřejmě, když dá něco na kostel, jak byla církev taková nezištná, no tak on dal asi 10 000 teda na kostel, takže mohl. Takže já měl muslim a jsem měl za svědka. To by se mi dneska mohlo hodit, třeba v takovém Německu, ve Španělsku nebo kdekoliv.
2: Kde jste tehdy přišel k takovému svědkovi?
4: To byl kamarád. A to byl student, který tady v Praze studoval. Já jsem studoval v divadelní akademii, on studoval i na inženýra a už pak začal dělat šéfa Kuwait Airways. A no, já jsem dělal komedianta. No, ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na raka. No. A byl to bezvadný, a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo ano. To fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
2: Ano.
4: Tak to je vždycky všecko
2: to
4: fajn.
2: To pomáhá.
4: Teď už je to, no tak hůř fajn, no.
2: Ale pořád
4: je
2: dobrý.
4: To hůř fajn, vážení, ale strana musí být.
2: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání humoriádnické? Bude to povídání o ženách, anebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
4: Ano.
2: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šíper, Rostav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900, anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šípa, Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím. Zdravím také všichni ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: Ten se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, jsme chtěli Bčko. A zdravíme Petra Dozdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza z Okavy. Zdravím vás, Patriku, po dovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych taky hlasoval pro Bčko.
1: Bčko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře. A ještě někdo, dobrý den?
5: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk? No v Humoriádě, takhle.
6: Co říkáte?
5: Ano, ale celkem vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
6: Jak trávím důchodový v Humoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak, a co to bude? Ačko nebo Bčko?
5: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc. My taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů, i těch od SMS-kařů, je pro Miloše Kopeckého Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
7: Prostě žena to je...
8: Moment,
7: pardon.
8: Já vám povím zajímavý postřeh.
7: No.
8: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
7: Až ke hvězdám.
8: Až ke hvězdám, ty ano.
7: Citát, znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
8: Nádherný.
7: No já, ale
8: Goethe. To krásný.
7: Goethe.
8: Prosím?
7: Goethe.
8: To je co?
7: To je jméno, Goethe.
8: Čí?
7: Ale no jeho Goethe, znáte.
8: Neznam.
7: Ale znáte.
8: Ne.
7: Johann Wolfgang Goethe.
8: Neznam,
7: ani Kleine Nachtmusik. Tak, no.
8: Dobře, na jedné straně žena může povznést muže výš, k výšinám, nad oblačným výšinám, ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka
7: do propasti.
8: Ano, může.
7: Ano, no jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky dílem ženy.
8: Ale jsme-li dole, je to vinou nás mužů.
7: Ano. Ano, prostě je tady žena, která bych řekl, obohacuje společnost.
8: Já bych to řekl lépe,
7: no?
8: Jestli byste dovolili.
7: Samozřejmě, řekněte to lépe. Ano.
8: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje. Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
7: Kam vy znáte pro ta slova?
8: Žena kultivuje společnost.
7: Ano.
8: Ne, pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost. Malé.
7: Ano, takovou...
8: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. To nikdy není.
7: Nemám to rád.
8: Já to strašně nemám rád. Víte, to je vulgární.
7: Ano, ano.
8: Padají nechutná slova.
7: No, je. Například tuhle, jak jste řekl to...
8: Neříkejte to.
7: Ne. No, já bych to ani nevyslovil, ale...
8: No.
7: Vy jste to řekl.
8: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
7: prozásní,
8: vzduchovní.
7: I vy jste vzduchovní. Jak vešla ta blondýna?
8: Jsem říkal krásné věci.
7: No, potom jsem říkal krásné věci.
8: Nádherný věci. To tady řekněte.
7: Jak jste říkal, co, no tak tako, ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
8: Ty neříkej.
7: No. To bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
8: Než se objevila vůbec, kde byl muž?
7: Kde byl? Kde
8: v jakém prostředí mezi zvěří?
7: Ano.
8: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
7: Tak. Neměl před sebou příklad, neměl na sebou ideál, vedle sebe vzor.
8: Ale všichni by byli takový. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V Karlových Varech Rybářích začíná výstavba nových bytových domů. Pečovatelská služba v Chodově na Sokolovsku rozšíří svůj tým. Při rozhovoru ministra Macinky s maskovaným aktivistou měla být jeho ochránka důslednější. Zítra bude oblačno až zataženo a teploty do 19 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V Karlových Varech Rybářích postaví soukromý investor do 2 let více než 70 nových bytů. Vzniknout by měly v území bývalého pivovaru, který firma nechala zdemolovat před 2 roky a v současné době z něho odváží sutiny. Příprava projektu vznikala po konzultacích s kanceláří architektury města, říká její ředitel Karel Adamec.
5: Důležité z pohledu města je, aby nevznikla jenom nějaká prostá unifikovaná funkce, to znamená, když to řeknu hodně laicky, jako krabice na bydlení. Je pro nás taky důležité, že to je dobrý příklad projektu, který vzniká uprostřed toho města. V místě, kde okolo už stavby jsou, bydlí se tam, je tady všechna infrastruktura, tak tady vzniká nová čtvrť a nestojíme nikde na zelené louce.
4: Soukromá firma za první etapu výstavby nové čtvrti zaplatí téměř 400 milionů korun. Chodov na Sokolovsku schválil vytvoření nového pracovního místa v pečovatelské službě, a to od nového roku. Důvodem je nárůst klientů a taky vyšší poptávka po službách. Sociální pracovnice Eliška Dvořáková navýšení pracovních pozic vítá.
6: Tím, že ta práce těch pečovatelek je náročnější, trvá delší dobu, tak v rámci vlastně zabezpečení kvalitních služeb a dostatečný péče o ty klienty je zapotřebí vlastně navýšit stav pečovatelek, aby jsme tu službu mohli poskytovat co nejvíce vlastně klientům, tak aby jsme mohli zajistit tu péči v určitých časových limitech, kterým těm lidem skutečně pomůžou.
4: Policista z ochranné služby nebyl dostatečně důsledný v ochraně ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů při jeho rozhovoru s maskovaným aktivistou.

0: serveru iRozhlas.cz to po prověrce postupu ochranky řekl ředitel ochranné služby policie Jan Konýř. Podle něj měl policista před rozhovorem ověřit totožnost moderátora v masce.
1: Náš ochránce, aby věděl, koho tam teda před sebou má. Výsledkem nebude žádné kázeňské řešení toho policisty, protože on nepochybil ve smyslu interních aktů řízení.
0: Macinka v srpnu při příchodu na rozhovor pro aktivistickou skupinu Detektivní parta nenechal předem prohlédnout studio. Jeho ochránka čekala ve vedlejší místnosti. Ve studiu byly přitom umístěné atrapy zbraní a výbušnin. Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 22 lidí. Informují o tom tamní úřady. Nejvíc obětí hlásí město Priluky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 16 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Ukrajina se už více než 4,5 roku brání rozsáhlé ruské invazi. Sport. Ester Ledecká vstoupí do lyžařské sezony pod vedením nových trenérů. Budou jimi Rakušané, Pichler a Grasser. Trojnásobná olympijská vítězka oznámila změny už v dubnu, kdy v jejím týmu skončili trenéři Tomáš Bank a Ital Gamper. Snowboardovým koučem zůstal Američan Reiter. Počasí. V noci a zítra čekejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Později večer budou srážky ustávat. Noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 16 až 19 stupňů Celsia. Na horách 11 až 14. Povane zpočátku slabý, postupně mírný jihozápadní vítr. K večeru se bude měnit na severozápadní a v nárazech bude místy dosahovat rychlostí kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby o zátěž mírná na stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji jezdíme v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Komunální volby 2026.
1: Hezký podvečer vám přeje Radim Jehlík. Začíná třetí z předvolebních debat Českého rozhlasu Karlovy Vary. Od pondělí až do středy vám vždy po 17. hodině představujeme jednotlivé strany a hnutí, které kandidují do letošních podzimních komunálních voleb v krajském městě. Do zastupitelstva města Karlovy Vary kandiduje letos celkem 9 politických subjektů. My jsme v tomto týdnu připravili sérii 3 živě vysílaných debat s lídry kandidátek, případně s jejich zástupci z daných kandidátních listin v komunálních volbách. O složení jednotlivých debat rozhodl los za účasti státního notáře. Přehled rozlosování najdete na webových stránkách rozhlas.cz/volby. Dnešní třetí a tedy poslední debaty se na základě losu zúčastní zástupci těchto politických subjektů z volby pro kraj. Vítám Martina Vinče, dobrý den.
2: Dobrý podvečer.
1: Za hnutí ANO Andreu Pfefferferklovou, dobrý podvečer.
3: Hezký podvečer.
1: A pozvali jsme i zástupce ODS, ve studiu je Jiří Vaněček. Dobrý večer.
2: Dobrý podvečer.
0: Komunální volby 2026.
1: Základními okruhy diskuze budou témata doprava, odliv obyvatel nejen z kraje, ale především z krajského města a turismus v Karlových Varech. Dámy a pánové, teď je ale na řadě představení každého z vás, tedy kandidátů a vašich programových priorit, se kterými jdete do podzimních voleb. Takže máte teď zhruba minutu na ty základní informace, představení sebe, strany i vašeho programu. Martin Vinč, VOK, volba pro kraj. Prosím.
2: Tak ještě jednou krásný dobrý večer a velice děkuji za pozvání. A mé jméno je Martin Vinš, je mi 48 let, jsem ženatý, mám 2 děti, které zabírají většinu mého času. V tom zbytku se rád věnuji rekreačnímu sportu. A profesně jsem vystudovaný krajinný inženýr a většinu své profesního života jsem se věnoval životnímu prostředí a teď v posledních letech pracuji v automotiv. Co se týče hnutí volba pro kraj, tak asi stručně shrnu, tak jak zaznělo v naší kampani, chtěli bychom fungující Vary se zaměřením na bydlení, dopravu a čtvrti.
1: K něčemu se i dostaneme. Za hnutí ANO je tu Andrea Pfefferferklová, tak ještě jednou dobrý večer.
3: Hezký večer vám všem. Jmenuji se Andrea Pfefferferklová, posledních 8 let jsem měla tu možnost být primátorkou Karlových Varů. Jsem vdaná, je mi 51 let, baví mě sport, baví mě řídit lidi, baví mě rozhodovat. To, co se týká hnutí ANO 2011, jsme hnutí, které mělo tu možnost stát v čele Karlových Varů za posledních 8 let. Myslím si, že to, co jsme si předsevzali, jsme z části dokázali i splnit. Ty hlavní prioritní cíle pro následující volební období je, a už jsme to několikrát řekli, samozřejmě infrastruktura, ať je to Chebský most, ať je to dodělání parkovacích míst. Samozřejmě se chceme věnovat seniorům, protože obyvatelstvo našeho města bohužel stárne. Na druhé straně jsou to mladí lidé, mladé rodiny, investice do dostupného nájemního bydlení, investice ale také do družstevních bytů. Co se týká školství, mateřinek, tak podpora všech mladých lidí, ať už je to školství, ať je to sport, ať je to veřejné prostranství. Prostě všechno pro lidi tak, aby se jim v našem městě dobře žilo.
1: Děkuju a když poprosím vás, pane Vaněčku, o představení.
4: Dobrý podvečer, jmenuji se Jiří Vaněček. Jsem lídrem a kandidátem na primátora Občanské demokratické strany. Je mi 53 let, mám středoškolské vzdělání technického směru a profesní vzdělávací program MBA v managementu. Pracuji ve finančnictví v pozici obchodního ředitele a můžete se se mnou setkat také v pozici předsedy představenstva dopravního podniku dlouhodoběji. A doprava a automobily není jenom moje druhá profese, ale především koníčkem. Pokud bych měl vyzdvihnout 3 oblasti z našeho programu, tak je to dostupné bydlení, bezpečnost a pořádek a doprava a parkování. Pokud bych měl říct jednu konkrétní věc, tak rádi bychom prosadili nižší daň z nemovitosti pro majitele, kteří ve svých nemovitostech trvale bydlí, aby jsme udělali diferenciaci oproti investičním nájemním bytům a nemovitostem.
1: Díky za to představení.
0: Komunální volby 2026.
1: A pojďme k prvnímu tématu, tím je doprava, vy jste to vlastně už někteří i zmínili. Město pálí především nedostatek parkovacích míst, absence parkovacích domů a nevyřešená situace kolem napojení budoucí D6 na krajské Karlovy Vary. Začněme parkovacími místy. A začněme volbou pro kraj. Martine Vinči, jak vyřešit nedostatek parkovacích míst, parkovacími domy, veřejnými povrchovými velkými parkovišti, kombinací obojího? Jak podle vás?
2: Myslím si, že jste to řekl správně. Ty parkovací domy, jaký jsou naprojektovány, tak je potřeba je v podstatě dokončit. To bych řekl, že je dost zásadní. A zásadní samozřejmě na to zajistit financování, ať už ze zdrojů města nebo z úvěru, tak možná i ze spolupráci s nějakými soukromými investory. Tak tam bych určitě viděl tu prioritu.
1: Dobře, děkuji. Jak by tuhle situaci řešila ODS, pane Vaničku?
4: Tak pokud se budeme bavit o parkovacích kapacitách především pro obyvatele Karlových Varů, tak si myslím, že stojí ještě za to vytěžit některé zelené plochy, které nemají urbanistický význam. Muselo by se to samozřejmě udělat citlivě. Některé takové projekty se podařily, jako například ve vnitrobloku ve Dvorech. A samozřejmě to, co se zmínilo, parkovací domy, pokračovat v tom. Samozřejmě otázka je toho financování a zapojení soukromého sektoru, protože ta návratnost této investice je daleká. A co se týká parkování pro nově příchozí turisty po napojení na dálnici D6, tak vedle těch parkovacích domů by stálo za úvahu zkapacitnění, samozřejmě po předchozím výkupu, parkoviště Kome, protože se dá předpokládat, že ty turisti přijedou především kvůli historickému centru Karlových Varů a tam nám dneska dobře už vlastně funguje parkoviště záchytné vůči autobusům a kyvadlové dopravy a tato lokalita by se dala vlastně ještě zkapacitnit i pro osobní dopravu a doplnit tím ty parkovací domy. Každopádně bylo by to rychlejší a finančně méně náročnější řešení.
1: Parkovací domy, je to ta cesta? Ptám se i Andrej Feferklové z Hnutí ANO. A proč stále nejsou v Karlových Varech parkovací domy? Vás se můžu zeptat, protože jste 8 let v čele magistrátu, tak jste ta kompetentní.
3: Parkovací domy určitě to cesta je. My máme připraveny 3 parkovací domy, ale je potřeba ještě také rozlišit, jestli ty parkovací domy má platit a financovat město, nebo to má jít ze soukromých zdrojů. Jsou tady, nebo je tady projekt, který by mohl být financovaný i ze soukromých peněz, což si myslím, že to je to, na čem by město mělo stavět taky. My jsme zmiňovali parkovací dům u galerie, parkovací dům nahoře v Drahovicích. V těch Drahovicích už jsme poměrně daleko, co se týká galerie, tam je to pořád ještě na jednání s památkáři, protože to území prostě není jednoduše uchopitelné. Pak se tady bavíme o Kattenbecku a bavíme se samozřejmě také o tom příjezdu od Plzně a to je přesně zkapacitnění parkoviště Kome, které dneska v podstatě je připravené, ale je potřeba jenom, abychom tam taky navázali podstatné služby, které k tomu parkování byste vždy měl mít.
1: To je spíš ale pro návštěvníky. A co pro obyvatele měst? Co řeknete obyvatelům Staré Role, Čankovské a podobných čtvrtí s nedostatkem parkovacích míst? Pojďme začít teď zase tedy zleva zprava, doprava. To naši posluchači nevidí, ale já to zmíním. Andrea Ferklová, Hnutí ANO, jako první tedy.
3: A co se týká obyvatel Karlových Varů, tak jednak je to tím, že začneme i jinak umisťovat parkování vlastně na těch komunikacích, kde to je dneska už vidět, že se nám povedlo za těch 8 let vybudovat téměř 1000 nových parkovacích míst. Pak jsou to, jak už byly zmíněny, například i vnitrobloky. To znamená, ty možnosti tady jsou, ale jsme tam samozřejmě omezeni. Pokud budeme stavět parkovací domy, které jsou financovatelné, to znamená, jsou určeny pro ty, kteří do Karlových Varů přijíždějí jako návštěvníci, pak je potřeba se podívat, jestli z toho jsme schopni poté do budoucna zaplatit ta místa, která by měly využívat obyvatele města Karlových Varů.
1: Jak vyřešit nedostatek parkovacích míst v jiných částech města Karlovy Vary, než jenom Tuhnice, Kattenbeck, Drahovice, Polská ulice, tuším to je, a Galerie umění, což je úplně ne čtvrť pro rezidenty Karlových Varů. Teď se ptám Martina Vinče, volby pro kraj. Jak vyřešit nedostatek parkovacích míst pro obyvatele Karlových Varů právě na těch sídlištích, o kterých jsem se zmínil, Růžový vrch, Čankovská a podobně?
2: Samozřejmě my vnímáme, že tohle téma je palčivé pro všechny občany. Myslím si, že dost práce už se udělalo, to samozřejmě kvituji. Já jsem se touto tematikou i v minulosti zaobíral a myslím si, že inspiroval jsem se příklady ze zahraničí a možností by za mě nebo za nás jako za volbu pro kraj byla i výstavba menších parkovacích domů výtahového typu, které se v podstatě dají na sídlištích vybudovat v blízkosti nebo přímo u panelového domu. I zde samozřejmě je to otázka investic a pronájmu takovýchto prostor pro obyvatele a je to jedna z variant, kterou cestou jít.
1: Aby to bylo spravedlivé, tak i Jiří Vaněček a ODS, tatáž otázka.
4: Já jsem to už zmínil na začátku předešlého příspěvku. Samozřejmě jsou věci, které jsou řešením, ale jsou za mě v tuhletu chvíli investičně nedostupné, takže bych rád pochválil tu současnou snahu upřednostnit parkování pro obyvatele Karlových Varů před těmi sem dojíždějícími a pokračovat v tom a udělat revizi té zeleně, která je urbanisticky nefunkční, protože to má určitou kapacitu. Musí se to dělat samozřejmě citlivě. Máme konkrétní příklady, kdy se to citlivě mezi to nové rozšíření parkovacích kapacit a ještě zachování zeleně už povedlo. Jsou konkrétní příklady a myslím si, že toto je relativně nejrychlejší a i finančně nejméně nákladný řešení.
1: To je parkování, ale u dopravy ještě pár minut vydržíme v souvislosti s tím, jaké konkrétní řešení napojení na D6 na Karlovy Vary vy vlastně podporujete, protože posluchači určitě velmi dobře vědí, že stavba dálnice D6 pokračuje. Za pár let bude přivedena tranzitní doprava do lázeňského města, jak vyřešit její průjezd. Obchvat, tunel, rozšíření současného průtahu. Teď se zeptám jako první Andrej Feferklové z Hnutí ANO.
3: Rozhodně nejsme pro rozšíření současného průtahu, tak aby lázeňským centrem Karlových Varů jakoby šla ta nejsilnější doprava, která půjde směrem ke hranicím, tak to není možný. To znamená, my budeme preferovat buď ten zkrácený obchvat, protože jsou dvě varianty obchvatu, ten dlouhý a ten zkrácený, tak za nás rozhodně ten zkrácený, aby byl vůbec jako využívaný zase těmi, kteří budou chtít kolem Varu objíždět a nikdo nebude jezdit 20 km si navíc. No a nebo je to samozřejmě potom tunel řešení. S ministerstvem dopravy teď obě ty dvě varianty budeme projednávat daleko konstruktivněji, protože je to i samozřejmě otázka financí.
1: Nicméně ministerstvo dopravy na podzim, pokud vím, zamítlo to stanovisko k plánované tunelové variantě obchvatu a průtahu Karlových Varů.
3: Ano, a pokud k tomu můžu tady pokračovat já.
1: Ano, ale jenom krátce poprosím.
3: Ano, zamítlo, ale my jsme na ministerstvu dopravy byli zhruba asi před 14 dny a pořád je to v řešení.
1: Dobře, tak děkuju za tu aktuální připomínku. Martin Vinč, volba pro kraj. Současný průtah rozšířit, obchvat města, tunelové řešení. Co je podle vás ta nejlepší cesta, až bude D6 u Karlových Varů?
2: Tak já bych na začátek hlavně řekl to, že VOK považuje za nejdůležitější jako jakékoliv řešení. Hlavně, aby se to řešilo. Obecně se dá ale říct, že samozřejmě podporujeme také ten severní obchvat. Považujeme to za důležité. Je v podstatě velká škoda, že tato varianta, která je v podstatě zakreslena a v zásadách územního rozvoje již desítky let, tak nebyla jakkoliv realizována ani v podstatě projektově a jsme si vědomi toho, že ta projektová činnost bude trvat hrozně dlouho, takže je potřeba začít, je potřeba se věnovat té diskuzi s ministerstvem, s ředitelstvím silnic dálnic a s krajem a aktivně do toho vstoupit.
1: Pochopitelně mě zajímá i pohled ODS na tuhle problematiku.
4: Mám stejný názor na to, že zatrubnění stávajícího průtahu není cestou. Pro mě osobně by bylo nejčistší řešení ta tunelová varianta, ale zároveň nepodporuji, protože jsme teda v lázeňském městě a pokud by existovalo jakékoliv byť marginální riziko toho, že by ta důlní činnost při dražbě toho tunelu mohla jakkoliv prostě tyhle ty prameny narušit, tak je to pro mě varianta, kdy jakékoliv i takto malé riziko nejsem ochoten podstoupit, takže pro mě stejně tak varianta severního obchvatu.
1: Děkuji za tu odpověď.
0: Komunální volby 2026.
1: Tolik k prvnímu tématu předvolební debaty Českého rozhlasu Karlovy Vary. Hosty jsou Jiří Vaněček z ODS, Andrea Feferklová z Hnutí ANO a Martin Vinč z Volby pro kraj. Teď probereme, nebo chtěli bychom probrat, odliv obyvatel. Ta první otázka zní, jak by mělo město zabránit odlivu obyvatel, a teď pozor, nebavíme se do jiných krajů, ale přímo z krajského města do menších, řekněme, spádových a dalších okolních měst a obcí. První Martin Vinč, volba pro kraj.
2: Tak důležité je se podívat na to, co způsobuje ten odliv. A jak jsme si asi všichni vědomi, Většinou je to otázka financí, to znamená, že mladí, a nejenom mladí, odcházejí za bydlením, které je pro ně dostupnější v jiných částech nebo v obcích okolo Karlových Varů. A to je v podstatě naše priorita, zajistit dostupné bydlení pro mladé rodiny nebo pro ty, kteří by chtěli do Varů přijet a pracovat tady a žít.
1: Totéž stejná otázka pro Andreu Feferklovou jako současnou primátorku. Vás to přeci musí trápit.
3: Co se týká odlivu do těch příměstských částí, to znamená do těch malých obcí vedle Karlových Varů, tak je to jednoznačně to, že my musíme nabídnout těm lidem dostupné bydlení, ať už jsou to dostupné bydlení, které se nyní připravuje, a ať jsou to třeba pozemky. To znamená dát pozemek k dispozici, tak aby se tady mohli realizovat výstavbu rodinného domu. Pak je to samozřejmě ještě o tom, že nám odcházejí ani ne tak do okolních obcí, ale mimo Karlovarský kraj. A to jste říkal, že toto je téma, kterému se věnovat nechcete.
1: Přesně tak, ano. To už jsme rozebírali v minulosti mnohokrát. Jiří Vaněček, ODS, ještě. Odchod obyvatel do okolních spádových obcí. Myšleno Kolová, Otovice, Jenišov.
4: Tak pokud budeme, nebo pokud bychom se podívali na to, z jakého důvodu, tak je to určitě dostupné bydlení. Otázka je, jestli ta struktura těch obyvatel, kteří odchází do těch okolních obcí, tam odchází kvůli tomu, že chtějí z toho bytového domu do toho svého domku, kde má okolo sebe kus pozemku. Já si myslím, že to není ale úplně, že v minulosti, v minulosti byl větší trend na odchod těch lidí z těch bytových domů, stavět si vlastní domy. Dneska si myslím, že už je dost trend i zase naopak vracet se zpátky do toho města, kde jsou ty služby, protože je nebaví za cenu toho soukromí a pozemku vozit ty děti do školy a na kroužky do toho města statutárního. Takže myslím si, že to má i určitý trendy, ale co může pro to město udělat, je to ve spojení samozřejmě s dobrou prací, což město má omezenější možnosti, ale je potřeba mít dostupné bydlení, o tom hovoříme všichni, a potom dobrou práci. Město by mělo teď odpracovat nejvíc na tom dostupném bydlení, protože jsem přesvědčen, že dotažením D6, díky tomu, jak máme napojení na Německo, tu prosperitu jednoduše přinese. Je to historicky osvědčený, všude, kde se zavedla rychlodráha anebo dálnice, tak v podstatě ten biznisový sektor si tu lokalitu našel sám. A vidíte tu už dnes, jak jsou zajímavější ceny bytů, jak rostou, protože jsou zajímaví pro investory, a město by mělo být připraveno na to, teda těm podnikatelům a tomu sektoru tady dát ty podmínky pro to, aby tady ty firmy mohly založit, ale oni sem přijdou a způsobí to ta silnice a ne samospráva. Takže za mě v tuto chvíli nejdůležitější úkol je to dostupné bydlení, na tom se shodneme mezi sebou.
1: Právě, vy se všichni shodnete na shodném bydlení, ale není to třeba tak trošku trend odcházet právě do těch malých obcí? Vy jste něco málo naznačil, tak já zůstanu u vás, pane Vaněčku, byť tedy tvrdíte, že někteří se zase chtějí vrátit do těch větších měst. Není to prostě trend, proti kterému je těžké bojovat, a není to jenom o tom bydlení?
4: Ano, je to trend, proti kterému je těžké bojovat, a já si jen myslím, že už není ten trend tak velký, jako byl v minulosti. Prostě ten, kdo si to potřebuje vyzkoušet a mít svůj dům s pozemkem, tak se do těch Otovic nebo Dalovic odstěhuje, stejně tak, jako se třeba později odstěhuje zpátky do toho města, když je starší a chce čerpat ty služby, anebo mu vadí prostě ta dostupnost škol pro ty děti. Takže za mě je lepší ty pozemky města použít na bytovou výstavbu z hlediska metrů čtvereční a dostupnosti toho bydlení, že na té dané ploše poskytneme více bydlení pro více rodin, než když to budou parcely pro dva rodinné domky. Tím se ale nezříkám toho, že by město nemělo i této skupině třeba nabídnout, pokud ta možnost je, ty parcely už zasíťované, tak aby to nebylo v rámci nějaké developerské činnosti s podmínkou, že do určitých let tam vystaví ten dům, aby se ty pozemky nestaly předmětem spekulace a mohli jsme uspokojit i tuto skupinu. Nicméně myslím si, že je opravdu víc ovlivněná těmi trendy, než tím, že by město dělalo něco špatně.
1: Zeptám se stejně nebo podobně, dá se s tím trendem paní Andreo Feferklová z hnutí ANO něco dělat, když si odmyslíme tedy to dostupné bydlení?
3: No tak s tím trendem asi těžko. Je to o tom, že my nabízíme školy, v těch školách jsou různé kroužky.
1: Já jsem se vlastně chtěl zeptat, jaký benefit to město vlastně má nabídnout. To byla podotázka.
3: No a to jsou právě školy, nějaká ta doprovodná činnost, kroužky a podobně. A tak, jak tady už bylo řečeno, ty lidi samozřejmě nebaví sem ty děti pořád jako dovážet a jsou rádi, když to město to nabídne vlastně jakoby celek. A potom oni nemají problém s tím vozit děti na kroužky, protože prostě když bydlí v centru města, ať už je to v nějakém bytovém domě, anebo jsou to pozemky na okraji toho města, tak vy nemusíte k tomu vystavovat další infrastrukturu a podobně. A ti lidé jsou schopni ušetřit spoustu času a to si myslím, že bude vlastně ten trend do budoucnosti. Ušetřit i ten vlastní čas, který dnes musí trávit tím, že jsou na cestách, tak aby mohli podpořit své děti v tom, aby se vlastně vzdělávali a nebo mohli mít další kroužky.
1: Ano, bydlení zmiňuje i volba pro kraj. Martine Vinči, když si odmyslíme tedy městské byty, nedostatek bydlení, který je napříč celou Českou republikou, jsou ještě nějaké páky na to, jak přimět obyvatele města Karlovy Vary, aby neodcházeli z lázeňského města. A opravdu znovu připomínám, odmysleme se teď tu bytovou výstavbu a všechno kolem.
2: Tak já bych tomu neříkal páky, ale určitě existují cesty, jak obyvatelům nabídnout v podstatě řekněme, ty služby, bezpečnost, velmi důležité téma, veřejný prostor a čistotu. A tak jako otec dvou prostě vím, jak to je, to téma tady zaznělo a souhlasím s tím, co předřečníci tady řekli. Takže v podstatě je to kombinace mnoha faktorů, která může přesvědčit občana, aby prostě zůstal nebo aby bydlel v tom městě a aby tady chtěl být, aby tady chtěl žít, aby se mu žilo dobře. Takže je to mnoho faktorů dohromady.
1: Jenom taková krátká anketní otázka mezi vámi třemi. Věříte někdy, že se počet obyvatel Karlových Varů někdy zpátky vyhloupne nad 50 tisíc?
2: Určitě ano a uděláme pro to všechno, co budeme moct.
1: Jiří Vaněček, ODS?
4: Rozhodně ano.
1: Andrea Feferklová.
3: Samozřejmě, že ano.
1: Děkuju.
0: Komunální volby 2026.
1: Tolik druhé téma předvolební debaty Českého rozhlasu Karlovy Vary. Připomínám jen, že hosty stále jsou Andrea Feferklová z Hnutí ANO, Martin Vinč z Volby pro kraj a Jiří Vaněček z ODS. A ještě jedno téma stihneme a probereme, a to je turismus. Ta první taková startovací otázka tedy zní, co by město mělo nabídnout turistům, aby přijeli do Karlových Varů, myšleno na delší lázeňský pobyt, nejenom ten klasický wellness víkend, který je dnes velmi moderní. Teď začneme u pana Vanička, ODS.
4: Já myslím, že město už proto v tuto chvíli má jakousi infrastrukturu, myslím tím, je to mnoho kilometrů cest a stezek v našich krásných lázeňských lesích, možná v tomhletom směru pomoci celé té situaci možná větší propagací digitálníma průvodcema, aby se to dostalo do širšího povědomí, ale v tuto chvíli stejně tak s tím městem musí spolupracovat ty subjekty, které v tom lázeňství a cestovním ruchu jaksi podnikají. A v tomhletom si myslím, že město v tuto chvíli dělá dost. Samozřejmě festivaly, kultura, to, co se za posledních 8 let velmi zlepšilo, generuje trošku, asi já nejsem odborník na cestovní ruch a nechci se rozhodně poměřovat s paní primátorkou, ale za mě to generuje teda právě toho zážitkového turistu, který přijede na tu kratší dobu. Je potřeba si na rovinu říct, že to tady dlouho stálo na ruských turistech, kteří nejsou a nebudou. A v tuto chvíli se opravdu změnila, velmi se změnila ta struktura. Je to krásně vidět, byť to teda možná zní nelogicky na městské hromadné dopravě. My máme velký úbytek v dopravním podniku na tržbách jednorázového jízdného, což je přesně způsobeno tím, že tady ten turista nepřilítne a není tady týden 14 dní, ale máme obrovské tržby na parkovištích a to jsou přesně ty turisti, kteří přijedou na tu kratší dobu. Myslím si, že by se město, ale hlavně i ty hoteliéři měli přizpůsobit asi jiným trendům v tom smyslu, jestliže dneska teda aktivní dovolená, kterou lidé ve střední třídě aplikují, je taková ta aktivní dovolená na kola, na treky, tak to wellness je toho součástí, ale ne hlavním programem. Takže možná orientovat se tímto směrem, ale já nejsem odborník na cestovní ruch, takže to je spíš takový jenom můj postřeh. to volat po tradičním lázeňství, kdy součástí procedury bylo chodit mezi těmi ubytovacími zařízeními a poskytovateli lázeňské péče. Já nevím, jestli se to dá vrátit zpátky, protože většina těch podnikatelských subjektů si to právě natahla tu vodu a ty procedury do těch svých provozoven, tak aby toho turistu nepustili ze županu a v podstatě obsloužili ho tam komplet. Takže tohleto je spíš takové to volání asi po něčem, co se nikdy nevrátí a tradiční turista zřejmě nebude a v tomhletom směru je to za mě přizpůsobit se těm aktuálním trendům, co ty lidi chtějí a zvyknout si na to, že Rus nebude.
1: Tak se zeptáme odbornice, co víc udělat na to, aby Karlovy Vary nebyly wellnessové město v uvozovkách, ale lázeňské.
3: Musíme nabídnout produkty, protože pokud budeme mít dobré produkty, tak ti lidé přijedou a zůstanou déle, než je tomu teď. Je potřeba uvědomit si, že je důležité propojit i celý ten Karlovarský kraj. Jo. Pokud někam přijedete, jedete z dálky, tak nejedete jenom do toho jednoho místa, ale chcete v podstatě, ještě k tomu jsme ten malý kraj, to znamená, přijedete ho v podstatě během půl hodiny. Je potřeba nabídnout ty produkty tak, aby mě bavilo jako klienta tady strávit celý týden. A můžou to být aktivity pro děti, pro rodiny s dětma. Není to přece jenom o tom, že sem bude jezdit pouze ten lázeňský host na dlouhou dobu, ale můžou to být různé segmenty. Rodiny s dětma, seniori, ale i to lázeňství. A to lázeňství ne v tom tradičním duchu, tak jak jsme ho znali dříve, ale v rámci takzvané prevence. Dneska se pořád mluví o longevity, o tom, že bychom chtěli se dožít věku 100 let a více. Ale je potřeba si uvědomit, že zrovna Karlovy Vary jsou tím místem, které tohle může nabídnout. Právě v rámci prevence. Je potřeba, aby jsme se o svý zdraví začali starat už v tom věku 40 let, protože dneska je doba rychlá, ty manažeři jsou opravdu velmi zaneprázdnění, tak je důležité v rámci prevence se věnovat i svému zdraví tak, že budu jezdit právě do Karlových Varů k tomu, abych svému zdravotnímu stavu věnoval více než jen 2 dny na wellness, abych mu věnoval 10 dní a více právě na to, když tady budu trávit sice lázeňský pobyt, ale v rámci toho můžu jít terapeutická krajina, můžu toho sportovat, jezdit na kole, máme kousek do hor, máme jakoby skutečně jako co nabídnout, ale jenom je potřeba z té nabídky vytvořit ty produkty, abychom je uměli prodat.
1: A má nějaký recept na tohle všechno i volba pro kraj Martina Vinči? Zkrátka, aby lidé nepřijeli jenom do Karlových Varů od pondělí do neděle, respektive od pátku do neděle, když se bavíme o wellness víkendech, od pondělí do neděle by to možná bylo ještě fajn, ale zkrátka, aby to nebylo jenom na 3 dny, ale na 14 dní, nedej bože na 3 týdny.
2: Tak já bych řekl, že tady většina důležitého zaznělo, tak já v podstatě navážu a na paní primátorku v tom, že opravdu existují různé skupiny návštěvníků města a turisté je jedna z nich a pak jsou to právě třeba rodiny na delší pobyty, ale pak jsou to ty lázeňští hosté, o nich se teďkom bavíme a tam si myslím, že ať se neopakuju, tak já si myslím, že tady je důležitá jedna věc a to je osvěta. Ten lázeňský host nebo návštěvník takového města, jako jsou Karlovy Vary, by měl vědět, že význam toho lázeňského pobytu je i právě v jeho délce. A tím pádem, a k tomu pak už existují, nebo to město už dále nabízí všechno ostatní, to znamená doprovodný program, kulturu, sport, přírodu, wellness, rehabilitaci, cokoliv, ale ten samotný lázeňský pobyt jako takový a jeho vlastně vznik a důležitost těch pramenů je tvý právě v tomto. A další důležitá věc je i možná ta finanční část, znova prostě, aby to bylo dostupné, aby třeba pojišťovny více toto podporovaly, aby si i občan prostě zajel do těch lázní na 2-3 týdny a využil to, co to město nabízí.
1: Debatovat by se o tom dalo dlouho, ale my jsme téměř ve finále, tak já vás na závěr ještě poprosím o nějaký krátký apel na voliče, proč by vlastně měli přijít v pátek a v sobotu k volbám a volit třeba právě vaši stranu nebo hnutí. Jiří Vaněček, ODS jako první.
4: Tak naše kampaň se jmenuje Vary jako malované. Nabízíme řešení životních situací, konkrétních životních situací. Při sestavování kandidátky jsme se otevřeli a dali velký prostor mladým a nestraníkům a spojili tak zkušenost s novou energií. Máme tah na branku, ale k tomu potřebujeme silný mandát. Proto nás prosím podpořte a volte číslo 5.
1: Volba pro kraj, Martin Vinč.
2: Tak já bych hlavně chtěl apelovat na občany, aby využili svého občanského práva a šli volit. To je určitě důležité. Proč volit volbu pro kraj? A volba pro kraj je hnutí, které je na politické scéně 11 let a v komunální politice v ostatních obcích a městech Karlovarského kraje má již přes 70 zastupitelů místostarostů, starostů. Takže nejsme tak noví, jak se může zdát, přesto poprvé kandidujeme v Karlových Varech samostatně do komunálních voleb. Přinášíme kvalitní tým velmi pracovitých, slušných, úspěšných lidí, kteří přináší vlastně celou plejádu profesionálních profesionality. A já vás tedy poprosím, podpořte nás, dejte nám šanci a volte volbu pro kraj, volte číslo 6.
1: A ještě slova na závěr. Andrej Feferklové z Hnutí ANO.
3: Tak proč by lidé měli přijít k volbám? No protože je to jejich město a oni by si měli rozhodovat o tom, jak a kam se bude jejich město směřovat a je to na každém z nich. No a proč Hnutí ANO? No, protože za námi je práce už vidět a je spousta práce ještě před námi, takže budeme rádi, pokud nám už i po třetí dáte svůj hlas a budete volit v letošních komunálních volbách číslo 7.
1: Tolik třetí a poslední předvolební debata Českého rozhlasu Karlovy Vary. Našimi hosty byli Martin Vinš z Volby pro kraj. Děkuju vám za návštěvu. Naslyšenou.
2: Taky děkuji, krásný večer.
1: Andrea Feferklová z Hnutí ANO. Díky a naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání a naslyšenou.
1: Pozvali jsme také Jiřího Vanečka z ODS. Děkuju. Naslyšenou.
4: Děkuji. Naslyšenou.
1: Z předvolebních debat Českého rozhlasu Karlovy Vary je to tedy vše. V sobotu pro vás po uzavření volebních místností chystáme volební speciál, který začne ve 14 hodin. Radim Jehlík se pro tuto chvíli loučí, budu se těšit někdy příště. Pěkný večer.
0: Komunální volby 2026.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Víte, že SOS u Františkových lázní je unikátní přírodní rezervace připomínající měsíční krajinu. Ze dna bažin bublá oxid uhličitý v takzvaných mofetách neboli bahenních sopkách. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech staví v Dolním Dražově na Karlovarsku novou kanalizaci. Františkovy Lázně připravují síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Skončila lhůta pro žádosti o voličské průkazy do senátních voleb. Zítra čekejte oblačno až zataženo a teploty do 19 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech buduje v Dolním Dražově u Karlových Varů tlakovou kanalizaci pro více než 30 nemovitostí. Stavba má skončit v červnu příštího roku. Náklady dosáhnou téměř 10 milionů korun. Část pokryje krajská dotace. Obyvatele Dolního Dražova doteď využívali vlastní čistírny odpadních vod, septiky nebo bezodtokové jímky. Likvidace odpadních vod tak podle vodohospodářů nebyla hygienicky vyhovující, říká technický náměstek společnosti Vodakva Tomáš Stehlík.
2: Tlaková kanalizace bude odvádět odpadní vody ze zástavby do čistírny odpadních vod Stanovice, kde odtok je zaústěn až pod hráz vodního díla Stanovice, která je hlavním zdrojem surové vody pro skupinový vodovod Karlovy Vary Ostrov.
0: Františkovy Lázně chtějí ve městě vybudovat síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Jak informuje radnice na sociálních sítích, v současné době pracuje na přípravě projektu, který počítá s přibližně 20 dobíjecími místy. Stanice plánuje umístit především na sídlištích, záchytných parkovištích a dalších místech. Na realizaci chce město získat dotaci, která může pokrýt většinu nákladů. Úřady přijaly poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi můžou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale jen ve svém senátním obvodu. Skončila taky lhůta, dokdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit.
3: Změny na kandidátkách volební úřady oznámí písemně přímo ve volebních místnostech, aby případné hlasy pro kandidáty nepropadly. Hlasovací lístky totiž už byly všem voličům rozeslané v minulých dnech. Prezident Petr Pavel podle Pražského hradu dál trvá na tom, že letos kvůli soukromé cestě v komunálních volbách hlasovat nebude. Kritizují ho za to zástupci vlády i opozice. Prezidenta se zastala první dáma Eva Pavlová. Stát podle ní lidem neumožnil volit ze zahraničí ani z jiného místa v Česku, i když termín voleb do zastupitelstev tentokrát pevně stanovil zákonem. Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Čína nekoupí většinový podíl v logistické firmě z německého přístavu Hamburg. Prodej zastavila německá vláda. Zdůvodnila

0: to bezpečnostními ohledy.
1: Prodej 80% logistické firmy Cipl do rukou čínského státního podniku Cosco už získal souhlas německého antimonopolního úřadu. Teď ho ale zastavilo ministerstvo hospodářství, které má obavy ze závislosti na Číně a nechce ohrozit německé a unijní dodavatelské řetězce. Cipl je středně velká firma, která přepravuje kontejnery mezi přístavem a vnitrozemím. Tím pádem má přístup taky k datům o zákaznicích nebo přepravovaném zboží. Cosco navíc už vlastní čtvrtinový podíl v jednom ze čtyř hlavních hamburských kontejnerových terminálů. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas. Sport.
0: Judistka Renata Zachová vybojovala bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. Ve váhové kategorii do 63 kg porazila v nastaveném čase zápasu o bronz Maďarku Anu Krizovou. Po dvojnásobnou mistryni Evropy Zachovou je to první medaile ze světových šampionátů. Počasí. V noci a zítra čekejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 v Chebu Dolním Žandově probíhá oprava dopravního značení. Počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. Podtitul dnešního dílu pořadu Muziky muziky zní Dechovka – nejlepší přítel člověka. Ať s tímto tvrzením souzníte nebo ne, tak pokud slovo dechovka vyměníme za slovo pes, dostaneme jedno z nejznámějších rčení o vztahu člověka a zvířete. A právě o zvířatech, chcete-li zvířátkách, bude dnešní díl. Dnes totiž budeme vzpomínat, ve kterých dechovkách ono zvíře najdeme. A nemusí jít přímo o název skladby, stačí, že se text o nějaké němé tváři zmiňuje. A které zvíře si vybavíte jako první? U mě jednoznačně vítězí koně. Pojďme si tedy pustit dvě skladby, v jejichž názvu nebo textu právě koníčky najdeme. Jako první zazní chodská lidová Spadla mě šavlička, v úpravě Milana Hranaje v podání Horalky z Domažlic zpívají Dana Maříková, Dana Pospíšilová, Jiří Fajl a Josef Šimák.

Dozněly čtyři páry bílejch koní Karla Vacka v podání Moravanky. Zpívali Milan Černohous a Jitka Slabáková. Důvod, proč je kůň jedno z těch nejčastějších zvířat v písničkách, které máme tak rádi, je prostý. V minulosti byly koně často využívány jako skvělí a především silní pomocníci při práci. A také v době, kdy výroba automobilů byla ještě v plenkách, byl kůň hlavním dopravním prostředkem. Ten, kdo, milí posluchači, již někdy zažil, jaké to je v koňském sedle, jistě dokáže potvrdit, zda je pravda, co se říká, že nejhezčí pohled na svět je právě z koňského hřbetu. Nyní mám pro vás malou soutěž. Následující dvojice skladeb ukrývá další zvířata. Schválně, jestli je odhalíte.

Ladíte vlny Českého rozhlasu, právě běží pořad věnovaný dobré dechovce, pořad Muziky muziky. Dnešní díl je věnovaný zvířatům. Před pár okamžiky dohrála dvojice skladeb a já se ptám, která zvířata jste mohli v textu nebo přímo v názvu skladeb nalézt? Pokud je vaše odpověď sova a holubinka, tak máte pravdu. Protože první skladba v podání orchestru Karla Vacka mladšího byla notoricky známá polka Hů a hů. Druhá skladba Jiřího Zmoška v podání mistřiňanky byla holuběnka. Jak všichni víme, text našich milovaných dechovek nejčastěji odráží každodenní starosti a radosti života a hojně využívá symboliku. Takže pokud máme v písničce holubičku, nebo chcete-li holuběnku, tak je téměř jisté, že tím autor měl na mysli krásnou panenku. A nebo můžete mezi řádky číst, že ve skladbě jde o lásku a stejně jako v životě, někdy naplněnou a opětovanou a někdy bohužel nešťastnou. Ale chmury stranou, teď tu pro vás mám polku v aranži Williama Bereše od Keramičky. Zpívají Ivana Tereková, Josef Dušek, Pavel Hanták a Drahomíra Vránko.

A jak to máte vy, milí posluchači? Co vy a zvířectvo? Jste z gruntu, kde vždycky bylo zvířat nespočet? Umíte stáhnout králíka, podojit kozu, obstarat králíky, na noc zavřít slepice? A nebo jste spíš z paneláku, kde prim hrají křečci, morčata, papoušci, případně pes? Ať tak či tak, mít jakékoliv zvíře je sice starost, ale jistě vykompenzovaná násobně větší radostí. A ta radost může být třeba z domácích vajíček, mléka, anebo z té bezpodmínečné lásky, to když se kouknete vašemu Maxovi, Žirikovi nebo Ťapině přímo do očí.

Dohrál valčík, mysliveček vyšel z lesa, který přednesla kapela Muzikanti z Jižních Čech, zpívali Josef Dušek, Drahomíra Dušková, Iva Haveldová, ve které jsme mohli slyšet i zmínku o koroptvičce. A jestli pak vy, kdo máte rádi nebo přímo vlastníte nějaké zvíře, slavíte 4. října? 4. října totiž neslaví jen František své jmeniny, ale právě tento den je světovým dnem zvířat. A provázanost s Františkem jistě není náhodná. Svatý František z Assisi je totiž patronem zvířat a symbolem úcty ke zvířatům a přírodě. Takto významných dnů spojených se zvířaty existuje mnohem víc. Třeba 11. duben je dnem domácích mazlíčků a v srpnu mají každý svůj mezinárodní den, jak kočky, tak psy. Dámy a pánové, pomalu se blíží konec našeho pořadu. Dnes s podtitulem Dechovka – nejlepší přítel člověka. Pokud k tomuto rčení vrátím jeho původní tvar, dostaneme se ke zvířatům. Zvířata provází člověka již od nepaměti. Pomáhají mu při obživě, zachraňují životy, usnadňují život, zkrátka jsou nedílnou součástí života mnoha z nás. Přeji vám, abyste vždy měli na blízku někoho nebo něco, co vám váš život udělá příjemnějším. Vždyť někdy stačí hezká písnička. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí a brzy se opět naslyšenou těší Jan Skládal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Pěkný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu. Vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní. Dnes se v něm podíváme na lidové pověry našich předků na Plzeňsku, ve kterých se vyskytují čarodějnice. Komu a jak nejvíc škodili a jak bylo možné se jejich vlivu bránit. O tom všem už za chvilku. Hezký poslech přeje Michaela Vondráčková.

tedy na lidové pověry, ve kterých se vyskytují čarodějnice, se zaměříme v následujících minutách. V českém lidu v roce 1932 je sepsal Ota Dubský a právě z jeho zápisků také dnes budeme vycházet. Uvádí, že v lidových pověrách na Plzeňsku bývá čarodějnicemi uděláno, tedy uškozeno, zvláště kravám. Čarodějnice jim prý dokázaly vzít mléko. Třeba z Bolevce se dochoval zápis následující představy. Žena, čarodějnice, seděla u kamen a měla zástěru pověšenou na bydle. Za kolonky tahala a tím nadojila mlíko. Nejlepší prý bylo vyprovodit ji hned ze dvora ven, a to tak, aby nemohla smeť ani kousek hnoje odnést. Konec citace. Čarodějnice prý totiž mohly nabít moc nad mlékem sousedových krav buď tím, že vytáhly několik stébel ze střechy jeho domu, a nebo si odnesly za svítání právě část hnoje ze sousedova dvora.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte folklorní půlhodinku Šparíček lidových písní. Dnes si povídáme o lidových pověrách na Plzeňsku spojených s čarodějnicemi. Pokud se stalo, že čarodějnice očarovala krávy a jejich mléko, to pak podle lidové víry našich předků nemělo valnou kvalitu. Ze smetany pak třeba nešlo stlouct máslo. Mezi lidem tak kolovaly různé rady, jak si pomoci. Tak třeba se měl řádně vypařit kbelík a nebo hodit dvě a nebo tři lžíce takové smetany do ohně.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní. Dnes si povídáme o lidových pověrách na Plzeňsku spojených s čarodějnicemi. A přidáme i několik konkrétních rad, jak proti jejich vlivu chránit dobytek, tak jak je v roce 1932 v českém lidu zveřejnil Ota Dubský. Tak například, cituji. Také proti uškození dobytka jest dobré potřebovat z hrušky mladé větve, udělej z nich věnec, ať v něm chodí pravá pana na den svatého Jakuba Velkého celý den. Potom dej ten věnec kravám snísti, nebude žádný škoditi moci. A nebo zkušená pomoc proti čarám. Vezmi tisové dřevo, udělej z něj kříž, vlož pod prach u vrat, též vezmi ježka živého, kancové sádlo, stluč to všecko v hromadu a s tím namaš všecky prahy, kudy dobytek chodívá. Také koňům žlaby namaš a budeš před čarami bezpečný.

dohrála lidová muzika Střemošné a my jsme na konci dnešního špalíčku, ve kterém jsme si dnes připomněli některé z lidových pověr týkajících se čarodějnic na Plzeňsku. V minulosti prý, tedy podle lidové víry, čarodějnice bydlely všude po venkově. A poznat jste je mohli třeba tak, že na 1. máje chodili ke kříži na rozcestí a řezali si z něj třísky, se kterými pak čarovali. Tolik zápisy o ty Dubského, jak je uveřejnil v časopisu Český lid v roce 1932. Pro dnešek se loučí a klidný večer přeje Michaela Vondráčková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V blízkosti Karlových Varů pokračuje záchranný archeologický průzkum. Město až dokončilo další rekonstrukci sportoviště u panelových domů. Na středočeských úsecích Vltavy a Labe platí stav nedostatku vody. Zítra čekejte oblačno až zataženo a teploty do 19 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Mezi Andělskou horou a Žalmanovem u Karlových Varů pokračuje další etapa záchranného archeologického průzkumu. Zaměřuje se na místa někdejšího osídlení v trase budoucí dálnice D6. V současné době tým dokumentuje pozůstatky zaniklých usedlostí z 19. století a k dispozici má i první nálezy, říká vedoucí průzkumu Martina Bradová.
2: Vzhledem k tomu, že ten barák je mladý, tak tady máme nálezy z toho 19. až 20. století. Jedná se o různé skleněné lahvičky, porcelánové nádobí, součástí výbavy klasických jakoby domů té doby, to, co používali.
0: Aši je hotová rekonstrukce klecového hřiště ve vnitrobloku mezi ulicemi Třebíského, Dlouhá a Nemocniční. Po dokončení celého projektu zbývá už jen instalace kamerového systému, který by měl pomoct ochránit nové zařízení před případnými vandaly. Na hřišti s novým umělým povrchem si můžou sportovci zahrát basketbal nebo malou kopanou. Sportoviště bude mít taky svého správce. Do výběrového řízení se podle vedení radnice přihlásilo 11 uchazečů. Za rekonstrukci zaplatilo město přes 2 miliony korun. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Dnes ho vyhlásila Krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z Vraného mohlo nastat v pátek. V Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
3: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody, je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
0: Podle Mezinárodní organizace pro migraci kvůli bojům v Jemenu své domovy opustilo přes 200 tisíc lidí. Počet vysídlených tak od poloviny září stoupl o zhruba 120 tisíc. Migrační krize přichází po obnovení ozbrojeného konfliktu mezi vládními jednotkami a povstaleckým hnutím Husijů. Šéfka organizace pro migraci Amy Poupová v Ženevě vyzvala k navýšení finanční pomoci pro zajištění přístřeší a potravin.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Později večer budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia, na horách 12 až 9. Nejvyšší denní teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Povane zpočátku slabý, postupně mírný jihozápadní vítr. K večeru se bude měnit na severozápadní a v nárazech bude místy

0: dosahovat rychlostí kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Mírová se na vjezdu na parkoviště pracuje na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V Hezky česky opět pokračujeme s výpisky Dagmar Magincové, co kde pochytila, co kde bylo hezky česky, nehezky nečesky. Tak třeba jste našla, mám tu seznam, v přilehlých džínách. Přilehlá je ulice možná.
2: Přesně. To slovo přilehlý znamená sousední, ležící v těsné blízkosti. No, ty džíny jsou spíš přiléhavé, tedy těsně obepínající. No a to je malinký rozdíl, ovšem před 100 lety, kdy se zase džíny tady nenosily, bychom to tak říct mohli. Dneska už to je spíš otázka toho, že někdo tuší, že to slovo je blízko.
1: Teď nás čeká perla za zazděnou zdí. To je pěkný jazykolam.
2: Za zazděnou zdí starého domu. Bylo to nějaký hrozně napínavý článek, už si tedy nespomenu o čem. A někdo se do toho tak položil, že místo zazděného otvoru tam rovnou šoupnou tu zeď.
1: Hodně úsměvný je i umělý plast.
2: Tak, když si uvědomíme, že plast je umělá hmota, tak je tu řečeno umělá hmota.
1: Nemáme přírodní plast.
2: Ale pokud by někdo opravdu chtěl říct umělý plast, tak tenhle způsob vlastně představuje jistou stylistickou figuru, ale musela by to být nějaká hodně vysoká literatura, kde by šlo o to, že těmi synonymy nebo opakováním nějak poutáme pozornost na to, co chceme říct, dáváme na to důraz.
1: A ještě tu máte pár ukázek z vašich oblíbených kvízů, tak jsem s nimi.
2: Tam to není tak dramatické. Třeba znáte chemický vzorek kuchyňské soli. To je takový překlep, ale hezký.
1: Chemický vzorec.
2: Tak.
1: Je to tak. A trocha slovenštiny na závěr.
2: Ano, český kvíz o slovenštině, kde otázka zněla, jak se po slovensky řekne rampouch. Po slovensky, česky, slovensky, bez té předložky.
1: A jak se řekne rampouch?
2: Cencůl.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Život je šatna v kabaretu.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Novou koncepci výstavby české armády příští týden projedná vláda. Nový most v Opavě Držkovicích postaví společně kraj a polská obec Branice. A počasí zítra postupně čekáme velkou oblačnost, později od západu na studené frontě s deštěm. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Vláda příští týden projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to potvrdil náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších několika letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu více zapojit.
3: Pokud budeme technologii 5 let specifikovat, soutěžit a pořizovat, budeme kupovat něco, co už je technologicky překonané, a to není adaptace. To je zpoždění, to jsou ztracené investice a demotivace. A právě proto se musí změnit i vztah mezi armádou a průmyslem.
2: Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu téměř vyschla. Zůstává v ní už jen asi 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafů povodí Vltavy. Vodohospodáři už budou z této přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
4: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se to ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
5: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumově od malička, ale takovýhle stav tady na přehradě, to teda opravdu je ubohé.
4: Ředitel povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Moravskoslezský kraj i polská obec Branice společně postaví nový most v opavské městské části Držkovice. Předtím bude nutné starou, povodněmi poničenou mostní konstrukci zbourat. Potvrdilo to moravskoslezské hejtmanství. Kompletní obnova bude stát kolem 80 milionů korun. Každá strana zaplatí polovinu.
6: Povodně v roce 2024 výrazně poškodili celou mostní konstrukci a do Branic se z Držkovic od té doby přes řeku nedá dostat. Nový most by měl být hotový do roku 2032. Česká a polská strana budou spolupracovat ve všech fázích stavby, včetně přípravy. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Ester Ledecká vstoupí do nové lyžařské sezony pod vedením nových trenérů. Budou jimi Rakušané, Pichler a Grasser. Snowboardovým koučem zůstal Američan Reiter.
1: Počasí.
2: V noci čekáme ještě polojasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost. Během noci od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty mezi 10 a 5 stupni ve východní polovině Moravy a také ve Slezsku mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku ještě místy polojasno. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně budou vyskytovat na celém území a na východě a jihovýchodě ojedinělé i bouřky. Později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu republiky většinou mezi 16 a 20 stupni, jinak budou maxima mezi 19 a 25. Vítr zpočátku slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony v omezení za Sackou. Zhruba na 33. kilometru stojí v omezení nepojízdná dodávka. Blokuje jeden pruh, zdržíte se do 10 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Alex a host.
2: Je potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Vyrůstal v Itálii, do Česka se naplno vrátil až v dospělosti. Dnes se stará o rodový majetek, mezi který patří hrad Kost či zámek Karlova Koruna. Francesco Kinský del Borgo je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Alex a host dnes zavítal Francesco Kinský dal Borgo, potomek slavného šlechtického rodu chlumecké větve Kinských Borgo. Když se řekne Kinský dal Borgo, tak většina lidí si vybaví pozemky, zámky, hrady, koně, staletou historii. Co si představíte vy osobně?
1: To samý, podstatně. Já oproti jiný členy našeho rodu mám tu čest sloučit i tu italskou část. Někteří z nás jsou kinský a my jsme kinský dal Borgo právě díky moje babička, která se narodila v Itálii. Ta byla poslední z rodu dal Borgo netolický, proto ta česká taky byla nějak čas česká. A je to fajn mít ten oboj pohled, jak z Itálie, jak tady v Čechách.
0: Ano, vy jste vyrůstal v Toskánsku, nedaleko Pizy na venkově.
1: Ano, mezi Pisa Luka.
0: Kdy jste poprvé uslyšel o Česku?
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí, zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce, vůzovka, a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřekl a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak horko těžko. A to byla výzva.
0: Tak k tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně, když zmiňujete svého dědečka, ano, on vlastně nástupem komunistické moci, tak mu byl sebrán veškerý majetek, který tady měl. Čili vy říkáte, on si nestěžoval, on o tom příliš nemluvil a dnes říkáte, že kdyby o tom býval mluvil, že vy byste se ho více ptal? Protože
1: určitě
0: byste měl na co? Věděl
1: určitě
0: byste na co?
1: Protože dneska je to v rámci moje profese, nejenom profese, jako já sice doprovázím na zámku, na hradě kost, ale osobně mě ta historie baví a zajímá a je spousta věcí, které bych chtěl se mu zeptat, jako proč to takhle je, nebo proč to takhle bylo, bylo to tak nebo nějak, ale už nemůžu.
0: Už nemůžete, já jsem se vás ptala, kdy jste poprvé slyšel o Česku, vy jste říkal, bylo mi tak 9 let, tak si říkám, to bylo ještě Československo. Vy jste 83. ročník, ano. Takže počítejme, to bylo už pomalu.
1: Už
0: se
1: pomalu
0: to blížilo.
1: Česko. Já tak jsem přišel poprvé v Chlumci nad Cidlinou, když už byla Česká republika.
0: Jak to na vás zapůsobilo tady v České republice?
1: No, víte, když jste dítě, vy máte ten svět trošku jinak. Já jsem v té době moc nestálo za historie nebo za architekturu Santini. Jsem spíš honil pávy kolem parku a lezel na stromy. Ale jedna věc si pamatuju čistě jasný. To bylo, my jsme přišli poprvé v zimě se rozkoukat a bylo všechno šedivý. Pamatuju si ten smrad z uhlí, prostě když jste normálně dýchal na uhlíci, prostě se cítil opravdu uhlí ve vzduchu. Všechno bylo šedivý, baráky nedodělaný, bez fasády a mě způsobilo trošku jako smutno. Jo. Pak znova jsem přišel po rok, myslím, ale v létě a najednou úplně jinak. Všechno zelený, kytky. Pamatuju si taky, že jsem první vnímal, že něco se změní, jak lidi začali malovat vlastní domy, jako fasády. A tak, aha, tak říkám, už něco se mění, jako prostě už jsou barvy. Dřív každý dům měl, bylo šedivý, bez omítky, že jo?
0: Tak, ale tam to ještě rozhodně nevznikla ta myšlenka, že byste se natrvalo přesídil do České republiky, to přišlo až mnohem později a o tom budeme mluvit také za malou chvíli. Naším hostem je Francesco Kinský dal Borgo.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který se před 14 lety navrátil do míst, kde má jeho rodina dlouholetou tradici. Tak vy jste Českou republiku navštívil už co by dítě, kdy ale přišla ta myšlenka, ten nápad, to rozhodnutí tu trvale žít?
1: Bylo po studium, když jsem maturoval v univerzitě v Holandsku, ve Wageningenu, a moje první představa byla, že budu pracovat v nějakou mezinárodnou firmu, ideálně na vývoj obnovitelné energie, ale bylo to rok 2010, tak plná krize, a já jsem v té době nebyl ani inženýr, ani ekonom MBA, takže prostě, jak se říká, ani ryba, ani maso, něco mezi, a takže to úplně nešlo, jak jsem si představil. A ve finále jsem našel práce, stáže v Bruselu pro Evropská organizace vlastníků půdy, a tam jsem pracoval 2 roky, až jsem měl příležitost pracovat na projekt tzv. Wildlife Estates, který byl taková značka, certifikát určený pro soukromní pozemky, který prokázali, že udělají opravdu něco ke prospěchu biodiversitu a příroda v rámci těch hospodaření. A takže začal jsem cestovat do Čech jednou za pár měsíce, pak jednou za měsíc, a už mě začalo vrtat v hlavě, jako jestli by tady nezůstal, protože Brusel mě nikdy jako moc nelákalo.
0: Tak ale to si jako město. To si žádalo i naučit se česky, naučit se jazyk, kterým se tady domluvíte. Jste říkal, dědeček mě česky nenaučil, tak ani to, že se budete muset naučit relativně těžký jazyk, vás neodradilo od toho tu zůstat. Kdy jste začal s češtinou?
1: Já jsem začal nejdřív online, jsem měl takový soukromý lekce před Skype v té době, a potom prostě jsem si do toho ponořil, protože když jsem tady přišel, jsem musel prostě nějak komunikovat, a já jsem takový, že jako moc se nestydím, takže prostě já zkouším. Bylo to občas těžký, občas legrační, každopádně vždy zajímavý. Pamatuju si jasně, že většinou jsem měl 2 reakce od lidí. Buď lidi se snažili prostě mě pomoct, jako opravdu se snažili rozumět, protože se dívili, že nějaký cizinec se snaží prostě mluvit česky, a nebo prostě opakovali to sami jen nahlas. A to bylo trošku nepříjemné. No.
0: Učíte se stále česky?
1: Každý den.
0: Tak tím, že mluvíte, to určitě ano, ale máte třeba svoji lektorku nebo lektora nebo online, nebo ještě stále?
1: Doma. Manželka je Češka, děti mluví jak česky, jak anglicky, protože já s nima mluvím anglicky jenom, a občas i oni mě upravujou s týma chybama, který dělám, takže je to stále vývoj. Ale určitě je dobrý, nebo bych nikdy nemluvil takhle, kdybych nemusel mluvit každý den, tak.
0: Jak dlouho vám to vlastně trvalo, jak dlouho jste se učil, než jste opravdu třeba i udělal takovýto rozhovor?
1: Určitě mě trvalo, já bych řekl, asi 5 let, když jste schopný udělat vtipy ve cizím jazyku,
0: ano.
1: Pak víte, že zvládáte.
0: No a v jakém jazyce se vám zdají sny?
1: Už míchám. Jako někdy, jasně, protože i přemýšlím v češtině někdy. Je to podle situaci. Jestli třeba jsem v Itálii a začnu mluvit víc italsky, tak už připínám, nebo v angličtině, v češtině. Jediná věc, která mě opravdu obtěžuje, je ta francouzština. Dřív jsem měl dobrou francouzštinu, když jsem to více procvičil, a dneska je to bída. Mně to nejde, a jakmile začnu, prostě se snažím mluvit francouzsky, se to přepne s tou češtinou a z toho vznikne guláš.
0: Tak vidíte, ale čeština bída rozhodně není, takže ne. To je asi to podstatné teď, co potřebujete. Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který od roku 2012 trvale žije v České republice a spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, hrad Kost, nebo třeba obory Kněžičky a Polesí Luhy. Když se na ty stavby podíváte, tak vidíte nádhernou historii nebo hlavně obrovské starosti, práci a tak dále.
1: Jeden bez druhý nejde. My se o tom staráme, jak se staráme, protože především je naše dědictví, je naše odpovědnost. Jinak věřím, že bychom měli to jednodušší jako všechno prodát už dávno, ale nemůžete přerušit ten příběh, který už před váma běží 300 let, že jo?
0: Je to zodpovědnost?
1: Velká.
0: Velká zodpovědnost. A v tomto duchu vychováváte i své děti, že jednou až tak zkrátka o to dědictví se budou také starat a také ho zachovávat pro další generace.
1: Tak je to, když to řeknu takhle, umělectví, jo? Protože já na ní nechci tlačit příliš, stejně jako moje rodiče netlačili příliš na mě, musíš to dělat, budeš jenom ty. Já doufám, že bude její přirozený rozhodnutý. Jediné, co se snažím dělat prozatím, je jim nechat prostor a dát jim příklad. Já ji vezmu sebou občas v práci, nebo jim ukážu, co všechno děláme, o čem se staráme, a děti jsou zvědaví, děti sajou, takže já vidím určitý, jak jim to prostě zajímá, začnu se ptát a tohle, a je to občas vtipný, jak to berou, ale určitě za mě příklad, osobní příklad je nejlepší vodítko.
0: Tak matere seděl tou dcerou, tak si třeba na zámku může připadat jako princezna, ne?
1: Jo, až moc, bych řekl, občas ji musím prostě držet na zem. Jo. A to je výhoda, já si myslím, že takhle, já jsem měl výhodu, že jsem vyrostl v Itálii, kde moje jméno bylo pouze divný. Neznamenalo nic, lidi prostě neměli žádný očekávání, nevěděli, a to má, a měl určitou výhodu, že prostě jsem neměl ani příležitost, jo, si nějak myslet hodně o sobě. A doufám, že tu pokoru, že moje děti budou mít taky tu pokoru a ta skromnost, protože je to velice důležitý.
0: Vy vlastně také hned, jak jste nedospěl, tak jste se nešel nebo nezačal věnovat tomu odkazu, tomu dědictví. Vy jste si budoval svoji kariéru, čili ani váš tatínek, vaše rodina vás do toho nenutili. Bylo to vaše přirozené rozhodnutí, kdy jste jednoho dne přišel a řekl jste, já se půjdu starat o to, co tady naši předci vybudovali, abych to uchoval pro další generace.
1: Ano, ne, že jako otec mě k tomu vedl, respektive on jediný, co chtěl, až jsem začal pracovat, je, aby jednou za čas se účastnil představenstvo. Třeba můj bratranec Karlo, ten žije o rok dřív tady, ten se stěhoval tady první, když jsem já ještě pracoval jinde. Víte co, je to takový, nevím, jestli jsem přišel příliš brzo, mohl jsem pracovat dále, mohl jsem sbírat jako ještě více zkušenosti. Možná, že vždy mě bude chybět ten pocit, že jsem něco opravdu provedl sám, ale už je to pase, že jo? Už jsem si vybral svoje cesta v životě, už je to tak, a myslím, že mám se soustředit, aby mohl nechat svoje vlastní otisk na to, co máme a co děláme. Nejsem na to sám, rozhodně, jako, jak jsem říkal, bratranec tady pracuje aktivně každý den, táta přijde každý měsíc na jednání, taky strýc. Je to prostě, je rodinná firma a rozhodujeme si o věci jako spolu.
0: Říká Francesco Kinský Dalborgo, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem. My jsme minulém vstupu mluvili o tom, co spravujete, o tom, jaké dědictví uchováváte pro další a další generace. Nicméně, co je z pohledu vlastně té správy nejnáročnější? Jsou to peníze, památkáři, zaměstnanci nebo právě ta odpovědnost vůči dalším generacím?
2: Bych řekl, že všechno, to se jmenovala. A kombinace. Protože, když jste mluvila o ty budovy, najít peníze k rekonstrukci je to jenom podstatně jedna věc. Další věc je sehnat povolení, abyste dělali, co chcete dělat. Uh-huh. A ještě důležitější za mě je najít ten záměr, co s tou budovou dělat. Protože ať je, jak je, většina budovy kulturní památky ztratily původní funkce, které měly. Dneska prostě nejde udělat, co se dřív dělalo. A tak musíte najít něco funkční, smysl úplně nový, a to je velká výzva. No.
1: No a jak se právě rozhoduje, co zachovávat, přesně třeba zachovat to, jak to přesně dělali vaši předci, a kdy už je potřeba udělat nějaký kompromis právě s tím, že je 21. století?
2: Jako není náš rozhodnutý úplně, je to vždycky konverzace s památkářema, se státními orgánymi. A kdybych bylo moje čistě rozhodnutý, bych řekl, že důležitý je mít vkus. Jo, v tom prostě vyrůstáte. Když vyrůstáte, žijete přímo v nějakým památkem, máte kolem sebe starožitnosti, je to přirozená věc skoro. Ale další věc je, že musíte se podívat z ohledu, že opravená budova, která nemá funkci, jenom bude chátrat za x let. Je potřeba jim vrátit tu funkci, vrátit tu život, a v tom případě bude prospívat. Bude prospívat právě proto, že má nějakou funkci.
1: Tak a vy jste zmínil, že majetek a ty nemovitosti spravujete samozřejmě společně se svým bratrancem, tatínkem, takže když právě přichází nějaké důležité rozhodnutí, kromě památkářů, tak se radíte právě i jako rodina, je to rozhodnutí, se kterým jsou všichni, jste všichni jakoby stotožnění, třeba hlasujete nebo přete se
2: určitě,
1: také?
2: Jako hlasujeme, ale scházíme se každý měsíc, minimálně všichni, a necháme si samozřejmě poradit od našich ředitelové, který máme v různých obor, a zatím to funguje. I když občas nejsme všichni v souladu, no tak hraje majorita, nebo vyhraje majorita, kdo hlasuje. No.
1: Tak už to bývá. Jaké to je vlastně vyrůstat obklopen krásou?
2: To je prostě velká odpovědnost a i krásný s tím, že máte možnost opravdu se věnovat něco, který za mě dává smysl.
1: A je to i tak, že když vyrůstáte obklopen krásou, tak prostě i v dospělosti chcete mít kolem sebe, a pak třeba vidíte něco, co se úplně nestotožňuje s tím, v čem vy jste vyrůstal, a nechápete to, že třeba někdo jiný vyrůstá v něčem jiném než vy, neobklopen třeba tou krásou.
2: Ne, já si myslím, že jde jako každý je individuálně a svůj. Jsou lidi, kteří rostou ve zámku a pak jsou rádi, že jsou v malém bytě v moderním nábytkem. Jo? Jako,
1: ale
2: já mluvím za sebou. Mm-hmm. Já mluvím za sebou. Mě opravdu zůstal ten vkus. Já mám rád prostě dřevo, kámen, mám rád starožitnosti, a myslím si, že protože jsem vždycky kolem sebe to měl.
1: Francesco Kinský Dalborgo je stále naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si stále povídám s Františkem Kinským Dalborgo, potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Když jsme hovořili o různých rekonstrukcích a opravách toho nádherného majetku, který spravujete, ať už je to hrad Kost, ať už je to zámek a další, tak která rekonstrukce z vašeho pohledu byla nejnáročnější a skutečně dostála tomu, co jste zmiňoval, že je potřeba, aby ta nemovitost nebo ten objekt byl funkční?
1: Určitě bych řekl naše zámecká jízdárna, protože my jsme od začátku věděli, že nechceme vrátit tam ta funkce jakoby jezdecká, protože by to nedávalo ekonomický smysl. Sice ty koně na zámku jsou, ale ve stáji a ve výběhu ven, ale ta jízdárna se zrekonstruovala na multifunkční prostor. Respektive dneska v něm máme výstavu, samostatnou výstavu, kde lidi si můžou naučit o historie koně Kinský, historie parforsní honu i až ta velká pardubická, která je spojena z našeho rodu. Jo, ale pokud budeme mít příležitost, což máme příležitost, děláme tam firemní akce, konference, svatby, protože je to jeden z málo prostorů, kde se vejdou až 300 lidí třeba v našem okolí.
0: Takže ten příklad jízdárny vlastně dokládá tu situaci, kdy jste byli vlastně konfrontováni s tím 21. stoletím, že už zkrátka jízdárna jako taková, koně prostě už to nebylo něco, co by se hodilo do této doby?
1: Ano, dá se to takhle říct. My jsme si rozhodli jako prostě udělat tam systém topení a vzduchotechnika, čistě protože jsme chtěli tam mít lidi a ne koně.
0: Vy sám ale nebydlíte na zámku, je to tak?
1: Já jsem bydlel na zámku asi rok v apartmánu proti zámku, kde dneska jsou rodiče, když přijdou na návštěvu, a jsem z toho utek vysloveně, protože navíc mám dva jezevčici a ji vyvenčit v parku bylo vždycky jako zajímavý. No. Tak já oceňuji to, že prostě mám svoje zahradu, mám svůj prostor a nemám nikdo, který se ptá třeba, kde jsou záchody, anebo jestli mu podepíšu nějaký pohled.
0: Tak máte zkrátka soukromí.
1: Ano, ano, to je určitý bohatství.
0: Vaši rodiče tedy žijí v Itálii. Jak často vy se dostanete domů, nebo tak, co je vlastně vaše domů teď? Je to jedu domů do České republiky, jedu domů do Itálie?
1: Ano, já to říkám bez problému. Mám dvě domovy, jedna v Čechách a jedna v Itálii. A když jdu v Itálii, snažím se aspoň třikrát za rok, hlavně, aby tam vedl i děti, aby měli k tomu vztah. A když jsem v Itálii, se cítím jako ježíš, konečně jsem zpátky doma, všechno super, a po pár týdnů už se těším do Čech, a když jsem v Čechách, říkám, jak je to tady všechno fajn, a takhle to je.
0: Co vám chybí z Itálie, co jste si nemohl přivést sem?
1: Moře. Jídlo. A samozřejmě ty kamarádi, který mám od mlády. Jo. Je to zajímavé sice, že ta tradice naše o aperitivo ještě nechytla, ani v Praze se nechytla.
0: A to je jaká tradice, aperitivo?
1: Že vůbec děláme aperitivo. V Itálii už v 7 hodin po práci jedete ven, si dáte nějaký drink v baru, potkáte se buď v kolegama nebo s kamarádama, mezi tím a máte zadarmo nějaké jídlo a pak se můžete rozhodit, jestli jdete doma na večeři, anebo jestli pokračujete do nějaké restaurace, anebo jenom k pití.
0: A vy jste chodíval domů, nebo jste pokračoval?
1: No, jak kdy, ale pade na pade.
0: Francesco Kinský Dalborgo zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s Franceskem Kinským dal Borgo, který od roku 2012, tedy 14 let, už trvale žije v České republice, kde spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, také hrad Kost a další. Ale my se teď zastavme v Chlumci nad Cidlinou na zámku Karlova Koruna, protože tam proběhne zajímavá, krásná akce, která se bude týkat koní. Doslova se jmenuje Slavnosti koní a tradic. Vy sám máte svého koně?
1: Ještě nemám. A to je, protože jsem příliš odpovědný a přiznávám, že nemám moc času na ní zatím. A budu ho mít, až si udělám víc času. Nicméně je moje sestra Eleonora, která příliš jako pokračuje ta konská tradice v rodině. Ona od, když jim bylo 6 let, že jezdí a závodí na koně a dneska vede jezdecký centrum v Itálii, Toskánsko.
0: Ostatně máte to v krvi, to jezdectví
1: no, jasně,
0: a koně.
1: Jasně. Kinští ještě před 30letovou válku, představte si, byli známi, protože chovali koně ze zajímavé barvy, různý barvy. Jo. Až potom hrabě Oktavián Kinských vyšlechtli svoje vlastní plemeno, ten chlumecký plavák. Dneska se říká koně Kinských a je to, a taky byl ten, který začal jezdit parforsní hony ale anglického stylu, právě kolem Chlumci a podílel se na vznik velké Pardubicky, nějaký známe.
0: Tak. A když se přesuneme do současnosti, tak 10. října, už tuto sobotu, se bude konat tedy akce Slavnosti koní a tradic. Na co se mohou návštěvníci zámku Karlova Koruna těšit?
1: No, to bude program otevřený pro veřejnost a tam plánujeme mít představený kladrubský koně, představený kinský koně, budou tematické prohlídky na téma Oktavian a Oktavian Kinský, Lata Brandisová na zámku Karlova Koruna, bude okruh výzdární, konírny a kočárovny, kopitencem, kopitentám, bude polo, akce polo na zámku a samozřejmě naše tradiční parforsní hon na počest Oktaviana Kinského, která startuje ze zámku, budeme mít nějaký 25 kilometrů trasu kolem Chlumci, Mlékosrby a pak se vrátíme na zámku se slavností fanfáry.
0: Tak a samozřejmě návštěvníci se předpokládám budou moci potkat a pozdravit i s vámi. Uvidí vás tam někde?
1: Já tam určitě budu.
0: Jedna věc je, že tam budete, ale kdy vás případně najdou?
1: Na koně. Protože já budu jezdit, tak jestli mě chtějí chytit jediný v 10 hodin, když udělám uvítací slovo všem a potom, až se vrátíme kolem a teď půl styrží, tak budu na zámku a rád.
0: Budete pozdravit. Na koni, ale na vypůjčeném koni. Vlastně.
1: Ano, na půjčený koni.
0: Jezdíte na jakémkoliv koni nebo k němu musíte mít nějaký vztah?
1: Je vždycky lepší mít ke koním vztah. Já jsem měl kůň, který stále jsem si půjčil od kamarádama, protože ta malá skupinka, s kým jezdím, tzv. Žebráky Hounds, pochází z Tachova a to je kamarád, který dědil tu tradice po tátovi. Je Holanďan, ale žije v Čechách už dlouho díl než já. Mají smečku psy, mají koně právě a s nima jezdím. A mimo jiné, nebo mezi náma z naše skupina patří i Vašek Vidra a ten taky bude na zámku, tak lidi se můžou těšit ne moc na mě, ale spíš na Vaška, který přijde taky.
0: A vaše jezevčice nebo jezevčíci budou také přítomni?
1: Nebudou, protože by ani nestíhali z namalý nožičky. Ne, my ty psi, ta smečka psů, která je určená k takovým honu, jsou spíš harriery, to jsou vyšší psy. No. Musím zmínit, uklidnit možná posluchače, že my nelovíme na živou zvěř, ale jenom na falešný trasu.
0: No dobře, tak na to, tedy na slavnosti koní a tradic do zámku Karlova Koruna vás vlastně dnes přišel i pozvat Francesco Kinský dal Borgo, který byl naším hostem. Já vám za to moc děkuju, ať se sobota vydaří a ať se vám daří celkově.
1: Já taky a uvidíme se v sobotu na zámku. Děkuju moc, že jste poslouchali.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hlasů a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas, zprávy.
1: V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dnes padly peněžité tresty. Vedení Třemešné na Bruntálsku připravuje velké opravy mostů a silnic. Basketbalisté Slávie na úvod Ligy mistrů prohráli a počasí zítra postupně velká oblačnost, později od západu na frontě s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly dnes peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Bývalý šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Malý a Raška k jednání nepřišli. Vinu v minulosti už odmítli. Rozsudek není pravomocný, říká státní zástupce Jan Vychyta.
2: Soud se v části stotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
1: Vedení radnice v Třemešné na Bruntálsku nechá opravit své mosty a silnice. Obec získá finance z programu Živel 1 na obnovu po povodni. Na rekonstrukci infrastruktury Třemešná získala 60 milionů korun, což je více než celoroční rozpočet obce. Teď vybírá dodavatele stavebních prací.
3: Celkem jde o 14 mostů a 10 úseků silnic. Mezi nimi je například výjezd na Polsko v lokalitě Damašek, cesta kolem fotovoltaiky i cesta před požární zbrojnicí. Obec současně nahradí i část starého vodovodního řádu směrem do místní části Rudíkovy. Střemešné Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Včelaři z Valašského Meziříčí, kterým nákaza zničila chovy, získají od města 100 000 korun. Kvůli moru včelího plodu nařídili veterináři 6 včelařům zlikvidovat včelstva i vybavení. Peníze jim teď pomohou chovy obnovit, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Velkou část nákladů zaplatí včelařům ministerstvo zemědělství. Tyto náhrady ale nepokryjí vše. Dotace od města proto doplní rozdíl mezi částkou vyplacenou státem a skutečnými náklady včelařů. Částku jsme odhadli spolu s místním svazem včelařů a v případě potřeby jim město ještě navýší. Sport.
1: Basketbalisté pražské Slávie era NBK prohráli první zápas v sezóně Ligy mistrů. Albě Berlín v Pardubicích podlehli 86-110. A basketbalisté Opavy prohráli úvodní zápas Evropského poháru Mezinárodní federace FIBA. Na chorvatský Split nestačili 68-74.
0: Počasí.
1: V noci čekáme ještě polojasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, během noci přibývání oblačnosti od západu. Nejnižší teploty mezi 10 a 5 stupni, na východě Moravy a ve Slezsku většinou mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně budou vyskytovat na celém území. Na východě a jihovýchodě republiky ojediněle i bouřky. Později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu mezi 16 a 20 stupni, jinak mezi 19 a 25. Vítr zpočátku pouze slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na trojce z Prahy do Tábora za Benešovem bude do pátku brzdit provoz. Nové omezení je u odbočky na Neveklov. Aktuálně se v místě zdržíte do 5 až 10 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za několik málo minut pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Setuza. Severočeské tukové závody, na jejich počátku bylo legendární mýdlo s jelenem.
1: Říká vám něco firma Setuza?
2: Setuza to mi nic neříká.
1: Když vám napovím mýdlo s jelenem.
2: Aha, tak to si pamatuju, v tom prala babička ještě moje, občas i já.
1: Má mýdlo s jelenem nějakou vůni?
2: Myslím, že ne.
3: Myslím, že nemá vůně a používá se na ruční praní. Nebo používalo se na ruční praní.
2: Má vůni, trochu má a není moc příjemná.
1: Jak myslíte, že je mýdlo s jelenem staré?
3: Počítám někdy začátkem století, minulého.
2: Dost, asi 80 let. Já bych řekla aspoň 100.
0: Setuza, společnost se sídlem v Ústí nad Labem, se zabývala především zpracováním olejnin. Vyrostla na základech, které položil Johann Schicht, slavný výrobce mýdel, a nejen jich, jak se za chvíli dozvíme. Věhlas mu přinesla především bílá kostka mýdla, kterému naše babičky říkali šichťák, a nedali na ně dopustit, protože dobře věděli, že mýdlo s jelenem vypere úplně všechno. Kde se ve znaku vzal ten jelen? O tom už se dneska můžeme jenom dohadovat. Johann Schicht své řemeslo zdědil po tatínkovi. Ten byl řezníkem a mydlářem. Mýdlo se totiž původně vyrábělo ze zvířecích tuků a výroba toho, co máme dnes spojeno s libou vůní, ani trochu nevonila. Ba naopak. Historie mýdla je velmi dlouhá. Nejstarší známý recept na jeho výrobu z doby 2800 let před Kristem nám zanechali Babyloňané. Mýdlo však nepoužívali na mytí. Prý se jim po něm rychleji hojily rány. Hezkou legendu o vzniku mýdla mají staří Řekové. Ti k uctění bohů spopelňovali na hranicích obětní zvířata. Kolem jednoho chrámu na ostrově Lesbos se povalovala spousta zbytků tuků a popela. Když pršelo, stékala tato podivná hmota do řeky a místní pradlenky si prý dlouho lámaly hlavu, jak to, že jim to v té žlutozeleně zbarvené vodě tak dobře pere. Ve středověku se mytí mýdlem považovalo za škodlivé. Naštěstí už je tato doba za námi. A velký comeback začalo slavit až v 19. století. Za otce novodobého mýdla je považován francouzský chemik Michel Eugène Chevrel. Díky němu se mýdlo stalo dostupným prostředkem pro každého a za to právem patří mezi 72 významných mužů, jejichž jméno je zapsáno na Eiffelově věži. Další osobností, kterou stojí za to si připomenout v souvislosti s mýdlem, je newyorský podnikatel William Colgate. V roce 1806 si založil obchod se škrobem, mýdlem a svíčkami na Manhattanu. O pár let později si otevřel vlastní továrnu na její výrobu a ta mu vynesla královské jmění.
4: Kdo by neznal mýdlo s jelenem? Ale vyrábí se úplně stejně, jako když se narodilo?
5: Úplně stejně to určitě nebude, protože doba se změnila a jak zdroje surovin, tak vlastně i výrobní procesy jsou přizpůsobené současnosti.
6: S Jiřím Machačem, vedoucím výroby Schicht Olomouc, si povídala Světlana Lavičková.
4: To znamená, že jestliže bylo mýdlo s jelenem už oblíbené před 50 a více lety, tak teď je ještě lepší, tudíž ještě oblíbenější?
5: Řekněme, že jsme zachovali tradici, kvalitu i tu značku, takže můžeme říct, že je minimálně tak účinné, tak jako bylo, i tak oblíbené.
4: Mýdlo s jelenem jsme většinou používali a v současné době také používáme i k přepírání v ruce, ale třeba i dětského prádla. To složení tomu odpovídá?
5: Ano, mýdlo s jelenem je vhodné i na přepírání dětského prádla.
0: Severočeskému podnikateli německé národnosti Johannu Schichtovi se občas říká druhý Baťa. Nejen proto, že jeho úspěch daleko přesáhl hranice vlasti, ale také proto, jak se choval ke svým zaměstnancům. Narodil se 8. března 1855 v Rynolticích u Liberce jako nejstarší ze 4 synů. Jeho otec Georg si doma, takřka na koleně, otevřel malou varnu mýdla. Příslušné živnostenské oprávnění mu úřady udělili 6. července 1848 a tímto datem to všechno začalo. Podnikání se nerozjíždělo snadno. Zpočátku se celý provoz tísnil ve sklepě rodinného domku. Do práce se s vervou zakousla celá rodina. Co se jeden den vyrobilo, to se druhý den hezky pěšky rozneslo po okolí a prodalo pěkně z ručky do ručky. Georg to vzal za správný konec. Vyráběl kvalitní zboží za nízké ceny, o zákazníky proto neměl nouzy. Postupem času se mohl i s rodinou přesunout do většího stavení a skromná domácí dílna se postupně proměnila ve skutečnou továrnu. Když po 30 letech Georg svůj podnik předával svým synům Johanovi, Josefovi a Francovi, šlo sice o nevelkou, ale už slušně zavedenou firmu s 10 dělníky, 2 úředníky a zázemím 1000 zákazníků. Ze svých synů si Georg jako nejschopnějšího vybral Johana a poslal ho do Liberce vyučit se obchodníkem. Odtud Johan směřoval do Vídně. Uchytil se v účtárně velkoobchodníka s tuky a oleji a měl možnost poznat velkoobchod v skutku ve velkém stylu. Po návratu Johan předstoupil před rodinnou radu s radikálním řešením. Je čas najít nové sídlo firmy. Věděl, že je potřeba dostat podnik blíž k železnici a lodní dopravě, čímž se výrazně zlevní doprava výrobních surovin a uhlí a rozšíří se odbytiště. Nastalo tedy stěhování do Ústí nad Labem. Přesněji řečeno na území mezi obcemi Kramoly a Novosedlice v katastru Střekova, kde se začala koncem léta 1882 stavět nová továrna. Zatím nic moc velkého. 2 budovy a 1 komín. To bude muset pro 10 dělníků a 2 úředníky stačit.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Šichtovy závody však nevyráběly jen mýdlo, jak by se mohlo zdát, ale také další rozličné produkty tukového průmyslu. Byl zbudován závod na zpracování olejů a palmového jádra. Šlo o jedinou továrnu tohoto druhu v celém Rakousku. Dál přibyla výroba vodního skla, po ní provoz na výrobu stearinu, další na výrobu kokosového oleje z kopry, přidali se svíčky, glycerín, fermeže a konečně roku 1891 přišlo na svět ono už zmiňované mýdlo s jelenem, které udělalo z firmy hotovou legendu. Ale nezůstalo čistě jen u výrobních hal. Kromě vlastní továrny majitelé vybudovali elektrárny, doly, vodárnu, železniční vlečku, pilu. Plynulou dopravu surovin i zboží na dlouhá léta zajišťovala paroplavební společnost. Na samém počátku 20. století byl celý závod plně elektrifikován a energie sloužila i pro veřejné osvětlení ve Střekově. Pobočky rostly jako houby po dešti. Johanovi plány zkrátka vyšly. Firmičku, kterou s bratry rovným dílem zdědil po otci, během několika let pozvedl mezi nejvýznamnější podniky v monarchii. Jeho zásluhy ocenil i císař František Josef I. a udělil mu titul císařského rady.
2: Je, tady to krásně voní čistotou. Kde jsme se ocitli? Tamhle, když vidím bílé pytle, někdo sype surovinu, to je mlýnice.
3: My tomu zařízení říkáme hnětač, ale ano, v podstatě můžete tomu říkat i mlýnice.
2: To znamená, že on tam sype co?
3: Sype tam hlavní surovinu při výrobě mýdla, mýdlové vločky. To je právě to, my je nakupujeme už jakoby od dodavatele, nevyrábí se u nás. Takže výroba mýdlových vloček probíhá u našeho dodavatele.
2: Takže tam do té násypky, která vypadá jako ta mlýnice, tam tedy se sypou ty mýdlové vločky a s nimi se děje co? Pojďme se podívat blíž.
3: Do toho hnětače se sypou mýdlové vločky a přidávají se tam všechny další suroviny, které potom dohromady tvoří mýdlo s jelenem. V podstatě v tom hnětači dochází k první homogenizaci té hmoty, teda důkladnému promísení tak, aby byly vlastnosti v každé části stejné. V podstatě ten samý proces probíhá i v té druhé části, v tom pilírovacím stroji, odkud vidíte, jak stoupá nahoru ten pás. A už ty kousky toho jakoby namíchaného mýdla znovu vchází do třetího hnětače.
2: Takže dobře, z pilírovacího stroje vycházejí takové zlomky a pak to jede kam?
3: Potom ta hmota padá do dvojitého hnětače, kde dochází už opravdu k té poslední jakoby homogenizaci promísení a z ní vypadávají tady ty kousíčky, vypadá to podobně, jako když máte mlýnek na maso.
2: A tadyhle z toho neudělám sekanou, ale z toho se teď budou tvarovat ty kostky mýdla s jelenem.
3: Ano, výstupem z tohoto stroje je potom takzvaný mýdlový had, což je tady ten, když se podíváte, jakoby nekonečný kvádr vysouvajícího se bloku mýdla a ten najíždí na naši řezačku, kde už se potom ten had porcuje na části, teda odpovídající velikosti, v tomto případě něco přes 200 gramů, protože vyražené hotové mýdlo má 200 gramů.
2: No jo, ale to teď běhají, vyjdou ven jenom ty kvádříky, ale kde se tam vezme ten jelen?
3: Ten jelen se tam vezme v našem lisu, kde vlastně ta hmota, která vchází do lisu, je na raznicích stlačená a vyrazí se tam z jedné strany teda logo s jelenem, tradiční, a z druhé strany hmotnost, obsah mýdla a zase logo s jelenem.
2: No ale když to mýdlo teď vezmu do ruky, ono je teplé. Možná bych ho i prohmátla.
3: A samozřejmě po té výrobě, protože ta hmota je mechanicky hodně namáhána, tak dochází k tomu, že se zahřívá. My v tom průběhu toho procesu chladíme, ale i tak při výstupu z toho lisu je mýdlo s jelenem teplé.
2: Mýdlo s jelenem, které teď tady leží jako už hotové, dává se také do různých kartonů, tak je, jak to říci, tak je nahé, není nijak obalené, zabalené.
3: Ano, mýdlo se nechává chvíli stát, jednak aby schládlo a jednak aby povrch trošku oschnul, protože může se stát, že je mírně navlhlý a potom se ručně vkládá do skládaček, do krabiček, ve kterých už potom, co je označeno datem výroby spotřeby, putuje ke konečnému zákazníkovi.
1: Důležitým mezníkem se stal rok 1904, kdy byla zahájena výroba jedlých tuků, margarínu a ovocných šťáv Ceres. Johann Schicht byl jako známý velkoprůmyslník členem řady hospodářských, národnostních, uměleckých i humanitárních spolků. Prosazoval názor nenutit své bližní, aby pro nás vyráběli zbytečné nebo dokonce škodlivé věci. Razil myšlenku, pokud možno co nejvíce vyrábět a co možná nejméně spotřebovat. Žít tak, abychom si mohli na konci říci, ty jsi měl podíl na pokroku lidstva. Byl odpůrcem alkoholu a kouření. Právě proto, aby přispěl k potírání alkoholismu, vybudoval v původní továrně v Rynulticích výrobu ovocných šťáv Ceres podle řecké bohyně plodnosti a úrody. Počase ji přesunul do Ústeckého závodu, kde se udržela podlouhá léta a zrušena byla až počátkem 50. let. Johann Schicht zemřel v Ústí nad Labem 3. června 1907. Řízení firmy, která měla tou dobou bezmála 2000 zaměstnanců, převzala třetí generace. Johannovi synové, bratři Heinrich a Georg. Heinrich Schicht studoval chemii. Po otcově smrti se stal předsedou správní rady akciové společnosti a vedl továrnu až do roku 1945. Firma se zaměřila zejména na výrobu kvalitních pokrmových tuků. Dokázala snížit ceny, zvýšit obrat a rozšířit provoz. Jako první v pevninské Evropě a čtvrtá na světě uvedla do provozu stužovnu tuků. Firma Schicht se stala největším podnikem svého druhu v Evropě. V Německu byla sice větší olejna a v Holandsku margarínka, ale neexistoval větší komplex tukových podniků než továrny v Ústí nad Labem. Před první světovou válkou pracovalo v továrně kolem 3500 zaměstnanců, kteří měli k dispozici moderně vybavenou ordinaci závodního lékaře, spolehlivý systém nemocenského pojištění, sprchy, závodní jídelnu i mateřskou školku. Později přibyla také rozsáhlá bytová výstavba, lázně s bazénem, kadeřnictví. Firma si vychovávala vlastní dorost a různými kurzy zlepšovala znalosti a dovednosti dělníků. Vzhledem k nebezpečí požárů nebo výbuchu byly zavedeny zvláštní místnosti pro kuřáky a samozřejmě také vlastní hasičský sbor. Zaměstnanci měli k dispozici rozsáhlou knihovnu a také například zlevněné vstupenky do městského divadla, které firma sponzorovala. A považte, ze svých řad dokázali sestavit závodní kapelu, která měla 70 členů. Podle pamětníků neexistovaly rozdíly mezi Čechy a Němci v zařazení ani v platech. Důležité byly schopnosti a poctivá práce. Schichtové, ač se sami hlásili k německé národnosti, dbali na to, aby Němci i Češi měli stejné podmínky a němečtí úředníci museli mimo jiné prokazovat také znalost českého jazyka. V časech vypjatého šovinismu projevujícího se u obou národností to byl odvážný a nepopulární postoj.

0: První světová válka přinesla problémy. Z hlediska podnikání však ještě větší katastrofu znamenal rozpad monarchie, kdy společnost přišla o 3/4 odbytových možností. Ne, že by najednou lidé nekupovali její výrobky, ale každá z nástupnických zemí si vytvořila vlastní systém dovozních pravidel, včetně vysokých celních sazeb. Navíc firma měla náhle část závodů v jiných státech. Ale majitelé se uměli poprat i s touto nepříznivou situací. Veškeré síly upřeli do reklamy. Právě jí vděčí mýdlo s jelenem za svou nehynoucí popularitu. Šichtovi to prostě s marketingem uměli. Najali obchodního cestujícího, který brázdil cesty od obce k obci ve speciálním automobilu a srocenému davu hned na místě předváděl, co výrobky jeho firmy dokážou. Inzerovali v tisku, vylepovali plakáty, do obchodů dodávali plechové cedule, pro věrné zákazníky měli propagační brožury, Šichtův kalendář či pohádky pro děti. Dokonce také financovali největší letecký závod v historii Rakouska-Uherska, takzvaný Šichtův let, s cenami v hodnotě 100 000 rakouských korun. Vzhledem k pozornosti, jakou události věnoval tisk, se takto drahá reklama jistě zúročila.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chvála hospodyňky ulehčí práci, v ní se už před praním špína hned ztrácí. Šamponem Elida pěstěné vlasy, souchloubou ženy a korunou krásy. Dnes mídlo s jelenem znají už všude, v bohatých domech i v chaloupce chudé. Kalodon zachová zuby ti zdravé, krásné a bělounké jak perly pravé. Šťastnými dětmi se stanou i staří, když svíčky Apollo na stromku září.
2: Možná jste nevěděli, že Šichtové se zapsali i do dějin filmu. V místním kině s kapacitou 200 diváků byla totiž v té době nevídaná věc – zvuková aparatura. A proto se zvukový film poprvé v Československu předvedl právě tam – rok a půl po celosvětové premiéře ve Spojených státech 26. dubna 1929. A byl to právě Heinrich Schicht, kdo jako první u nás promluvil na diváky z filmového plátna. Prozíravě vyzdvihl význam zvukového filmu jako reklamního média a pak přišly na řadu krátké zvukové filmy, mezi kterými nechyběla groteska, jazzová revue či opereta. Představení určená především majitelům kin, novinářům a zástupcům úřadů a různých korporací se opakovala zhruba 2 týdny. Ti všichni si díky nim mohli ověřit, co to ten zvukový film vlastně je. Pro vysoké vstupné 5 až 12 korun, ale nebyla nikdy zcela vyprodána.
3: Co způsobuje takovou oblibu, ale hlavně trvající oblibu toho mídla s jelenem? Tady to krásně voní, ale ono to voní tak jakoby přírodně, to není na první počich parfumovaná vůně.
4: Ano, ta vůně byla právě vybírána tak, aby připomínala takovou tu tradiční vůni té čistoty těch peřin, když přijedete k babičce a zachumláte se do nich. Takže to je to, co vám asi tady ta vůně může připomínat.
3: Tak my jsme říkali, že všechno začíná u mídlových vloček a tady máme vývojářku paní Martinkovou. Z čeho jsou ty vločky?
5: Mídlové vločky jsou v podstatě samotné to mídlo, které my takhle nakupujeme a přidáme do něho potom například ten parfém, o kterém mluvil pan Machač, aby získalo tu konečnou podobu tak, jak my chceme.
3: Ty základní vločky, ty základní suroviny jsou podobné těm, které znávaly třeba už naše babičky?
5: Tak určitě technologie výroby i ty samotné suroviny se někam posunují. Nejde to vyrábět, si myslím, úplně stejně, jak před mnoha lety, ale ten princip výroby mídla je pořád stejný. Je to prostě tuk nebo olej, který se zmídelní v tomto případě hydroxidem sodným a vznikne vám zmídelněné mastné kyseliny, což je v podstatě to mídlo.
3: Vždycky babička, když měla na vaně mídlo s jelenem, tak většinou ho jela na přepírání v ruce nebo na takové věci. Tohleto moderní mídlo s jelenem je určeno také k takovémuto upotřebení?
5: Určitě je výborné na tu předpírku, na odstranění skvrn, kdy vezmete špinavé tričko například a normálně ručním praním pomocí mídla to odstraníte. Nebo lidé si taky z mídla vyrábějí takzvaný mídlový sliz, což používají místo pracího prášku.
3: Ale vy teď máte dokonce i prací prášek s jelenem.
5: Ano, máme.
3: Co ještě, základem ještě jakých výrobků je právě to mídlo s jelenem?
5: Konkrétně tady to mídlo se dá použít jenom do sypkých věcí, do pracích prášků. Dál ho například strouháme a máme výrobek samostatné mídlové vločky. A potom mídlo v jiné podobě, v tekuté, se dává i do ostatních našich výrobků, například do tekutého pracího gelu.
3: Teď tady právě to mídlo vypadává už hotové a půjde do těch pytlů?
4: Ne, ty pytly jsou jakoby druhotně využívané. Poprvé vlastně přijdou v nich mídlové vločky, které zpracujeme a potom je využíváme jakoby podklad pod to surové mídlo, které ještě není zabalené v krabičce.
3: Takže vlastně tady se nic nevyhodí?
4: Ne, snažíme se mít co nejméně odpadu. Pokud si všimnete, tak i z toho lisu podstatě vždycky odpadne ten zbytek, jakoby ten ořez kolem té formy a ten se okamžitě vrací zpětným pásem na zpracování. Jo? Takže ani žádná mýdlová hmota se nevyhazuje, všechna se znovu využije na výrobu dalšího mýdla.
2: Georg Schicht se před druhou světovou válkou odstěhoval z Ústí do Londýna a ujal se funkce prezidenta koncernu Unilever, Mezinárodní margarínové unie, který Schichtovi spolu zakládali. Dodnes je to jedna z největších světových firem, stojí například za značkami jako Rama, Fa nebo Hellmann's. Na počátku druhé světové války se hlavní závod v Ústí nad Labem a vůbec závody v celém odstoupeném pohraničí dostaly pod kontrolu Němců. Některé provozy musely být vyčleněny pro válečnou výrobu jiných zařízení. V komplexu Schichtových továren se tak sestavovala odposlouchávací zařízení, dělostřelecké granáty a dokonce součásti střel V1. Ačkoliv za války Georg Schicht finančně podporoval československou exilovou vládu v Londýně a jeho synové bojovali v britské armádě, Heinrichův syn padl v uniformě Wehrmachtu. Po skončení války byli všichni potomci Schichtovy rodiny odsunuti z Ústí, co by nepřátelé vlasti. A jejich majetky byly zkonfiskovány, včetně rodinné sbírky německých a holandských starých mistrů, která se z větší části dostala do Národní galerie v Praze. V roce 1946 byla společnost znárodněna a dostala nové jméno. Národní podnik Severočeské tukové závody. Ty se pak staly součástí koncernu Tukový průmysl. Zajímavostí je, že jméno Georga Schichta bylo v názvu nového národního podniku ponecháno až do roku 1951. Značka Schicht byla tak zavedená, že nebylo vhodné ihned přejít ke zcela nové. Roku 1990 se Severočeské tukové závody osamostatnily jako státní podnik. O dva roky později se z něj při velké privatizaci stala akciová společnost Setuza. Ačkoliv se komunisté snažili, jméno Schicht se jim z historické paměti Čechů vymazat nepodařilo. Lidé na Schichta a jeho mýdlo s jelenem nikdy nezapomněli. Legendární Schichtovo mýdlo s jelenem nakonec přece jen přežilo všechny moderní vymoženosti a s úspěchem se dočkalo třetího tisíciletí. Přestože přečkalo léta socialistického budování, sametovou revoluci i nápor pracích prášků, v roce 2005 málem podlehlo ekologickým požadavkům. Tehdy se Setuza rozhodla výrobu zrušit, protože likvidace odpadů začala být finančně příliš náročná. Zákazníci však projevili takovou nevoli, že už o rok později se legendární výrobek znovu objevil na trhu. K mýdlu brzy přibyl i prací prášek či gel a řada se postupně rozšiřuje. Naštěstí stále roste právě poptávka po prostředcích šetrných k životnímu prostředí, kam se mýdlo s jelenem hrdě řadí.

0: vím.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: České republice klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří je teď možné využívat bez dálniční známky. A zítřejší počasí postupně velká oblačnost, později od západu na frontě s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra v České republice klesne. 1 litr budou čerpací stanice moci nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů. Je to o 74 haléřů méně než dnes, informovalo o tom odpoledne ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nebude měnit, zůstane na 46 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce letošního října. Řidiči, kteří jedou z Hradce Králové směrem na Jaroměř, mohou v těchto dnech využít dálnici D11 zdarma bez dálniční známky. Úsek mezi exity Plotiště a Jaroměř jih slouží jako bezplatná objížďka kvůli opravě mostu na silnici první třídy číslo 33 v Černožicích a výstavbě protihlukové stěny u Směřic.
1: Celý úsek dálnice D11 mezi exity Plotiště a Jaroměř jich bude bez poplatku do začátku listopadu. Poté se bezplatná trasa zkrátí už jen na úsek mezi Směřicemi a Jaroměří. Ten zůstane zdarma do konce roku kvůli dokončování oprav v Černožicích. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Olomoučtí policisté dopadli trojici cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je téměř 12 milionů korun, poškozených lidí a firem je více než 300. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků, říká vedoucí oddělení kybernetické kriminality Jiří Prečan.
2: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
0: Nová rehabilitační zahrada je ode dneška otevřená ve Strakonické nemocnici. Má 7000 metrů čtverečních a je přímo v areálu nemocnice. Pacienti i návštěvníci tam najdou zeleň, vodu i cvičební pomůcky pro rehabilitaci. Upřesní Karel Matas, vedoucí technicko-provozního oddělení nemocnice Strakonice.
3: Celkově ten projekt nás vyšel na 9 milionů korun bez daně a dotace činí 70% způsobilých výdajů. Součástí projektu jsou terénní úpravy, zpevněné plochy, vodní prvek a vegetační úpravy. Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu prohráli v 11. kole Maxa ligy s Litoměřicemi 3-6, nevyužili tak šanci dotáhnout se na vedoucí Vsetín. Bod za Pardubicemi jsou v tabulce na třetí pozici Litoměřice a také Kolín, který vyhrál ve Zlíně 3-2 v prodloužení. Počasí. V noci na zítřek čekáme v České republice ještě polojasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost. Během noci od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty nad ránem mezi 10 a 5 stupni, na východě Moravy a ve Slezsku mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území. Na východě a jihovýchodě republiky ojedinělé bouřky. Později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu republiky mezi 16 a 20 stupni, jinak většinou mezi 19 a 25. Vítr zpočátku slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady překáží odstavené osobní vozidlo. Je to na kilometru 32,5 a blokuje pravý jízdní pruh. A pozor také v Praze. U jižní spojky ve Vídeňské ulici směr Kunratice se stala nehoda. Je to pod železničním mostem. Zatím je neprůjezdný pravý pruh. Počítejte tam se zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou... Necht toho. Společně se mnou jsou tu dnes i naši asi... Opak. Nejslavnější dřevění herci. No tak dobře. Dobrý den, pane Spejble. Dobrý den, Hurvínku. A aby jí to nebylo líp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věruže unikátním pečení bábovky dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, tatulo, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty hodláš kuchařiti?
3: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: O, bože, co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbij je.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatyáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh. Přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? V červenci.
2: Ale ze 6 bílků, tati.
3: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky na pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale musí se to tam vejít, okáž, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
2: Aha, tati, tadyhle...
3: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, člověka celý osplete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
2: Co, tati, bábovku?
3: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
2: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku. Jsi u bramborového salátu.
3: Co?
2: No podívej se.
3: No tak vidíš, co děláš, kluku.
2: No já to dělám.
3: Ale ticho už buď. Pořád mě vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
2: Až po krk.
3: To víš, bez práce nejsou koláče.
2: Bábovka.
3: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No. Teď si teprve můžeme oddychnout.
2: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
3: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
2: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
3: No?
2: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
3: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
2: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
3: No tak dobrá, tak podej tedy hadr. Podržím troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí sem nehezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
2: Tati, zkusme to ještě.
3: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně. Počkej, nech to, podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A jo, to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
2: Taťuldo, tuším strašný konec.
3: Proč?
2: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
3: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co? Už ten celýho člověka spleteš, poráty.
2: Nic neříkám.
3: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
2: No a váleček je v půli.
3: Ale bábovka je venku, o to šlo. Opajej se, jaká je?
2: A je ale vypečená.
3: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No, co fňukáš?
2: Tak já jsem zjevo tu bábovku říct do prstu.
3: Co to, jak je to možné?
2: No, to zkus sám. To není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
3: No, už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? To... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
2: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
3: No, jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
2: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
3: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
2: Tati.
3: No?
2: My jsme tam zapomněli něco dát.
3: A co?
2: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce a zatím je na městečce.
3: Dítě nešťastné, tak proč si mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
2: Ale teď hledat jsem to na mě, svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
3: Jak to, která?
2: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
5: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo? To opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
6: No, Tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
6: Vidíš, že jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
5: Nehlejte se, vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
6: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
6: No, pane Spejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
5: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
5: Jaké pak promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
6: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
6: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak.
4: No.
6: Milý tatínku.
5: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
6: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
5: No, no to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak schválně, no.
5: Zima, zima tu je snížek, poletuji, že?
4: No,
5: no. No a co má být?
4: No.
5: Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
6: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
5: Ale...
6: O to ale tati nejde.
5: Ne?
6: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No.
6: No, sní.
4: No.
6: No, sní.
5: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Poroste, bla, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
7: V té písničce se přece zpívá. Snížek poletuje.
5: No,
7: snížek.
5: No,
7: no a jsme u toho. No?
5: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh.
4: No?
5: Počkat.
4: No?
5: Ha. Počkat, první sníh?
4: No.
6: Tati,
5: jo, napad sníh.
6: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
5: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano?
6: No ano, samo sebou naznačit.
5: No, to dá přece rozum. Je zima.
6: Je zima.
5: Tak napadne sníh.
6: Ano.
5: A když napadne sníh, tak se jde co?
7: Sánkovat.
6: A lyžovat.
5: A bruslit.
6: Teda, Taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
5: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejblo, vypravujte, jak byla zima a sníh
6: tati,
4: vždycky vaše.
6: Vypravuj, tati.
4: No, pane Spejblo.
5: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
6: Taťolo, nebuď tak skromný.
5: Nerad se chlubím.
6: Pochlub se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal.
5: Ale v kterém se nerad chlubím.
6: Tati.
5: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejblo?
5: No, proč, kvůli piruetám.
6: Jo.
5: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
6: Tati, vážně?
5: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
6: Do nemocnice? Jak to?
5: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
6: To je hezký jméno.
5: No, a jak jsem měl na bránu, jo,
6: aha,
5: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
6: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
5: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása,
5: no, no,
4: víte? Odrazit se.
5: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
6: No, ty ďáble.
5: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych byl doletěl těl málem až na letiště.
6: No jo. Tati,
5: no.
6: Nevytahuje se trochu?
5: Já?
6: Kde je Šárka, kde je letiště?
5: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
7: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
5: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
6: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
5: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
7: Ano, proč?
5: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té dyce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
6: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
5: A to kdybys to viděl, to byste prv koukal.
7: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
5: V Šárce si, milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem měl 12.
6: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
5: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
7: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
5: No, co je to za styl? To si, Mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
6: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
5: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo zezadu nešťouch. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
7: Jak to vozili?
5: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
6: Jo, takhle.
5: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
6: Ale tatí, když jsi byl takový borec, nešel by jsi s námi zítra zaližovat?
5: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
7: Jo. To je prima. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
5: Co pak, ona půjde také?
6: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
7: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
6: Dobrou noc.
8: Prosím, nervové sanatorium, pilně.
9: Nervové sanatorium, mluvte, prosím, ale pilně.
8: Haló, je špatně rozumět.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kiršner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kiršner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kiršner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Tatuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Tatuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám, vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji, u každé význačné návštěvy má být přítomen reportér, jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Tatulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klánil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco ohromného.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryčiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano. Vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No, tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli? Jsem se učil ve škole? S čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: Dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo na čí já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím,
4: ano, ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne. Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov, nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: říct... Ano, člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout, to už je jiné kousání. Ale do divadla, vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád a dál.
2: To je opravdu, bych řekl, odpověď vyznání.
4: Ano, to je konfese. Skoro.
3: To je odpověď vyzrálého umělce.
2: Ano, bylo to lichotivé, mistře,
4: ale
2: říká mistře,
4: to
2: že?
4: To vyzrálé bylo tak, trošku přehnané.
2: Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutej, no a nestal jste se třeba
4: učitelem.
3: Učitelem, ano.
4: No, právě, to ne.
2: No a
3: Ještě jeden malinový džus?
4: Ano, rád, rád.
2: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil? No jo, co byste rád učil, kdybyste byl učitelem?
4: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
2: Ano.
4: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
2: Já vám tleskám. Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, že ona by mládež měla příklad. Smím ještě otázit?
4: Ano, prosím.
3: Hrajete rád v pohádkách?
2: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
3: Tak se zeptej.
2: Hrajete rád v pohádkách?
4: Strašně.
2: A když tak koho?
4: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím to je, prince mi nedali. Ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále. Jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
2: Ale?
4: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
2: Já bych taky, když byste mistře dovolil, že bychom samo sebou velice
4: někdy rád dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
2: To zní velice hezky.
4: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
2: To snad ani není pravda.
3: Je, jak slyšíš.
2: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi, odborníky. Jak se má na divadle hrát?
4: Jak se má na divadle hrát?
2: Ano.
4: No, dobře se má hrát.
2: Jo, jistě, to chápu.
4: To je šalamounská odpověď.
2: To je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
4: Tak já vám propovím.
2: Aby pochopili tu postavu, kterou
4: vám
2: právě vytváříte. A mohl bych pokračovat, ale
3: radši ne.
2: Ne. No, jistě.
4: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
2: Slyšíš, Hurinku? Zapiš si to za uši.
4: Nešermujte příliš rukama do vzduchu, ale... Ano, ano, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyším hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
2: Co, prosím?
3: Slyšíš, ta Juldo, zapij si to taky někam.
4: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
2: Bravo, učitelka, to je důležitá osoba.
4: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
3: Tatulo!
2: Posunu se, pardon.
4: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držeti zrcadlo před přírodou. Ukázati ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
2: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
4: Já nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
2: Aha! A to nebyl Našinec?
4: Ne, Našinec ani Vašinec, ne, to byl Angličan.
2: Já jsem si to hned myslel, taková hlava otevřená a on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
4: Ne. Tak star zase nejsem.
3: Mohl bych nějak rychle zamluvit taťuldovu nevědomost?
2: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
3: Tak já zamlouvám. Na závěr z jiného soudku.
2: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
4: Velmi, velmi rád.
3: Mistře, máte potomka?
4: Ano, mám potomici.
3: A jak se jmenuje?
4: Moje potomice, tedy můj potomek vlastně se jmenuje Barbora. A jak už teď jméno naznačuje, je to holka.
2: Poslouchá vás?
4: Tak moc ne, zrovna.
3: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
4: No ano, tak to z toho poslouchá.
2: No vidíte, takže...
4: No, prosím, poslouchám.
2: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
4: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
2: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
5: To je zrcadlo, Tatuldo. Mistr stojí tady, vedle.
2: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední, odpolední spánek.
5: To by chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého Tatuldy, vznést poslední prosbu?
4: Ano, jsem s ní. Psst. Tatulda už spí.
5: A ještě poslední otázku.
4: Ano, prosím, jakou?
5: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
4: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
5: Děkuju. Tak já jdu a natáhněte se vedle Tatuldy. Naschledanou, mistře!

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s Taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble,
3: no?
2: Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No? Ty ještě nemáš vžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
2: Dej radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
2: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
2: Vždyť se to tak nežehlí.
3: Moderní. Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně?
2: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak ti tak pozoruju.
3: Ale uhurvaj, nech si to pořád.
2: Přežehli ještě jednou?
3: Neraď.
2: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťulo.
3: Ale co bych nemohl?
2: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, Hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
2: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no, krása, no, líbí se mi, ale...
2: No.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
2: No, to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec,
4: tatí.
2: To
4: je střapec.
3: No jo, dobře, střapec.
2: No.
3: Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Copak je tohle nějaký střapec?
2: Je to střapec.
4: Je to tak hezký, tatí.
2: Je to hezký.
3: Ale hele, Hurvajs, každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
2: Ne.
3: Tak mi podej ten nůžky. Já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne,
2: Spejble.
3: Neboj se pořád, Máničko, přece
2: ale
3: vím, co a jak, ne?
2: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
4: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti. Polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí prknu, ať k tomu můžu.
4: Ale vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož, no tak já to střihnu asi tuhle, ne?
2: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
2: To ještě moc.
4: Ještě
3: no, tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor, no a hele, šmik. Šmik, šmik, no jí, hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí?
4: Je, pane Spejble.
3: No, tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak?
2: Je.
3: Co je ti?
2: Pane Spejble. Ty si ústřih. Jednu nohavici od kalhot.
4: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanku?
2: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí?
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
4: Je, umíte si přišít, pane Spejble.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama... Ale to nejde přišít, Máničko. To by byla stejně jedna kratší, že ano?
2: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
2: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
4: vy
2: nemáš.
4: Vy nemáte?
3: Jo, tak počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
2: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
4: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
2: No. Budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
2: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
2: Hele, pojď, Máni, taťule je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
4: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
2: Ahoj, tati, a nebo žena Krupičková.
3: Už!
4: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble. My vás tam budem vyhlížet.
2: Zboženou Krupičkou!

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkujeme. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
2: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
2: No.
3: Mám.
2: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
1: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak. To si, chlapče, pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano.
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. tak mlel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se u mě děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa 7. října. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Vítejte u Noční linky. Dnes se společně vrátíme do školních lavic, ale nebudeme vzpomínat jenom na první aktovku, tabuli,

0: trápíte s prací a rodinou. Právě o tom si dnes budeme povídat. Co vás převedlo zpátky do školních lavic? Co bylo nejtěžší a co vám naopak udělalo největší radost? A přišla chvíle, kdy jste si řekli ano, toto rozhodnutí stálo za to, nebo jste to studium nedokončili? Telefon do zlínského studia je 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i povzbuzení pro ty, kteří možná právě teď přemýšlejí, jestli není na studium už pozdě. Je s vámi Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jedna

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Máme 4 minuty po 23. hodině. Možná jste si kdysi mysleli, že školní lavice už máte někde za sebou. A pak vás život překvapil a posadil vás do nich znovu. Dnes v noční lince Českého rozhlasu budeme mluvit o odvaze začít studovat v pozdějším věku a o tom, co všechno takový návrat může člověku přinést. Pan Hynek z Vysočiny je s námi. Krásnou noc přejeme.
2: Hezký večer i vám. A všem posluchačům, když jsem slyšel, že se bude jednat i o to, jak začít studovat znovu, tak mě posedla myšlenka podělit se o můj příběh. Já jsem kdysi dávno se vyučil a stal se ze mě číšník, protože jsem si myslel, že nemůžu být zavřen do nějaké místnosti, kde bych byl sám nebo případně s pár spolupracovníkama, tak jsem chtěl prostě pořád kolektiv. No ale šel život a najednou jsem se ocitl v normálním

0: daným pracovním procesu, ne tady v tom mým zvoleným povolání. A stál se ze mě pracovník na elektrárně Dukovany, kde jsem se zařadil do pracovního procesu, co by normální dělník. A najednou byli 3 roky pryč a chlapi se stěhovali do Temelína. A já jsem říkal, tak co teď? Mám tady postavený baráček, tak chci ho užívat a ne někde jezdit po stavbách. Tak jsem začal hledat, co bych mohl dělat. Předpokládal jsem správně, že budu muset asi z gruntu změnit moje povolání a taky ano. Náhoda tomu chtěla, že jsem se dostal do kolektivu hasičů. A to byl úplně jiný obor. A taky bylo potřeba změnit zaměření a nějaký ty vědomosti. Takže jsem byl vyslán na nějakou, ne na stáž, ale na kurz hasičiny. A tam jsem prostě začal dělat něco úplně jiného, než jsem zatím dělal. No a taky jsem začal sledovat, co bych v té hasičině chtěl dělat. Takže když jsem to tak nějak trochu okouknul, tak jsem si vybral, že bych byl rád, kdybych se dostal do spojení. No a podařilo se mi to. Věnoval jsem tomu trochu úsilí a stal se ze mě prostě dispečer. A to byla radikální změna a změnil jsem se natolik, že jsem tady u té profese vydržel až do důchodového věku, co znamená do důchodu. Takže takhle bylo to moje, ta změna, to je potom studování.
1: Takže vy jste si dělal kurz dispečera, šel jste k hasičům.
0: Byl jsem u hasičů a tam jsem vlastně absolvoval tady to školení na různé spojení a získal jsem oprávnění pro řízení radiostanic vlastně mimo lodních a letadlových tak celé republice.
1: Jak takže náročné to bylo a kolik vám asi bylo let?
0: Kolem 30. Takže to bylo, no náročné to bylo, ale zase úplně, že by se to nedalo zvládnout, se to dalo zvládnout. Takže když jsem tomu věnoval trochu víc péče a píle, tak se mě to podařilo.
1: No a dokážete se vzpomenout, co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Jestli je to samotné učení, nervozita ze zkoušek, protože jenom to bylo přece jenom už pár let po škole, nebo skloubit tu přípravu s běžným životem?
0: Tak ty zkoušky, ty mě nedělali problém. Říkám, já jsem to jako nastudoval si a nebyl to problém to zvládnout. To horší, co bylo, až jsem se dostal přímo na elektrárnu, tak tam potom v tom provozu, tam už to bylo podstatně náročnější, ale zase nějakým způsobem se to dalo zvládnout. No.
1: Ano, tak ta odpovědnost je velká. Zvládl jste to dobře, možná i právě kvůli tomu, že jste do toho šel s tou pokorou, že jste o tom věděl. No, tak to je krásné vědět, že člověk opravdu může studovat, vyučit se něčím jiným, než pak vlastně dál bude dělat úplně něco jiného a může se dovzdělat. Vy jste toho živým příkladem. Umíte si představit, že byste si ještě teď sedl do lavice, Hinku?
0: Tak dneska je mě 72, takže určitě ne.
1: Určitě ne. Tak si o tom budeme alespoň povídat a uvidíme, kdo nás překvapí, jakého nejstaršího studenta dnes ve vysílání Noční linky uslyšíme. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
0: Zvlášť nějakou tu univerzitu 3. věku, na to opravdu nemám.
1: No, jestli se nepodceňujete. Tak krásnou noc, opatrujte se a zase někdy příště.
0: Já děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Dobrou noc.
1: člověk může změnit práci, bydliště, životní návyky a někdy se rozhodne změnit i své vzdělání. Dnes nás zajímá, co vám takové rozhodnutí vzalo a hlavně co vám dalo, když jste se rozhodli studovat v pozdějším věku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: někdy se lidé těší, až školu dokončí, jiní se po letech těší, až se do ní opět vrátí. Patříte mezi ty, kteří objevili chuť studovat až v pozdějším věku? Na to se dnes ptá noční linka Českého rozhlasu, teď přesně pana Zdeňka, který volá od Mladé Boleslavy. Vítejte.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače. Začal jsem studovat v pozdějším věku, protože když jsem nastoupil do pracovního procesu, tak byl pro mě šok stávat 5 hodin ráno do práce, tak jsem hledal, co bych jako nějaký to. A učitelé ty chodí od 8 vlastně nebo v 7 hodin, takže jsem začal studovat pedagogickou fakultu.
0: Aha, halo? Tak to je teda velký oříšek.
1: No je, ale ta motivace byla velká, takže jako...
0: No, to je neskutečné, takže vám vadilo vstávat ráno do práce v 5, tak jste si řekl, no tak půjdu na učitele, ten má na 8.
1: Jo.
0: Má volné víkendy, prázdniny.
1: Jo, taky no, jo.
0: Svátky.
1: Ale úplně mě to vyvařilo, prostě už jsem pak nemohl, tak, a už jsem zase byl starší, tak už zase jsem nemohl spát, takže jako jsem se vrátil do výrobního procesu. Ale s tím studiem prostě on se nakonec zanevřel a uvažil se přihlásit jako až muzika v důchodu do univerzity.
0: Počkejte, pochopila jsem to dobře, že jste to potom vzdal?
1: Ano, už jsem prostě byl vyšťavený.
0: A udělal jste přijímačky?
1: Jo, všechno.
0: Takže
1: všechno
0: vy jste teda tam ale nastoupil, ale nedodělal, abychom si to ujasnili.
1: Jo, udělal jsem. Vy jste to dodělal,
0: tu školu. No vy jste řekl, že jste se vrátil zpátky, jestli jsem to dobře pochopila do toho. A teď jste mi vypadl. No, Zdeňku, zkuste zavolat znovu. Nevím, jestli se nám to podaří propojit právě vás do vysílání, protože máme 6 linek a jsou obsazené, takže mě to mrzí. Teď si to nedopovídáme. Nasadil jste mi brouka do hlavy, jak jste to myslel. Zkusíme zvednout někoho a uvidíme, jestli to bude pan Zdeněk. Halo?
2: Dobrý večer. Tady je pan Robert Solomouce.
0: Tak, Roberte, vítejte, můžete povídat.
2: Takže v první řadě poděkuji, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu, já jsem se teda vyučil jako zámečník a to už jsem žádnou další školu nedělal, ale pořád se něco učím, no, protože řeknu to takhle, třeba jsou v práci nový stroje, takže já třeba teďka jakouž další dobu obsluhuju VAPku, jenomže pak koupili novou mašinu, takže prostudovat si návod a takový a jde to, jo, no ale musí to člověk hodně přemýšlet, no a nevím, asi to taky zdáte, že třeba, jestli máte dílnu, tak něco spravujete, teď si třeba koupíte novou brusku, rtačku, cokoliv, tak vždycky si musíte prostudovat návod, to je zásadní.
0: Mm-hmm. Ano, tak zámečnická práce se pořád vyvíjí, přicházejí nové postupy, materiály, technika, takže se vlastně musíte učit průběžně celý ten váš profesní život.
2: No, tak to je jasný, no.
0: A máte pocit, že je to těžší a těžší, čím jste starší a starší?
2: No, spíš mám pocit, že třeba jak spravujeme třeba v práci podvozky a podobně, takže těch tramvají, tak ty moderní věci jsou strašně složitý, jo, že třeba vždycky je něco jednodušší rozdělat, než to složit a asi je dobrý buď to nafotit, anebo si to označit, jo, protože opravdu ty moderní věci jsou složitý, že abyste třeba změnila jeden díl, tak musíte vydělat 3 další, jo, že prostě nevím, proč dělají věci tak složitý, jako, že byste mu rozuměl, to jako se říct nedá, no, tak. Výrobcích, no.
0: Lákalo by vás dnes ještě něco vystudovat, kde byste měl tu možnost třeba úplně změnit profesi a dělat něco úplně jiného, jak třeba posluchač před vámi se rozhodl, tak budu učitelem, má dobrou pracovní dobu.
2: No, tak je takový dilema, protože jako mě třeba nejde těžký, no. Ona je strašně složitá, to bylo taky zajímavý téma. Takže já jsem si pořídil pravidla českého pravopisu, a když si nesu jisté, tak se tam radši podívám, jo, protože to je, tak, je strašně takový záludný.
0: Tak to jste šikovný, Roberte. Takže se vlastně opravdu učíte pořád. Tak děkuji vám za zavolání i za váš příběh, ať vás práce dál baví a ať máte pořád chuť učit se nové věci. Mějte se hezky a dobrou noc.
2: Moc hezky, Jarusko. Moc vám děkuji, že jste
3: mě to. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Co říct, zaspívá Jitka Zelenková v noční lince Českého rozhlasu 20 minut po 11. hodině. A pak se budeme opět povídat o tom, co říkáte na studiu v pozdějším věku.

0: Zkoušky, sešity, učení do noci. Pro někoho dávná minulost, pro jiného překvapivě nová současnost. Dnes nás zajímá v noční lince Českého rozhlasu, kdo z vás se rozhodl znovu usednout do školní lavice v pozdějším věku a proč. Paní Nora je s námi. Krásnou noc.
1: Všechny zdravím a posílám pozdrav také panu Vladimírovi do Kanady. No, já nevím, paní Jarmilko, jestli vás nesklamu, protože já asi tady o žádných univerzitách třetího věku nebudu mluvit a podobně, ale já to beru asi z takového pohledu. Do školy jsem začala chodit v roce 1948. Bohužel, musíme se smířit s tím, když jsme se v nějakém roce narodili, tak jsme vpadli do společnosti, jaká tehdy byla. Takže byla tehdy základní obecná škola, to bylo jako prvních 5 tříd a to jsme tehdy ještě byli rozděleni. Chlapci měli chlapeckou školu a my jsme chodili na dívčí školu. Potom zřídili, já už nevím, protože ty reformy, já nevím, co ministr, co nová vláda, tak to se pořád měnilo. Nevím, jestli ty reformy vždycky vedly k dobrému. Většinou si někdo něco vymyslel, aniž přemýšlel o tom, jestli to bude navždy. To vidíme konec konců do dneška. Pořád se to mění, ale že by to vždycky vedlo k nějakému úspěchu, to se nedá říct. No holc potom zřídili osmiletku. Takže já jsem tu základní školu končila tou osmou třídou a to ještě nám tehdy jako na zkoušku udělali závěrečnou zkoušku. Nevím, k čemu to vedlo, jaký byl výsledek, nevím. No ale protože v tom období už zrušili gymnázia. Do dneška můžeme litovat toho, že tehdy se dopustilo to, že ta gymnázia se zrušila, protože mimo jiné naučili se tam všechno, co bylo zapotřebí, hlavně pro ty, kteří chtěli dál studovat, ale měli tam také latinu a někde byla i řečtina. A kdyby si uvědomili pánové, kteří to organizovali nebo pořád organizují, co člověk do budoucího života potřebuje. Latina tak nutná pro všechny přírodovědné obory, pro medicínu, pro právnické obory a podobně. Není všechno postaveno jenom na technickém, jsou i ty další obory. No, horko těžko toho můžeme litovat. Nám, co jsme šli na medicínu, to chybělo. Holt, odmaturovala jsem v roce 59 a protože jsem měla o to zájem, tak jsem už tehdy měla přihlášku na lékařskou fakultu do Olomouce, všeobecné lékařství. To ještě naštěstí, že jsme měli, myslím, v 11. třídě na té 11. letce asi půl roku latiny, to už nevím, jestli to bylo, no asi to bylo nepovinné. A potom jsme měli takové základy latiny, terminologie lékařské i v prvním ročníku na lékařské fakultě. No, odpromovala jsem v roce 1966, no a potom mě čekala atestace. Přihlásila jsem se na interní lékařství, tak jsme museli čekat na termín. 3 roky jsem pracovala v nemocnici, pochopitelně člověk se musel stále učit, protože jenom ty základy i z toho vysokoškolského studia nestačily. Byly nové léky, se kterými jsme se na fakultě ještě nesetkávali. Začaly taky nové postupy. Všechno se stále vyvíjí. Měli jsme odborné semináře, na které jsem velice ráda jezdila do Ostravy nebo do Nového Jičína. Myslím, 2x jsem byla i v Praze na nějakém odborném semináři. Ale během té doby, protože atestaci, to nám potom určili termín, tak jako tak se člověk musel stále učit, protože přišly nové metody, byly nové léky, nové léčebné postupy. Takže a člověk chtěl nebo nechtěl, když chtěl dobře pracovat a když se chtěl o ty své svěřené pacienty starat, tak se musel do toho pustit. Potom někdy v 80. letech si ještě vymysleli, já nevím, jestli to bylo v celé republice, ale tady na severní Moravě, nevím, co teďka je to Moravsko-Slezský, ježišmarja, mě už se to plete, to byl severomoravský kraj, to taky pořád mění, ještě jsem ráda, že si můžu pamatovat, že žiju v České republice, i když já stále vycházím z toho, že žiju že jsem se narodila, žila a žiju v Československu. Tak to ať mě někdo opraví, ale to mě stejně nepřijde.
2: Byl to Semeromoravský a potom teda Moravskoslezský a Olomoucký.
1: Takový, já nevím, co to byla za zkouška, oni to nazvali jako odborně politický pohovor. Kvůli tomu jsme jezdili vždycky po týdnu čtyřikrát do Ostravy, kde jsme měli přednášky z různých oborů medicínských, hlavně to bylo soustředěné na internu a na chirurgii a potom nám určili termín a dělali jsme zkoušku z té interny a z chirurgie a slavnostně to zakončili politickou odborným pohovorem, no to byla katastrofa. To byla ostuda, to byla katastrofa a ještě navíc se tam zkoušel člověk, který se chtěl bavit, byl to nějaký zasloužilý lékař z Bruntálska, zřejmě velký soudruh, no co ten měl za otázky, to nebylo vůbec možné, ten dokonce, to už jsem kolik roků pracovala v terénu jako obvodní lékařka a ten mě tam začal přesvědčovat, že nemusím dělat takovou práci, co dělám, že to všecko ve směrnicích není, že o to bych měla upustit a podobně. Mě vám to tak tehdy dopálilo, že jsem se říkala, no snad kvůli nějakému pitomému politicko-odbornému pohovoru tady nepůjdu s ostudou nebo mě nepustí dál, tak jsem řekla, a co si myslíte, kdo se o ty pacienty bude starat, kdo to bude s nimi dělat. Já jsem tam od toho, na mě se vším obracejí, ve mně mají důvěru a mně je to jedno, jestli jsem závodní nebo obvodní lékař, já jsem prostě jejich lékař, k tomu jsem byla vychovaná, vyučena a budu to dělat takhle celý život. Takže on ten soudruh asi taky skoprněl a řekl si, že asi nemá smysl se mnou bavit. No ale když to vezmu potom dál, tak já teďka, je to 7 roků, co jsem přestala pracovat, teď mám 85, takže mě už nikam do školy dostávat nebudete, ale je pravda, když z toho běžného života se člověk poučuje pořád. Hodně čtu. Mimo beletrii si půjčují i různé dokumenty. V televizi se vybírám takové pořady, které pojednávají z historie, o historickém vývoji, ať u nás nebo někde ve světě. Za tu dobu, co jsem těch 7 let teďka doma, jsem měla možnost to tak krásně dohánět. Takže zrovna taky přírodovědné různé materiály, nebo z ekologie, to jsem se za těch posledních 10 let tolik poučila, že bohužel tehdy při své odborné práci jsem na to tolik času neměla. Takže já si myslím, že člověk, ať chce nebo nechce, se stejně vzdělává pořád, protože každý den mu život přináší určité situace, ve kterých se musí orientovat, musí se naučit je řešit a to si myslím, že je to nejlepší studium a to je taky to, co člověka udržuje ještě v takové určité duševní svěžesti a proto jsem ráda, že se o takových problémech mohu dozvídat a mohu se s nimi o nich také s jinými lidmi bavit a proto se snažím také někdy dovolat do noční linky, abych mohla tyto své názory ventilovat.
2: A teď se vám to podařilo, ano. Tak paní Noro, medicína to je obor, kde vlastně učení nikdy nekončí a je hezké slyšet, že má člověk i po letech pocit, že se vybral dobře a že jeho práce měla smysl, aspoň mě to tak znělo, že o tom i teď po tolika letech o tom studiu mluvíte s takovou energií a zápalem. Děkuju, že jste se dovolala, bohužel čas jsme přesáhli, takže se musíme rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno od A do Z, jak jste si to naplánovala. Děkuju vám, děkuju moc. Ať se vám daří. Tak už se nám to přerušilo. Toto je skupina Shalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris. Ať se vám to hezky poslouchá a těším se na další telefonát k dnešnímu tématu studium v pozdějších letech. Věk v občance totiž ještě nemusí rozhodovat o tom, kdy je ten správný čas se něco naučit. Co říkáte?

0: 7 minut po půl 12. Když se řekne návrat do školy, někdo se vybaví stres, jiný nové přátelé a další pocit, že si konečně plní něco svého. Jak to bylo u vás? Na to se dnes ptá noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Josef ze Šlapanic. Krásnou noc.
1: Tak já toho moc nemám, teda nejsou tak vzdělaný, jak moje předchůdkyně, ale mám průmyslovku, kterou jsem teda musel udělat, když jsem chtěl sloužit v armádě, protože už jsem sloužil na letišti v Brně 4 roky, když přišel rozkaz, jako že musíme mít všichni v důstojnici maturitu. No, já jsem měl letecké technické učiliště v Litovském Mikuláši, kde jsem se vyučil tedy jako leteckým mechanikem. A co se týče mé profese, tak za celý život jsem celkem musel se stále učit profesi, protože přicházely stále nové a nové letouny, takže jsme obyčejně jezdili do Prahy na 3-4 neděle naučit se novou leteckou techniku, takže dohromady, když jsem to spočítal, jsem pracoval nebo obsluhoval 35 typů letadel a z toho bylo 42 typů motorů, protože se v některých těch letadlech lišili podle série. No a tak, že jsem se musel učit celý život, vlastně dokud jsem sloužil na letišti. No a potom s manželkou byl ještě v důchodě, no tak jsem se učil obsluhovat počítač. No teď mám teda tady akorát notebook, mám tady telefon v ruce, ten je teda bez, mohl akorát poslat SMSky nebo hovořit a to jako... Co jsem dělal tu maturitu, tak to bylo v 64. roce jsme se dodělali, pak zvrchlili jako 3. stíhací letecký pluk, udělali jako vrtulníky, tak na tom jsem ještě sloužil něco líta a od první roce 70, tak jsem nastoupil k aerolíním a tam jsem se musel zase učit, protože každý rok aerolínka koupila jako nový typ, tak na to jsme chodili na školení a museli udělat zkoušky. No a vzhledem k tomu, že jsem na tu techniku tak po přednášce nebo to školení, tak bylo vždycky přeskoušení, tak jsem si přihlásil jako první, nechal jsem se odzkoušet, no a pak jsem šel na pivo nebo někam na oběd. Takže tak jsem sloužil. No
0: Josef, ale to zní jako neskutečně zajímavá práce. Co to obnáší? Co je na tom to nejtěžší? Já přemýšlím, jako co to chce člověka, aby měl opravdu jakoby dobrou hlavu a aby zvládl ty třeba stresové, krizové situace?
1: Prosím vás, já, pokud jsem chodil do školy, no tak jsem jako matematiku, technické předměty, fyziku a tady to jsem měl vždycky na jedničku a jazyky jsem tak akorát prolízal na trojku, tím moc nešli. Takže to, ale říkám, já od mládí jsem byl jako v Ostravě a když jsem chodil do průmyslu, teda do Měšťanky, protože tam jsme se přestěhovali po válce, otec musel nechat obnovit, tak co opravit, no tak dědeček ještě žil a no, do 80 let, prostě do 54. momenta. No, penzi nedostal, protože řekli, no máte 3 děti, ať vás živějí v tenkrát. bolševika, tak asi takhle. No a já jsem tam říkali, zase bajsluješ, no něco jsem učil, piloval, co jsem jako no, technický předmět nebo vyrábět něco pilníkem, takže no, a když jsem byl potom na letišti, no tak ještě to by mě dostali za úkol, já jsem vedl jako zámečnickou dílnu a samoobsluhné vozití, jako to tenkrát na letišti nebylo, no tak jsem zkonstruoval a nakonec jsem jich pro celou republiku svařil 500, to je někdo nikomu to tak nešlo, když to dostal svářeč, který přišel, to, tak tomu nedávej do ruky, ní to potom můžeme pilovat a dále.
0: Tak Josefe, to jste měl opravdu zajímavou práci. Rozumím tomu, že se tam člověk musí stále něco učit. Letiště, to je totiž svět sám pro sebe, pořád se něco děje. Člověk se setká s nejrůznějšími situacemi i lidmi a musí reagovat. Děkuji za to, že jste zavolal. Přeju vám krásnou noc, hodně zdraví a krásný nový den. Čeká nás čtvrtek. Ať se vám daří.
1: Zatím dobrou noc.
0: Krásná.
1: Já vás poslouchám každý večer a když mám, tak se snažím dovolat.
0: To jsme rádi.
2: 31 800 900.
0: Ano, od toho jsme tady 731 800 900.

0: škola v dospělosti už není jen o známkách a vysvědčení. Často je to taková zkouška trpělivosti, odvahy a víry v sebe sama. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Radka. Odkud voláte?
1: Takže dobrou půlnoc, volám tady ze Znemska, což konkrétně z Jevišovic, ale já nejsem ani tak jakoby letitě starší, jak důchodci, tamhle starší pán nebo ta paní, mě je 47 roku, ale proč to zkouším volat? Protože já jsem chodil do školy nějakých, já to řeknu na rovinu, ten průměr nebyl zázračný, čeština, matika, němčina, tamhle 3-4 vždycky na vysvědčení, takže jsem se vyučil opravářem zemědělských strojů. S tím teda jako ten obor dobrý, mě to i bavilo, dal jsem nějaký družství, dostal jsem se k nákladním autům a potažmo k autobusům. Jednak k zájezdovým, jednak k linkovým, ale přišly okolnosti života takhle přinesly a musel jsem to celé překlonovat, protože v rodině nastaly potíže a já vlastně žena měla takový psychický problém, já už se neviděl starý doktory, už to vypadalo jako, že půjde na léčení kam si na psychiatrii, že tam bývaly psychické a taky tyhle věci. A já jsem měl vlastně, někdo tomu říká dědičný, někdo tomu říká naučený, možnost, jak se používají virgule, jak se používají léčitelství, tyhle věci, ale to bylo všechno málo. Takže jsem se dostal na polopsychologický kurz, řekněme tomu odborně, to kinesiologie, nechci tomu dělat reklamu, ale jde o to, že jsem vlastně z toho oprava zemských strojů překlonoval se úplně jak kdyby k té psychologii. Pak jsem to tak nechal nějak jako spat, pomohl jsem si, co bylo potřeba v té rodině, takže není to nic smyšleného, nejsou to pohádky opravdu, ta žena se z toho jakoby dostala, že jo, vyhla se tady nějakým léčebným procesům, což obnášely antidepresiva, hospitalizace a podobné jiné věci, ale říkal jsem si, vnesu to mezi ty lidi. V tuto chvíli je mi 47 roku, kde teda od toho roku 16 ten kurz nebo tady ten celý tu stádiu ty kinezologie mám jakoby za sebou a vlastně dostávám to víc mezi ty lidi, to znamená, že se dějou i situace, že k vám přijde třeba člověk na ten obloh, vyžádají pomoc takový někde, kde třeba ti doktoři zavřou tu knihu, už jako si nevíjou rady, ale pochopitelně nejlepší je to, když je to ze spolupráci s lékařema. Takže tím, jak jsem tam v tom autobuse, to, jak to mám tady to opravárenství nebo rádoby opravování různých věcí, tak se to tak nějak přeneslo mezi ty lidi. Ale proč to taky celé od samého začátku říkám? Protože fakt není na škodu se kdykoliv během života překlonout, přemotat, pokud ten člověk chce, má tu možnost, je dobré toho využít, protože každý obor obnáší něco svého a když vlastně vezmu tady tuhle tu psychologii, tu empatii, nebo to, co se tam vlastně jako v největší míře používá, není na škodu, i v tom autobuse je to použitelný, kolikrát vám přijdou děti jako cestující, zhrzení, zklamaní s tou psychikou, potom i dospěláci jsou v tom kolikrát namontovaní, takže ty lidi můžete probrat, někdo za váma dojde, někdo ne, víceméně je to takový, nechci to říkat hanobně tady do toho rádia, může to někdo napadnout, jo, vy nejste doktor, nejste tohle, ale pro mě znamená pravidlo, není ten, kdo ví, umí, ale ten, kdo vyřeší ten problém. A jestli je to opravárenství, jestli je to, jak říkal ten pár, pilotní motory, protože na letišti, v náměstí, na Doslavovu, na vojně jsem byl taky, takže vím, o čem to je řeč, ale tam jsem nebyl jako technik, tam jsem byl jako voják. Každý ten obor má svoje a zase zastávám pravidlo, a to už tamhle od těch 30 roků, kdy jsem to přišel, opravdu, pravdu má ten, kdo vyřeší, ne, bohužel ten, kdo ví, ale bez těch vědomostí to nejde, takže
0: Radku,
1: opravdu, pokud to někdo poslouchá, posouvat se, když to jenom trošičku jde, pokud možno neusnout na těch vavřínech, ale to je na každým vlastně jednotlivci.
0: To je opravdu velká životní změna od oprav zemědělských strojů ke kineziologii, psychologii. A vlastně zatím nebyla kariéra, ale snaha pomoci člověku, který je vám nejbližší. To je samozřejmě chvályhodné, smetkám, a samozřejmě to byl obrovský hnací motor, který vám pomohl dokončit to studium, ale jak vlastně těžké to je úplně změnit svoje myšlení, začít se věnovat něčemu úplně novému. Co je na tomto ze všech nejtěžší?
1: Víte, co nejtěžší je fakt ta vůle, to znamená, člověk chce domoct. Mě teda v tom mým životě hodně, měl jsem, co jsem měl. Byla žena, která měla těžké potíže, byly dvě malé děti a ty tu rodinu ukočírovat, ukaučovat to. Co teď, nebylo pomoci, to znamená jediná možnost ta hospitalizace, tyhle ty věci. Já říkám, to přece moji vrstevníci normálně fungovali, nikdo ty potíže neměl. Já jsem otvíral knihu furt do neznáma, já jsem furt nevěděl, co bude, až pak jsem jednou řekl nic, nechám to, ať ona si vybere jakoukoliv pomoc, najde, kdokoliv jí co poradí a já jsem jenom následoval. Jenomže ty kroky se propletly tak, že vlastně, jak jsem na začátku řekl s těma virgulema, se to propojilo s tou psychikou, teď ono tady do toho rádi, já to nevysvětlím, tak mi řekla, takže ty spojitosti tam nastaly a já jsem se najednou ocitl tak jakoby z jedné strany na druhé, hold, tak se nebudou spravovat auta, motory a tyhle ty věci, ale dají se spravovat tady s lidima, jo? To znamená, každá práce má svý, jedno bez druhého se neobejde. A vždycky čas od času, že jo, tak taky si někdy mocnu k tomu autu, zavrtám se tomu, ale jdu od toho pryč, důležitější jsou fakt ty lidi, ty děti, opravdu ty psychické potíže těch lidí, když pak vidíte, že někdo v vozovkách, která v dobrém padá na hubu, nemá pomoci, hledá tu pomoc, mnohdykrát lidi hledají, ani o tom nemají kde, neví o kde, jo. Takže někdy je nasměřujete, někdo opravdu potřebuje ten hospital, jo, nebo různý ty lékaře, ale bez těch to nejde, jo, bacha na to. Ti doktoři opravdu, pokud je ta spolupráce s lékařema a oni jsou nakloněni těmto alternativám, tak tam je ten úspěch až nejlepší.
0: Dobře. Radku, tak moc děkuji i za ten vzkaz, který jste řekl zhruba v polovině našeho vyprávění, kdy jste posluchače nabádal k tomu, aby se nebáli pustit se do studia, změnit svůj obor, i když už má člověk kus života za sebou. Děkuji za ten příběh, bylo to pozitivní, tak jsem ráda za tu energii, kterou jste nám přenesl. A teď se pojďme společně poslechnout Pavla Bobka, protože náš čas našeho povídání se chýlí ke konci.
1: Takže všem posluchačům i rozhlasu pěknou dobrou noc, děkuji za prostor a ať se daří do budoucna.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: minuta po půlnoci. Je před námi druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu a pořád zůstáváme u tématu návratu ke studiu. Z našich příběhů je krásně slyšet, že člověk může k učení přivést práce, životní změna, rodinná situace, ale také obyčejná chuť posunout se dál a zkusit něco, na co dřív nebyl čas. A možná právě teď poslouchá někdo, kdo si už dlouho říká, že by si chtěl dodělat školu, přihlásit se na kurz nebo se pustit do úplně nového oboru. Jestli jste to někde udělali vy, zavolejte nám, co vás k tomu přimělo, čeho jste se nejvíc báli a co vám nakonec studium přineslo. Já se jdu podívat na web Noční linky, tam píše Radka. Zdravíme všechny posluchače po gymnáziu, kdysi hrozně dávno jsem chtěla studovat na Přírodovědecké fakultě v Olomouci obor ekologie a biologie. Bohužel mě nevzali ani na druhý pokus. Tenkrát se mohla podat přihláška jen na jednu školu. Tak jsem nastoupila do administrativy. Svůj sen mít vysokou školu jsem si splnila v 50. na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Moc jsem toužila po studiu. V ročníku jsem byla nejstarší studentka, ale vůbec mi to nevadilo. S mladšími jsem si dobře rozuměla a omládla jsem. První ročník jsem zvládla skvěle, všechny zkoušky na poprvé. Pak to bylo těžší, kolikrát jsem chtěla studium vzdát, ale zapla jsem síly, letos odstátnicovala a diplom mám. Splnila jsem si sen a zvedla sebevědomí. Jen je mi líto, že jsem nezačala studovat dříve. Moc krásné bylo, že jsem na promocích měla i oba rodiče. Jsem na sebe pyšná, našla jsem při studiu i skvělou kamarádku. Paní Radko, tak moc děkuji za milý vzkaz. Další vzkazy si můžete přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka anebo zavolejte 731 800 900. Je s vámi Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Staré životní kapitoly se dají otevřít znovu, i když jsme si mysleli, že už jsou dávno uzavřené. Dnes budeme mluvit v noční lince Českého rozhlasu i v této hodině o té školní kapitole. Haló, kdo tam? Tady je Jarka. Haló? Paní Irenko, slyšíme se? Je mi líto, tak telefonní linka nás tentokrát zklamala, věřím, že ne, paní Irenka, že si to nerozmyslela. Tak zkuste znovu vytočit 731 800 900, abyste se dostala do vysílání. Já se podívám teď na web, vzkaz paní Lídy z Moravy. Dobrý večer, jsem z generace, která se ještě neučila pracovat s počítačem, ale abych v 55 letech našla odpovídající práci mému vzdělání, musela jsem to umět. Tak jsem se dostala do kurzu na počítače, který byl zakončen státní zkouškou. Ta platila i ve světě. Byla jsem tam jedna z nejstarších. Vesměs tam byli mladí jen proto, aby dostali certifikát a vrátili se zpět, konkrétně do Anglie, kde už měli zajištěnou práci s počítačem. Samozřejmě s ním už uměli. Učení bylo náročné, hlavně kvůli věku, kdy už hlava toho moc nepobere. Myslela jsem, že mi brzo praskne. Tak jsem říkala našemu kantorovi, ať se na mě vykašle, že už to nedám. A on na to, že mě i přes můj odpor všechno naučí. A naučil. Dodnes z toho čerpám a to je mi 75 let. A když se vyhlašovala anketa Jana Amose Komenského pro nejlepšího učitele, už přesně nevím, jak se to jmenovalo, tak tento pan učitel byl oceněn a to právem. Dodnes na něho vzpomínám, moc mu děkuju, že měl se mnou trpělivost Lída z Moravy. Tak a teď se pojďme podívat na naši telefonní linku. Kdo volá?
1: Krásný večer. Tady je Anna z Miroslavy. Já vás moc zdravím, Jaruško.
0: My vás také zdravím, už jsme ve vysílání.
1: A já bych chtěla říct si můj příběh. Když mi bylo 56 roků, to bylo v roce 2005, tak během 3 měsíců jsem ztratila zrak. Byla to cesta delší, ale během 3 měsíců jsem se octla ve tmě, absolutní tmě. Bylo mi 56 roku tehdy, psal se rok 2005. Takže jsem se nějaký rok zmítala, pak jsem se asi po roce a půl jsem se naučila pracovat s telefonem pro nevidomé. No a když mě mělo být 60 roků, protože jsem celý život něco četla, něco studovala, pokud jsem potřebovala něco vědět, tak jsem sáhla po knize, tam jsem se to dozvěděla. Ovšem, když člověk se objevil, ocitl ve tmě, tak nebyla možnost. A to rádio už mi nestačilo, jenom ty vědomosti čerpat z rádia. Tak když mi bylo 60 roku, tak jsem si, mělo mě být, tak jsem se rozhodla, že si udělám počítačový kurz pro nevidomé.
0: Aha.
1: A tak jsem na tom začala pracovat. A půl roku jsem se, tam byla podmínka a v životě, protože jsem pracovala manuálně a manuálně jsem byla zdatná, ale s nějakou takovou technikou jsem nikdy nepracovala a byla podmínka naučit se všemi 10 psát. Takže mi Tiflo Centrum půjčilo starý počítač, hlavně od té klávesnici to šlo a já se půl roku učila psát všemi 10. Byl to středoškolský kurz, měla jsem ten počítač doma a vždycky přijela lektorka, zadala mi práci, tak jsem se naučila od písmena k písmenu všemi 10. Ano. No a pak jsem absolvovala půlroční kurz na ten počítač. Jezdila jsem do Brna v doprovodu manžela a jednou týdně na 2 hodiny. Takže musím vám říct, že když jsem byla poprvé a ten technik mi vysvětloval, jak to funguje, ten počítačový proces, ty nuly, jak se na sebe navazují, už to dneska taky všechno je pryč. No a tak jsem ho absolvovala. No a v 60 letech teda jsem úspěšně absolvovala kurz pro nevidomé na počítači.
0: Ano.
1: A musím vám říct, to není jednoduchá věc, že si někdo myslí, že vám ten počítač všechno řekne. Tam myš je vám k ničemu a to, co vám přečte ten počítač nebo ten odečítač z té obrazovky, tak se na tu obrazovku musíte v prvé řadě dostat. A to musíte všechno přes tu klávesnici, přes různé zkratky, které musíte ovládat. Není to jednoduché, ale zdárně jsem to zvládla. No a měla jsem počítač teda ten starý 15 roků a loni jsem si pořídila nový a všechno bylo zase úplně jinak. Úplně jinak. Takže jsem se musela zase učit nové zkratky, nově všechno. No ale je mi 77 a to, co potřebuji, dostat se na Wikipedii, napsat e-mail, odeslat i přijmout e-mail, poslechnout si ledas, co na ty různé servery, abych si poslechla zprávy nebo nějaké dokumenty si poslechnout nebo nějaké podcasty. Prostě zvládám to. A to právě je pro mě veliké plus, protože zvídavá a cílevědomá jsem byla vždycky. A kdyby člověk zůstal takhle ustrnutý jenom u toho rádia, protože televize vám nedává žádný impuls k nějakému vzdělávání pro nevidomého člověka, musela byste mít nějakou zvláštní televizi, která vám to... No takže jsem spokojená, že ledasco si dokážu tam najít, ledas, co se dozvědět, protože kniha na to do mých rukou už nemůže přijít. A takže ten počítač je pro mě velkou pomocí.
0: Určitě, Aničko, no to vás obdivuju, že jste se po tak zásadní životní změně rozhodla nevzdat a pustit se do něčeho úplně nového. Už jenom to rozhodnutí naučit se pracovat s počítačem muselo chtít odvahu, trpělivost, pak si tím projít, ale ono je to opravdu dneska hrozně fajn, když to umíte a ten život vám to usnadní. Je to tak?
1: No určitě, určitě. Protože kdyby to člověk neovládal, tak vlastně já nevím, jak bych to vyjádřila, se z něho stane, skoro bych řekla, analfabet. Jo, protože na tom si osvěžujete stále ten český jazyk, když píšete ty e-maily nebo něco takového, že jo, nebo i svoji nějakou úvahu si dáte do těch dokumentů svých a takže tu češtinu si, a takhle by člověk úplně zapomněl, já už tady 21 roku, více jak 21 roku nevidím vůbec, takže mozek zapomíná, že jo.
0: Tak ho tím trénujete. Aničko, tak děkuju za zavolání. Myslím, že jste krásným důkazem toho, že člověk může začít něco nového i ve chvíli, kdy mu život připraví velmi těžkou zkoušku. A to je velmi inspirativní pro nás všechny. Tak vám přejeme hodně sil a radosti. Ať vám všechno, co jste se naučila, dál dobře slouží.
1: Jo, dobře, děkuju. Mějte dobrou noc všem, mějte se hezky. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sednout si po letech znovu nad učebnici může být zvláštní pocit. Člověk má víc zkušeností, ale možná i víc pochybností. Přesto právě tehdy může studium dostat úplně jiný smysl. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Tak ještě jednou krásný večer posílám Marcela z Moška.

0: Marcel Zmožek dospíval v noční lince Českého rozhlasu. My pokračujeme v povídání o studiu v pozdějším věku. Je s námi paní Mirka. Krásnou noc přejeme do Brna.
1: Dobrý večer, Javuško, ještě jednou do hezkého Zlína. A zdravím taky všechny posluchače. No, nedá mě to, aby se nevrátila k tomu svému příběhu, když mám pocit, že už něco možná svého posluchači slyšeli, ale prostě tak začnu taky nějak. Když jsem odmaturovala na průmyslové škole oděvní v Prostějově, byla to krásná škola, perfektní, hodně nám dala. Odcházeli jsme jako technici nebo návrháři pro všechny oděvní podniky v republice. Pragoděv v Praha, já nevím, Severka, Cvikov, dole to byla na Slovensku Matita Puchov, dole potom Otavan Třeboň, no a tak, anebo v Brně Kras Brno, oděvnictví města Brna, pak Kus, Brno, že? Takže my jsme prostě nastoupili potom na umístěnky tady do těchto podniků. A já jsem nastoupila do národního podniku Kras, tenkrát to byl národní podnik Kras, a po krátké praxi mě náš pan šéf, ředitel podniku, dál řekl, ty půjdeš na učňovskou dílnu. Takže po té praxi i odpolední směny to byly na dílně v Horku, no to bylo něco. Ale tak jsem to všechno zvládla, takže jsem potom učila děcka na dílně a pořád jsem toužila ale jít do školy. Poněvadž učni měli, jak víme všichni, měli týden dílny u nás a týden ve škole jako teoretickou výuku, bylo to na Charbulové v Brně. No a já jsem pořád potom šilhala, až jsem se teda tam dostala. Tak jsem začala učit oděvní předměty, technologii, kreslení, střihu, materiály i ekonomiku. No a uplynul krátký čas a ono to prostě nestačilo pro maturita, tak jsme si museli dodělat, to byly necelé 2 roky, říkalo se tomu takové pedagogické minimum pro učitele odborných předmětů. Bylo to v Brně na Poříči, na pedagogické fakultě a bylo to něco úžasného. To se mně moc líbilo. Tam byla pedagogika, metodika výuky odborných předmětů, ale taky třeba biologie, psychologie. Moc jsem to chtěla ještě potom dělat dál, ale už to nějak prostě nešlo. Takže ukončili jsme závěrečnou zkouškou a já jsem vesele mohla učit jako učitelka odborných předmětů. Tak a pokračuju ale dál. Uplynulo já nevím co, 4-5 let, měli jsme praxi, no ale ministerstvo školství tenkrát prostě dalo nějakou směrnici, že to nestačí a že bychom měli mít plnou vysokou školu. No ale to už nám bylo tak asi 55 let. Ale nedalo se nic dělat, byli jsme 4 takhle učitelky, takže to prostě zkusíme. Jenomže oděvní obor žádnou takovou vyloženě vysokou školu neměl, tak jsme jezdili do, to se nějak jmenovalo Vysoká škola strojně technická v Liberci. Teď si, Jaruško, představte, že teda z Brna do Liberce. No. V dané ženské, které mají děcka. No, tak nic. Tak sranda, byla to trochu i sranda potom. Věra, moje kamarádka, kolegyně, měla nového trabanta. To už jsme tam byli asi 5krát. A tak Věra říká, tentokrát pojedeme trabantem, holky, já ho projedu. Jenomže byla špatná řidička, ještě to tak neuměla. A my jsme vyjeli za Brno. Za Brnem byla taková cestěvnice, rozdvojovala uprostřed sloupek s nějakou značkou a Věra. Ježišmarja, kam mám jet a hrk do té značky. Tak si to představte, tak prolomila tu kapotu vpředu. Ale tak to jako prkalo, hrkalo.
0: Paní Mirko, já se vám omlouvám, ale ten čas nám běží velmi rychle, tak kdybychom šli k té...
1: Honem budu. Jaruško, no tak my jsme tam nějak do toho Liberce dojeli, protože jsme se stavili někde v nějaké opravně a ti nás na to podívali chlapi a řekli, můžete jet dál, ale až se vrátíte, tak do opravny. No, tak dobře, tak jsme přijeli do toho Liberce a už jsme měli teda po náladě. Už to prostě nešlo, protože bylo to těžké pro nás. Byla tam fyzika, byla tam chemie, byla tam matematika a my jsme dávno už po maturitě toto všechno zapomněli. No a tak jsme prostě, to jsme pořád počítali, co si pamatuju, jeden vlak vyjel z té stanice, druhý z opačné, v kolik hodin, jakou rychlostí, no ale to bylo. Tak prostě, jak na mě měla přijít řada, tak srdce mě bouchalo. No, Jaruško, už to se snažím zkrátit. Takže my jsme si řekli, tak toto je znamení, opravdu to my jako dělat nemůžeme. No, tak jsme to ukončili, no a protože jsme měli už delší dobu praxi, tak nám to bylo prominuto a jelo se dál. Samozřejmě, že bez zvýšení platu. Ale to nám nevadilo, učili jsme dál, jezdili jsme tam, kde jsme to nejvíc potřebovali, uplatnili a to byl třeba oděvní průmysl Prostějov, speciální stroje, tam se poprvé začaly kreslit střihy počítačem a různé speciální stroje tam měli. Tak toto my jsme právě potřebovali.
0: Paní Mirko, vy byste to asi dovysílala až do jedné hodiny, jak vás tak poslouchám.
1: Ne, ale... už končím. Takže ano, to byl můj příběh, když jsem 55 začala teda studovat na vysoké škole, ale prostě to nešlo. Ale na počítači jsme se naučili. A
0: dívejte, to je,
1: se
0: to
1: na
0: je
1: počítači...
0: jedno, že to nešlo, jste skvělá, ta odvaha...
1: No, no to, je, to bylo, Jaruško, to ne.
0: Zkrátka
1: to
0: úžasné, můžete si říct, udělala jsem pro to maximum a že to nevyšlo, už je no, na druhém
1: no
0: místě.
1: A potom samozřejmě počítače, tak to jsme měli ve škole kurzy, ale nejvíc jsem se naučila až v pozdějším věku, chodila jsem dokonce na tu počítači techniku, na počítací techniku do knihovny Mahenové, která ano, téměř zadarmo pro důchodce měla tady tyto kurzy, chodila jsem tam rok, bylo to za babku, téměř zadarmo, naučila jsem se perfektně na počítači. Mám všechno možné i v telefonu, přetaženo teda z internetu do televize, tady do mého milovaného mobilku chytrého a tam já mám všechno.
0: Dobře. Tak paní Mirko, děkujeme. To je báječné, že jste neskončila u jedné školy, u jednoho kurzu, u jedné zkoušky, když nevyšlo jedno, pustila jste se do něčeho dalšího. Tak já doufám, že vám ta práce s počítačem pomáhá v životě. Jsem ráda, že jste se s námi teď sdílela, že jste nám o tom popovídala. Mějte se dobře, zdravíme ze Zlína do Brna, paní
1: Mirko. Slovácké, že jo? Máme tam dopravu, je tam všechno.
0: Musím, paní Mirko, omlouvám se, teď mi asi neslyšíte nejlépe,
1: jo,
0: ale už
1: dobře.
0: Se loučíme.
1: Ano, aby ještě měli jiný možnost. Tak děkuju moc a prostě žije se dál, no. Tak, děkuji, mějte se hezky všichni a někdy naslyšenou. Příběhy.
0: To je nádherná písnička od Jana Kalouska, dlouho jsme ji nehráli, je to písnička, která nestárne a proto si ji pojďme teď oživit. Za 2 minuty bude 12:30, já se vás opět za chviličku zeptám na studium v pozdějším věku.

0: Paní Dana je s námi v roční lince Českého rozhlasu. Vítejte, moc vás zdravíme do vysílání.
1: Ano, už jsme ve vysílání.
0: Ano, právě teď. Tak jaký je rozdíl mezi učením v 18 a třeba ve 40, v 50? Máte zkušenost?
1: Ano, mám zkušenost takovou celoživotní. Tak v těch 15 to bylo tak, že jsem chtěla dělat školu umělecko-průmyslovou, nedostala jsem se, šla jsem do zaměstnání proti vůli rodičů a tam jsem si řekla, že to zkusím příští rok zase to nešlo. Tak jsem pobyla na radu kolegů v zaměstnání, v ateliéru projektantském dělala jsem kresličku, dělala jsem si kurzy zeměměřičský a já nevím, všechny, co byly příslušné k tomu, k té práci, kterou jsem chtěla dělat. A chtěla jsem to zkusit, znovu zase to nešlo. Tak plynul čas a nastoupila jsem v 18 na průmyslovku stavební, udělala jsem si stavební průmyslovku. Ale stále jsem to toužila po nějakém tom tvořivém studiu a chtěla jsem na architekturu, jenomže mezi tím se tam už namotal ten 68. rok a 69. a já jsem byla takový průšvihář, všude jsem se ušela taky namotala, tak jsem měla napsaný vždycky v tom posudku, že nejsem kádrová rezerva. Tak to šlo až do těch 90. let a pak teda, když už to zase bylo možné, tak jsem si řekla, no děvče, 1045 pryč, ale zkus to. Tak jsem to zkusila a na radu, protože jsem nevěděla, co chtěla jsem studovat psychologii, ale na radu mého pana faráře jsem se teda dala na studium teologie, protože jsem už předtím vypomáhala jako laický kazatel a vůbec v našem sboru jsem takhle působila jako taková kontaktní osoba, nebo já nevím, co mezi různě, mezi věřícími. A tak jsem studovala teologii nakonec a úspěšně jsem ji dokončila v 50 letech. No a tak šel život, tak jsem měla ještě vlastně druhé zaměstnání, kromě toho svého v té stavařině jsem byla celkem celý život. Ale stále, i když jsem už v důchodě, byla jsem po úraze, teďka skoro nechodím, mám vozík, ale jako trošičku se pohybuji po svých dvou berlích. Ale pořád mě to ke studiu láká, takže tím chci říct jenom to, že studovat je takové velké dobrodružství, které, když si to člověk dopřeje, mu může vyplnit jaksi život. A vychovala jsem při tom studiu 3 děti, úspěšně všechno jako vypadalo tak slibně, zaměstnání se mě líbilo, všecko, co jsem dělala a kromě toho technického, co bylo to základní, jsem měla ještě to další, tedy potom tu duchovenskou činnost, takže to bylo takové příjemné. Vyvážené, bych řekla.
0: Tak ano, u vás je to jasné. Vy jste příklad toho, že na studium opravdu není nikdy pozdě, ale opravdu jste mě pobavila tím, že pán farář rozhodl o tom, co budete studovat. Teologii.
1: Ano, protože
0: neskutečné.
1: Moje babička říkávala, maminka a pan farář se musí poslouchat.
0: Mm-hmm. No a co vám poradí dál, abyste studovala?
1: Co jsem teďka si studuju, tak co mě zajímá hodně ta psychologie a filozofie a tak, no, tak taky mě to posunulo v těch oborech, že jsem si začala vybírat literaturu, no a teďka co louskám, teda, ale opravdu louskám a je to strašně těžké a strašně náročný Komenského Náprava věcí. To je tak úžasná kniha, a tak, ale tak náročná a složitá, že musím otevírat další a další, abych porozuměla, teď se teda ptám i umělé inteligence, ale ona někdy se s tou mou inteligencí tady špatně mluví o takových věcech, hodně duchovních, a je to pořád na jedno brdo, tak tam už se moc neradím. Takže tak.
0: No v každém případě vám to studium určitě pomáhá i v běžném životě, nejenom to studium teologie, ale právě to, jak čtete, jak se zamýšlíte.
1: Ano, ano,
0: naučilo vás to určitě to studium práce s počítačem, pracujete teda s umělou inteligencí, takže vás to posunuje. Dovolíte mi osobní otázku, kolik je vám let? Omlouvám se, jestli jste to říkala, že jste se to přeslechla.
1: 75.
0: 75.
1: No, ještě jsem loni celý rok zaskakovala, když bylo potřeba, tak jsem v té náboženské obci, kde jsem působila předtím, tak jsem ještě zaskakovala celý rok i v tomto věku. No.
0: Tak tentokrát se loučím s velkým obdivem, paní Dano. Jsem ráda, že jste s námi teď vysílala, stálo to za to, bylo to přímo k tématu věcné. Obdivuju vás, že jste se do toho pustila i v pozdějším věku a hlavně do tak náročného studia.
1: Ano, ano, je to jedno z nejnáročnějších i kvůli těm jazykům, co člověk musí vlastně udělat ze tří jazyků, takže...
0: Tak
1: není
0: to. Přeju, ať vám teologie dál přináší radost, klid a nové pohledy na život, ať z toho čerpáte.
1: To prolíná do všech oborů, takže já teď studuju kde co, kvůli tomu, abych se prokousala nějakými úvahami našeho Komenského, kterýho teda opravdu to byl taky člověk, který náš národ posunul, myslím si, hodně.
0: Ano. Škola bez kázně je jako mlýn bez vody, tak tím jeho citátem můžeme zakončit dnešní povídání. Ať se vám daří.
1: Mějte se pěkně a dobrou noc všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcela Holanová, za minutu bude 3/4 na 1 poslouchat Český rozhlas Noční linku a teď také příběh pana Ládi, který volá až ze zahraničí. Je to tak?
1: Ano, ano.
0: Tak nám to přibližte, odkud.
1: Takže se slyšíme. Především děkuji vám všem, vám, paní moderátorko, vás znám po hlase, já jsem nový účastník, posluchač jako Noční linky asi v tento rok, nějak tak, takže jste úžasná, určitě pěkná žena. A chtěl bych se poděkovat dnešní, slyšel jsem poslední paní Dana, já myslím, že vykládá nádhera. Především paní doktorka Nora, děkuji za pozdrav, paní doktorko. Já bych, jestli na Facebooku, já jsem přesvědčený, že bychom se mohli takhle nějak na Facebooku, já jsem přesvědčený, že bychom se mohli takhle nějak kontaktovat. No já jsem novic v tady elektrotechnice, já jsem neměl na to čas až teď, když jsem po úraze, takže jsem jako celkem moc nechodící, jenom s tím vodítkem, takže jsem opravdu rád, že můžu slyšet nádherné lidi, paní Jana nevidomá, proto jsem nejvíce sorry, protože to je něco, to musí být něco hrozného. Jo, takže paní Jano, jste statečná. Děkuju, děkuju.
0: Dobře, Láďo, ale pojďme k vám.
1: Ano, no tak to je, já jsem se vyučil automechanikem v Ústí na Orlicí, jo, jestli to víte, kde je, to jistě, že víte, kde je Ústí na Orlicí, Šestka Křebová, z Novohojčína se jezdilo rychlíkem na odvězdovky každý
0: ano,
1: dva měsíce.
0: Takže jste se vyučil čím?
1: Automechanik, no, a to byla chyba, jsem měli

0: začiť začišníka nebo tak něco takového, ale to je jedno. A nejlepší by bylo v mojem životě, kdybych, jak jdu zpátky, protože mám 81 roku, kdybych mohl jít zpátky, kdyby se to mohlo vrátit všechno, tak já bych šel studovat hudbu, zpěv a tanec. Tanec byla moje parketa s mojí ženou, jsme tančili všude na světě, na světě, no, Karabien, no, Kuba, Dominikána, Bahamas, a to jsme prostě všude tančili. A takže to jsem určitě jsem to promeškal, měl jsem to i studovat. Ale nic se nedá vrátit, takže, jak říkám, nechci to protahovat, aby mohli se dovolat ještě ostatní. Takže ještě, jestli byste chtěla něco vědět, tak prosím.
1: No, Láďo, zatím teda víme, že jste se vyučil automechanikem a teď chcete studovat zpěv a hudbu, ale tak co bylo mezi tím, to jste dělal celý život opravdu toho automechanika jako práci, nebo nebyla příležitost k tomu, abyste dělal něco třeba právě s tou hudbou?
0: Ale byla, ne, to bylo teď momentálně nepochopení. Já jsem řekl minutu předtím, že jsem udělal chybu, že jsem se šel učit automechanikem, ano. I když to bylo perfekt, jo.
1: Jsem pochopila, ano.
0: Ano, no, ale já jsem si myslel, kdyby se to všechno nám mohlo vrátit, aby jsme se mohli rozhodnout studovat něco jiného.
1: No, tehdy, tak já jsem řekl... Já jsem si říkala, jestli vás to třeba teď ještě neláká, protože dneska se může začít studovat i v pozdějším věku.
0: Ale ano, že já jsem ve svém mozkovou příhodu taky v loni, a takže já jsem teď na tom nějak jinak. No, tak, ale to, jako bych, to byl můj takový sen. Vlastně teď je to, jo? Kdybych se to dalo změnit, tak bych šel jako na se něco jinému věnovat. Jenomže byla 19 na vojnu, potom jsme se ženili, jo? Rodili se děti, většina nám, jo? A takže už potom to všechno bylo jiné. Jakmile se dva lidi dají dohromady, tím pádem, když se vezmou, tak už se to všechno mění. Ne u všech, to je samozřejmě. Jo, to záleží na zájmech obou, čemu je třeba se věnovat. Studium. Jo. Naši kluci tady vyrostli, chodili do školy ty první, potom se nám tady narodil ten čtvrtý, ale to je jedno. Ale oni dělali si různé kurzy a studovali taky, ale většinou dělají, nechtěli studovat na nějaké ty vyšší, jako na doktory nebo takhle. Ale takže jsou všichni kolem té techniky, no. Takže asi tolik, no, já opravdu nevím, jak bych
1: Láďo, zakončil. Já myslím, že vy jste se vlastně musel naučit i s počítačem, protože předpokládám, že právě teď voláte přes počítač, je to tak? Takže vlastně se učíte
0: ne,
1: i v pozdějším věku.
0: Přes chytrý telefon.
1: No a dobře, tak není to počítač, ale i tak to chce
0: No je to,
1: umět.
0: To je vlastně počítač, to je vlastně počítač, to je
1: ano,
0: taky.
1: Někdy chytřejší než my, vidíte.
0: Ano, možná, no. A to se mi taky nelíbí, ta umělá inteligence, prosím vás, to je soubor úžasných komputerů, když lidi tam volají a ty odpovědi tam samozřejmě jsou, jenomže to je něco jako encyklopedie v těch knihách, dneska to není v knihách, je to právě tady v tom telefon, v té technice, takže je to pohodlné, lidi vlastně nemusí už ani studovat, jenom se můžou ptát, no ale to je špatně, to je velice špatně. Takže asi tak lidi nečtou, málo ti mladí depák, to jenom se tak, všecko tak easy, jako easy, snadně, jo? Takže tak asi.
1: No, je to opravdu pravda, že umělá inteligence možná lidi odvádí od bádání, protože, jak jste řekl, oni se zeptají, oni nepátrají, nehledají, nestudují a My se pak necháme někde rychle strhnout, ale já myslím, že ještě dost z nás má doma knihy a o to víc, že si uvědomujeme tu hrozbu, tak na to myslíme a věřím, že to nebude tak špatné právě tím uvědoměním si toho, jaká hrozba by to mohla být a že ty knihy opravdu budeme dávat jako dárky lidem, kteří je budou otevírat těm, myslím, mladším generacím a pochopí tu hodnotu těch knih.
0: Mohu něco říct ještě?
1: Ano.
0: Mohu říct. Já přemýšlím tyto dny, nebo že na otázku, kterou chci položit tady té umělé inteligenci, ale nevím přesně, co ještě se zeptám. Takže na tom strašně pracuju. A tak to je taky určité studium ve mně, že dobře, studuju.
1: Tak nám potom dejte hlavně vědět výsledek, dobře?
0: Dám. Určitě paní Jaruško. Taky vás, všech vás mám rád a rád vás poslouchám, tak se opatrujte. A světu mír, fašismus pryč, prosím vás, děkuju.
1: Dnešní noční linka je u konce. Z vašich příběhů bylo krásně slyšet, že učit se můžeme opravdu celý život. Někdy nás k tomu přivede práce, jindy okolnosti a někdy prostě jenom chuť posunout se dál a splnit si něco, co jsme dlouho odkládali. Děkuji za všechna dnešní zavolání, otevřenost i povzbuzení pro ty, kteří možná právě teď váhají, jestli ještě není pozdě začít. Není. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a dobré ráno do dalšího dne.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Co takhle sklenka vína na stolek před vámi? Mohu nabídnout? Ne, nebojte se. Zůstaňte tam, kde právě jste. Ale zároveň prosím přijměte moje pozvání do pražské Violy. Bratři Ivan a Jan Krauzovi sem přišli, aby vám nabídli pár povídek a společného rodinného vzpomínání. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu pokaždé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety, navíc bratři Ivan a Jan Krauzovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, Fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krauzové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já se mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý to, my většinou nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvíle je, ale to budete moct posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechno se vykouřilo. Ale to je jedno. Teď přemýšlím nad tím, nad něčím úplně jiným, co s tím nesouvisí. Tady mám takový pastilky a já jsem to přinesl, kdyby některý z nás chraptěl, ale ono se to nedá, pač nemůžeš cucat.
2: Nepočkej, ty budeš číst první, takže já zatím můžu cucat.
3: Ty můžeš cucat. A já to objevil a tam bylo vykašlávání, a pam, to je bezvadný. Lékárnici, to si koupím a na všechno se už vykašlaš.
2: No. Já bych tě jenom chtěl říct, že jsem nedávno četl, že všechny vitamíny, co jsou ve všech lécích, jsou úplně bez účinku.
3: Přesto tady položím, cucat může ten, kdo nečte.
2: Ano, tak to já bych začal.
3: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte.
2: Nebudem. Ne, tam jde o to nemlaskat během toho čtení.
3: No, tak.
2: Ale já umím cucat velmi potichu.
3: Ale zas by to bylo takový poličtění. To třeba
2: už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
3: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
2: No řekni, co chceš, užij si to.
3: Já jsem chtěl říct, že to o televizi, přišlo mi to blbý.
2: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
3: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší.
2: To ne, tak já jsem tak. Pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal. Ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvíle má zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
3: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách dostavil do studia ministr telekomunikací celý žlutý, pojali jsme podezření, že vadný je náš přístroj. Zatelefonovali jsme firmě, která nám poslala odborníka. Už přišel, zapnul televizi, chvilku se díval na skupinu fialových novinářů, kteří diskutovali o škodlivosti nadměrného sledování televizních programů, a pak nám řekl, že bude třeba vyměnit několik součástek, aby se na obrazovce objevily opět běloši.

otevřel brašnu, připravil si nářadí, ale pak se podíval na hodinky a omluvil se. Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě okolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že jí vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je 17:30, to už bych nestihl seriál na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ve 2 to nejde. To jsem u toho doktora, má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym. Když dotelefonoval, usedli jsme všichni 3 k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hildě, mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když 9:30 seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu, když se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit,
Co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má vadu řeči? Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v Pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi moudré rčení několika osobními důkazy.
2: Tady na bratrovi z jehož knížek budeme číst, bych nechal, aby uvedl téma, vysvětlil, proč vybral tohle téma.
3: No tak je v tom učit se, no o čem to tak může být, že jo? Je to naše mládí, to vypadá na první pohled nepravděpodobně, ale měli jsme taky mládí. A to je tak všecko, mě nic jiného nenapadá, akorát jsme našli, no v archivech nemůžu říct, nějaký žákovský knížky taky, tak mě docela bavilo se do nich kouknout, Honzo taky kouk, do ty svý.
2: No mě do tý mý koukla Naděja, já se do nich nedívám,
3: jo.
2: Já to nesnáším.
3: No Naděja koukne do všeho a pak mě řekla, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald, republika potřebuje lidi, kteří něco umějí a tak dále, být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no, tak to byla taková doba, no, škola, tak...
2: Pro mě škola synonymem věznice v podstatě, já jsem to nesnášel a upřímně nenáviděl a vlastně nikdy jsem nevěřil, že těch 9 let vydržím. Považoval jsem to za vrchol svýho vděku vůči rodičům, že jsem to odchodil a když jsem skončil, tak jsem jim to říkal, byl jsem sám dojatý, že jsem to dokázal. Všiml jsem si, že otec byl celkem takový klidný, ale maminka byla znervózněla. Ptala se, jako, jestli mám nějaký pocit definitivního konce a já jsem jí opakoval, že naprostýho. A měl jsem vyhlídnutou profesi podkoního na jízdárně. My jsme tam měli velmi dobrýho chlapa podkoního a on mi byl dobrým vzorem. Tak jsem řekl, že teďko už zbytek života budu u koní. A maminka začala velmi znervózněle škemrat, že by ráda střední školu. A otec se k tomu nakonec přiklonil a já si pamatuju, že po několika dnech velmi napínavého jednání jsem řekl, že jsem ochotnej jaksi za péči a servis, který mi poskytují, jim tu střední školu dát, pokud si to někde zařídějí. Že musí vycházet z toho, že já o to nestojím, čili abych se někde účastnil nějakého zkoušení a snažení bezvýsledně, že za to mě to nestojí a maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posila toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
3: A to byla, promiň, slavná škola. Tak.
2: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovské, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet. Ale teďko jsem za to vděčnej, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a novej rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že je to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok. Aha. Tak tady máte z říjnu. Honzíkovi byla udělena třídní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
3: Lákadlo.
2: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky. Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
3: Já to objevil a měl jsem z toho hezkou hodinku. Já jsem si říkal, jestli jsi to udělal po skončení školy.
2: Ne, po skončení, no, a to tak vyjadřuje ten můj vztah. Tak to jenom jo. Pro vysvětlení.
3: No, já jsem našel, tak samozřejmě tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matičkou, matkou. Tady najednou bylo, přiší si obal žákovské knížky s vykřičníkem, no. To byl povel paní učitelky, že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krausepa. Maminka. O, pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. Jsem se pokusil o cenzuru, jako jo. To byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jak jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K. K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov. T je textil. P je papír. KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
2: PE?
3: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. Pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
2: No ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky. No. A některý to kupovali, se pamatuju.
3: Ano.
2: S tím se šmelilo.
3: Ano.
2: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou, tři sourozenci, nebo minimálně dva. My se dobře učili, ty přede mnou.
3: No, ne všichni.
2: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
3: Ty takže, byli takový, no, jo, takový. Já byl takový.
2: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
3: ano.
2: Tak za mě už byla předsedkyní.
3: A kariéra.
2: Já věděl, když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si tykaj. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou spanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, protože ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v 8. třídě nebo kdy a řekla, že má 100 chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce.
3: Jako,
2: hraješ si s ohněm, holka, no. Ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned, tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho a otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
3: Ano, jo.
2: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. No, a ona četla znovu a teď to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propadl u maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
3: Večírek.
2: Tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím. Byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, jsem začal velmi zdvořile. Říkám, znáte to, někdy je pěkně, někdy leje. A ona dělá takový krauzy, jsme u maturity a říkám, no tak, ale je to tak, ne?
3: No, a kupovitá oblbovačnost.
2: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků. A bylo vždycky těžké najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestné, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, když jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou. Ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no 3 předměty mám z krku a na zeměpise sem vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propadl, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom 3x týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že 1 týden jsem chodil v pondělí, 2. v úterý, 3. ve středu. A bylo to od 15:45 do 17:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednoho učitele, který mě měl docela rád a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce, že mě dá 3. A že jestli ji nechci, tak ať přinesu výrobek.
3: Aha.
2: A já byl úplně zoufalý, protože já jaký výrobek a to dělali nějaký studenti někdy. No ale on řekl, že když přinesu výrobek, že mám šanci, no tak já jsem doma našel v Kumbále po Michalovi takový prkínko, v tom byly 3 věšáčky. A bylo tam napsáno Míša Kraus 3B, tak jsem to vygumoval a napsal jsem Jan Kraus 7A. No a přišel jsem do školy a byly to takový ty 3 samošroubovací háčky na věšák. A přišel jsem do školy a dávám mu to jako výrobek a on říká, no to si děláš srandu, to je tak na 3. třídu, to odhad přesně. A já říkám, já vím, no tak jako já nejsem zas tak schopný. A druhý, komu se to stalo, byl můj kamarád Josef, ten do toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnout dole cenovku. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti poved, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krauzovými. Z celé řady nahrávek společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole jsem vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Já můžu říct.
3: Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mimrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. Pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku méně, než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od 5 let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
3: A bylo cítit. Co to bylo?
2: Sidol a petrolej. Petrolej.
3: Vánoce byly vůně petroleje.
2: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtějí, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky, denně, takže mu nebylo pomoci, ale měl jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče myslí, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako. Ale viděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
3: Rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni jdou tam hájí Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
2: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění předvánočním jsem našel účet od kamery v otcově aktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že jinak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
3: Jste si jistí.
2: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
3: Z nervozity, ano.
2: Nejvíce smál otec, v jeho šachtovce jsem ten účet našel, tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo, šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, po který jsem toužil, o který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet od ní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. a ten účet zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu proti fašistickým bojovníkům. Takže to byla další vrcholná deziluze.
3: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
2: No, ale to ještě šlo. Nejhorší Vánoce začaly, když jste tu nebyli.
3: Jo, aha.
2: Ty byly velmi tristní a byly tristní v tom, že samozřejmě nám chyběli všichni z té rodiny a všichni jsme na sebe dělali jako, že ne, aby jsme se jaksi ještě neoslabovali a k tomu byly ty slavné telefonáty v komunismu, kdy jsme věděli jenom jedno, že to je hrozně drahý ten telefon, ale že si nemůžeme nic říct.
3: Ano, počasí, hlavně počasí.
2: Bylo to jako držet telefon a házet peníze z okna, takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo všecko dobrý.
3: Všecko dobrý.
2: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinný setkání. No a bylo to traumatizující taky, protože maminka celý to vánoční období dost intenzivně probrečela v noci, ale tajně dělala, že nebrečí. A já jsem ráno dělal, že o tom nevím. Takže já jsem Vánoce nenáviděl a když skončil komunismus, tak přišlo nový trauma, který jsem si způsobil sám. Když jsem se rozešel s Janou a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Adam, moje. A souhlasila s tím Ivana, Jana, Karel, já, všichni zúčastnění. A já jsem zajel za klukama. Já zajel za klukama jim říct, že budou Vánoce první, co jaksi jsem byl s Ivankou a že jim chci navrhnout, ať si rozmysle, jak by to chtěli a že podle toho my se všichni zařídíme. Říkal jsem jim to někdy v půlce listopadu a oni seděli oba na gauči, klimbali těma nožkama, si pamatuju, a říkali, my už to máme rozmyšlený. Já říkám, tak mě chlapci řekněte, jak byste to chtěli, a oni řekli, všichni dohromady. A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a teď jdi schánět pro Janu.
3: Dobrý.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větším množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají. A tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Henny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je ti, divila se matka. Hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejichž počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhůrky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý a skrčený. Matka považovala vždy za důležité, aby hvězda posazená až na špičce stromku byla naprosto rovná a sebemenší odchylky směru této ozdoby těžce nesla. Otci se to zdálo malicherné a odmítal používat olovnici. Jednou jsme ustrojili stromeček v hale a otec ho pak nesl do pokoje. Překvapilo nás, že opouštěl halu s bohatě ověnčeným a ozdobeným stromečkem, kdežto do pokoje pak vešel s holou jedlí a řetězem kolem krku. Stromeček prošel, ozdoby nikoli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec. Pokoušeje se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips. Toto zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky navzájem spojené šňůrami elektrického vedení rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho nepustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě předčítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná a obcházela stromeček kolem dokola. Co uděláte s těmi šňůrami, zeptala se. S jakými, divil se otec. Matka ukázala na šňůry, které spojovaly svíčky vzájemně a byly napájeny elektřinou ze zásuvky. Bez nich by to nefungovalo, konstatoval otec. Matka měla dojem, že otec nečetl návod a že šňůry na stromeček nepatří a působí ohyzdně. Přečetla znovu nahlas celý návod a po krátké úvaze prohlásila, že má pravdu, protože na reklamním obrázku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku. Naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc, a občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě, daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený a ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého, a když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sýpal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech, a on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko a oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali. A tak matka přiskočila a dárky jim honem vyměnila a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc, a otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle. Jo, tak buďte zdraví, ano, jo, jo, děkujeme, nápodobně. Jo, my vám taky, i do nového roku. No jo, jako loni, tak, taky tak, tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně. Načež si otec vzpomněl, že něco zapomněl, a honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce a řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim, a tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Takže jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně, a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.